0: Elektrický oběd na Rock Rádiu. Si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem jedy. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopoledne. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopoledne. Oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední při Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše soc. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše socní den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Z naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. Hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservíru. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a obodusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
0: Pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že jim...
1: Můžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že jim...
1: Magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že jim momentálně zavostal.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že jim momentálně zavostali.
1: Mentálně.
2: Blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že jim momentálně zavostali.
1: Mentálně. A to by šlo.
3: Doktor říká, že jim momentálně zavostali.
1: Mentálně. A to by šlo.
3: Jenom... Říká, že jim momentálně zavostali.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
3: Momentálně zavostali.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
3: Zavostali.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to. Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec
1: legrace. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace.

taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádný rokovej ná... Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořád... Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Ne vás honí mlsna. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Radši něco jemnějšího? Z našeho nejšího. Z našeho nabušenýho. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý jídelníčku si vybere každej. Elektrický

0: Máte rádi rok? Máte rádi rok? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Na aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Na adresu samolepka@všichnikolemvas. Napište si o naší rokovou samolepku. Na adresu samolepka@rokovirás. Napište si o naší rokovou samolepku. Na adresu samolepka@rokovirády. O naší rokovou samolepku. Na adresu samolepka@rokovirádio.cz. A rokovou samolepku. Na adresu samolepka@rokovirádio.cz. A my vám jí plepku. Na adresu samolepka@rokovirádio.cz. A my vám jí pošleme. samolepka@rokovirádio.cz. A my vám jí pošleme.
1: www.rokovirádio.cz.
0: A my vám jí pošleme.
1: www.rokovirádio.cz.
0: A my vám jí pošleme.
1: www.rokovirádio.cz.
0: A my vám jí pošleme.
1: www.rokovirádio.cz.
0: Rock Radio. Pošleme.
1: www.rokovirádio.cz.
0: Rock Radio.
1: www.rokovirádio.cz.
0: Rock Radio. Rock
1: je rokovirádio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná
1: rokovirádio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
2: Co je to tady?
0: Vás pobaví.
2: Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku? Je to tady za hnusnou máničku?
3: Myslíš Gagarinova bratra?
2: Hnusnou máničku?
3: Myslíš Gagarinova bratra? Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock.
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec.
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: No a bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Nastoupil, vystoupil.
1: Nastoupil nebo vystoupil.
0: Nastoupil, vystoupil.
1: Nastoupil nebo vystoupil.
0: Říkám já. Pil, vystoupil.
1: Nastoupil nebo vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil.
0: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil.
1: Nastoupil nebo vystoupil.
0: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil.
1: Nebo vystoupil.
0: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním. Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři. Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhl. S ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil, jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který... Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil... Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. A ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Který jsem zasadil vlastními ústy. Kropil. Kropil zasadil vlastními ústy. Kropil. Vlastními ústy. Kropil. Kropil vlastní ústy. Kropil. Kropil vlastní. Kropil. Kropil vlastním potem a hnojil. Kropil. Kropil vlastním potem a hnojil vlastpil. Kropil vlastním potem a hnojil vlast. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma kamilema. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma kamilema. Potem a hnojil vlastníma kamilema. Potem a hnojil vlastníma kamile hnojivem. A hnojil vlastníma kamile hnojivem. My před očima očesali top. My před očima očesali to poslední šv. My před očima očesali to poslední švestičky. Pak zase před očima očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, kočesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košík, to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košík, ruksaky, švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košík, ruksaky a hrantičky. Pak zase naskládal ty tašky, košík, ruksaky a haranty do drezíny. Se naskládal ty tašky, košík, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil na tašky, košík, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil na košík, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vy. To snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil
0: rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolenou
0: a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil do nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. Jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. Očesal.
1: Nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. Očesal.

0: očesal, naložil, očesal, naložil, odvezl, vykázal. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. Debil. Naložil, odvezl, vykázal. Debil. Naložil, odvezl, vykázal. Debil. Odvezl, vykázal. Debil. Odvezl, vykázal. Debil. Vykázal. Debil.
1: Rock Radio.
0: Debil.
1: Rock Radio. Konec radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si že nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15, roku od 12 do 15, rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a 12 do 15, rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rok voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám nem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám ne... Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Te si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná, slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Nářez. Opravdu vás pobaví. Tes. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil vystoupil.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil vystoupil.
0: Pobaví.
1: Nastoupil vystoupil. Nastoupil vystoupil.
2: Nastoupil.

Du hast mich. Du hast

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Všichni svatí přiletí a v poušti stát. A všichni svatí přiletí v poušti stát. A všichni svatí přiletí a lát. A všichni svatí přiletí, ale bude se. A všichni svatí přiletí, ale bude se. Všichni svatí přiletí.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Pedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes a muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty.
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdíš.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdíš. Dovice s tou kurvou. Ty smrdíš. Dovice s tou kurvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá.
1: Smrdíš. Dovice s tou kurvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá. Co se měl dělat?
1: Dovice s tou kurvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá. Co se měl dělat?
0: Rock.
2: Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
3: Hey.

Ahoj lidi, tady... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byt. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Na našem turné 8 divokých. 8 divokých.

such a psycho. He's such a psycho.

0: Co to děláš?
1: Jsem králík.
0: Ježíš, to je hrozný. Co to děláš?
1: Jsem králík.
0: Ježíš, to je hrozný.
1: Jsem králík.
0: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za...
1: Jsem králík.
0: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho... Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. To je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
0: Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
0: Děkuju. Střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
0: Děkuju vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
2: Tatiž...
0: Že se nestydíš.
1: No dovolte.
0: Děkuju vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
2: Tatiž paní Vrá...
0: Stydíš.
1: No dovolte.
0: Děkuju vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
2: Tatiž paní Vrá...
0: Děkuju vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
2: Tatiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
0: Já vím. Děkuju vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
2: Tatiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
0: Já vím, je to král Pařízek, že jste ho přivedl.
2: Tatiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
0: Já vím, je to králík.
2: No.
0: Z vás bude mít vaše z toho přivedl.
2: Tatiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
0: Já vím, je to králík.
2: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
2: Vránová, to vůbec není váš muž.
0: Já vím, je to králík.
2: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
2: Vůbec není váš muž.
0: Já vím, je to králík.
2: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
3: Tatínku.
2: Muž.
0: Já vím, je to králík.
2: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
3: Tatínku.
0: Je to králík.
2: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
3: Tatínku.
2: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
3: Tatínku.
1: Hezký chápeček.
0: Mít vaše paní taky radost.
3: Tatínku.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Dost.
3: Tatínku.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na
3: tatínku.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny...
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
4: Rock Radio.
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
4: Rock Radio. Konec let.
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
4: Rock Radio. Konec legrace.
0: Klukoviny čas.
4: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: taky jste měli hit. Taky jste měli. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušné energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovní. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok rádiu Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok rádiu Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok rádiu Rok rádio. Dopoledne od pondělí do pátku na rok rádiu Rok rádio. Rok je z pondělí do pátku na rok rádiu Rok rádio. Rok je slušná matku na rok rádiu Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Slušná muzika. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem.
0: Vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík. Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to dělá?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík. Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.

0: 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Sanek.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Sanek. Vy jste
0: opravdu vás pobaví.
1: Sanek. Vy jste souložil. A ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek.
1: Která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazačka...
1: Na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři... Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat... Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co...
2: Svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste...
2: Funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl.
2: Vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl. To je jako kdybyste souložil...
2: Důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl. To je jako kdybyste souložil za útok. To, co jste provedl. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl... To, co jste provedl. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl... To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit. Kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme.
1: Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhy.
1: To bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhy.
1: Nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhy.
1: Zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhy.
3: Budete zbaven.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhy.
3: Budete zbaven.
2: Máme víc, soudruhy.
3: Budete zbaven svazácké funkce. Budete zbaven svazácké funkce. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio.
3: Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec.
3: Zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Jeden za 18, druhej
1: bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu.

čele zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, zněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu po pás nervy na doraz. Mluvil o poslední včele, vodu po pás nervy na doraz. Vodu po pás nervy na doraz. Rakve starý kosti nezná. Vodu po pás nervy na doraz. Rakve starý kosti nezná. Pás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas. Starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas. Ze záhrobí sílí, hrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe lepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím, slyším.

kráčí a už mi to stačí. Múza nám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. O co kráčí a už mi to stačí. Múza mi říká, o co kráčí a už mi to stačí. Múza mi říká, že tu jde o a už mi to stačí. Múza mi říká, že tu jde o gabčí tačí. Múza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho. Múza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání. Múza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaníka. Že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to, pro sebe ušetřím poschycem do dlaní. A za to, pro sebe ušetřím poslední. A za to,

to věděli, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zasli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná stojí. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být pověděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Dále je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko dělí a možná.

twarzy parle. Zřím do tváře padlého výsadka. Zřím do tváře padlého výsadka. Zřím do tváře padlého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přijde. Zřím do tváře padlého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prostváře. Padlého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prostváře. Padlého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvy slováře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvy slovemi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvy sloveno, jak přízrak mě prosí. A děvy sloveno, zapsáno její jméno, ať je zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky no její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku, chyt kosti křičí do věčnosti. Díky vínku, chytám pomsti. Díky vínku, chytám pomalinku, o co kráčí. Díky vínku, chytám pomalinku, o co kráčí. Chytám pomalinku, o co

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý celnul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele.

Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času zní v hlavě jak... Ozvěna hlasu. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej uzení, dej duši na váhu, objevíš odvahu. Dej duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt, dej duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu. Nemysli na

Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás ne... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 siku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu te... novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si na... Neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of... Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC Rock a budete na svých. Od ACDC budete na svých. Od ACDC po Z... Od ACDC po ZZ Top klasik. Od ACDC po ZZ Top klasika a... Od ACDC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rád klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Legends of Rock na rokový rádio CZ. Rock na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Z.

0: Rockin. Roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kobe? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci? My ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. Hoci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. Hol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laťberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na www.nevajgluj. Palky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na www.nevajgluj. Více na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

Až jednou zaklepu na nebeskou pránu zaklepu.

to já jsem asi v pánu. Až jednou zatlu, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, asi v pánu. Až jednou zatluču, ano. Až jednou zatluču, až jednou zatluču, na ty, až jednou zatluču, na ty velký dveře, až jednou zatluču, na ty velký dveře, zatluču, na ty velký dveře, na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi, a já na to, že kdeže, to, že kdeže, a já na to, že kdeže, je. A já na to, že kdeže, až budu jednou, a já na to, že kdeže, až budu jednou, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, ne, na to, že kdeže, až budu jednou spát, ne, že.

0: konce června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Do konce června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat na. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A stavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porkama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte.
2: Budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. X. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Budujte srdcem.
3: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět.
1: Budujte srdcem.
3: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let.
3: Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci.
4: V oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také
5: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelnou
5: akci na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelnou
5: akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď.
4: Nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba.
5: Teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Tábor.
5: Let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady
5: od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi
5: 850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
4: jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ. Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ. Hledáte práci na
6: firma na zážitky
5: CZ. Hledáte práci, která dává
6: firma na zážitky
5: CZ. Hledáte práci, která dává smysl pro prodej. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze, hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vy najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vy kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: A teď
5: to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai
5: platí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně

0: caffè, per favore?
1: Sì, signor.
0: Hausbrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ.
3: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci na Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, píte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupe Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka do září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Chceme
4: najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Chceme
4: najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Nabídka platí jen

Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se Pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně pítka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nad tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na... Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. I pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na...

0: do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i rok od rána do večera. V dabu i FM od rána do večera. V dabu i FM nebo na do večera. V dabu i FM nebo na rádia. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Střešní okna nebo na radia.cz. Střešní okna fenestra radia.cz. Střešní okna fenestra. Fenestra? Střešní okna fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a... Střešní okna fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi... Okna fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již... A fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, čem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: Fenestra? Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: Česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: Okna fenestra.
1: Fenestra CZ.

0: Látku by mělo být možné legálně koupit až od prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet 20 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má taky spotřeba od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má taky spotřební daň. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má taky spotřební daň. Daň z přidané hodnoty měl prodej přes internet. Zavést se má taky spotřební daň. Daň z přidané hodnoty internet. Zavést se má taky spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené. Zavést se má taky spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené. Má taky spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministři ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministři obrany ze základní sazby. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a taky o další aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a taky o navyšování obranných výdajů a taky o další podpoře Ukrajiny, která se už víc než obranných výdajů a taky o další podpoře Ukrajiny, která se už víc než 4 roky brání ruské agresi. Českým setkání mistrů před čerencovým summitem na to fáze. Utkání začne v 18. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblač 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer. Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehled. Až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 7 na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 1

0: 30 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25 Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25.
1: Ať už prší.
0: Na severovýchodě a východě kolem 25.
1: Ať už prší.
0: Východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo pařice, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušte diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzik každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzik. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D2.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno.
1: Doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladák.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinik. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.očniklinikahornipočernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.očniklinikahornipočernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocnikliniky.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz. cz.
1: Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
1: Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
1: Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Čtvrtek plný.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Čtvrtek plný energie vám.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Čtvrtek plnej energie vám přeje
3: Honza.
4: Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza.
5: Anabel.
4: Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza.
5: Anabel.
4: Necelý tři energie vám přeje Honza.
5: Anabel.
4: Necelý tři minuty po šestý ve čtvrtek. Honza.
5: Anabel.
4: Necelý tři minuty po šestý ve čtvrtek 18. června. Necelý tři minuty po šestý ve čtvrtek 18. června. Je venku svítí necelý tři minuty po šestý ve čtvrtek 18. června. Je venku svítí sluníčko. Tři minuty po šestý ve čtvrtek 18. června. Je venku svítí sluníčko. Čtvrtek 18. června. Je venku svítí sluníčko. Já půjdu ven, řekla Zuzka. 18. června. Je venku svítí sluníčko. Já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba. Června. Je venku svítí sluníčko. Já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvě. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama. No. Venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama.
0: No.
4: Já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční. Hezké čtvrteční ráno je 6 hodin a hezké čtvrteční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel. Hezké čtvrteční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opoziční zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých vítá. Dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých vítá. Na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem je předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace ve by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje Kratomu veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje Kratomu látku médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje Kratomu látku by mělo. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje Kratomu látku by mělo být možné legálně. Navrhuje zpřísnění pravidel prodeje Kratomu látku by mělo být možné legálně koupit až od 21. Zpřísnění pravidel prodeje Kratomu.

0: minutama.
1: No.
0: Ven, řekla Zuzka před zhruba 2 minutama.
1: No.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla.
0: Zuzka před zhruba 2 minutama.
1: No.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď.
0: Zhruba 2 minutama.
1: No.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď hned.
0: Nebo minutama.
1: No.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď hned.
0: Nepůjdem všichni? Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď hned.
0: Nepůjdem všichni?
1: Na procházku.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď hned.
0: Nepůjdem všichni?
1: Na procházku. No, chtěla bych jít teď hned.
0: Nepůjdem všichni?
1: Na procházku. Chtěla bych jít teď hned.
0: Nepůjdem všichni?
1: Na procházku.
2: Tak jako mohli bychom hoď to tady...
1: Teď hned.
0: Nepůjdem všichni?
1: Na procházku.
2: Tak jako mohli bychom hoď to tady do automatu a dám. Tak jako mohli bychom hoď to tady do automatu a dám.
0: Já bych hodil do automatu...
2: Jako mohli bychom hoď to tady do automatu a dám.
0: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20...
2: Dva...
0: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
2: To jsem házela...
0: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
2: To jsem házela včera celý večer.
0: A nic. Hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
2: To jsem házela včera celý večer.
0: A nic.
2: A nic. To jsem házela včera celý večer.
0: A nic.
2: A nic.
0: No, tak jsme zase nevyhráli.
2: Celý večer.
0: A nic.
2: A nic.
0: No, tak jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční... A nic.
2: A nic.
0: No, tak jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. No, tak jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska... Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plní energie a budí čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plní energie a budeme jí předávat vám všem. Budeme dneska plní energie a budeme jí předávat vám všem. Budeme dneska plní energie a budeme jí předávat vám všem samozřejmě. Dneska plní energie a budeme jí předávat vám všem samozřejmě. Plní energie a budeme jí předávat vám všem samozřejmě. A proto si jako samozřejmě. A proto si jako první energický song dnešní. A proto si jako první energický song dnešního rána. Dám si jako první energický song dnešního rána. Dáme vám první energický song dnešního rána. Dáme Valda Gang a energický song dnešního rána. Dáme Valda Gang a 7 dostav dnešního rána. Dáme Valda Gang a 7 dostavníků. Dáme Valda Gang a 7 dostavníků. Dáme Valda Gang a 7 dostavníků. A 7 dostavníků. 7 dostavníků.
3: Rok
0: dostavníků.
3: Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio.

0: jejich Katie. Marillion a jejich Katie na Rock Rádiu v 6 hodin. Marillion a jejich Katie na Rock Rádiu v 6 hodin a 10. Marillion a jejich Katie na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Marillion a jejich Katie na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek. Katie na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no. Ho máme 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no. Ho máme chvíli po 6. A 10 minut. Dneska je čtvrtek, no. Ho máme chvíli po 6. minut, dneska je čtvrtek, no, ho máme chvíli po 6. A dneska je čtvrtek, no, ho máme chvíli po 6. A čtvrtek, no, ho máme chvíli po 6. A proto vám no, ho máme chvíli po 6. A proto vám zase ho máme chvíli po 6. A proto vám zase rozdáváme na chvíli po 6. A proto vám zase rozdáváme naprosto. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc stejně jako. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc stejně jako. Zase rozdáváme naprosto parádní věc stejně jako včera a převčírem a předevčírem. Rozdáváme naprosto parádní věc stejně jako včera a převčírem a předevčírem. Naprosto parádní věc stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají
0: věc stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají
0: včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30.
0: A předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30. Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá. Stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá. Už včera bylo moc hezky. Nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá. Už včera bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá. Už včera bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, která šla 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá. Už včera bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru. Jsem na to zvědavá. Už včera bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru. Říkala, že nevodhadla. Včera bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru. Říkala, že nevodhadla situaci. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru. Říkala, že nevodhadla situaci. Zuzku, která šla do arkád ve svetru. Říkala, že nevodhadla situaci. Já jsem arkád ve svetru, říkala, že nevodhadla situaci. Já jsem myslela, že je zima. Říkala, že nevodhadla situaci. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě. Hadla situaci. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila do na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A no, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám sliny.
1: Stejně už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám sliny.
1: Stejně jako celý týden dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám sliny.
1: Stejně jako celý týden v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám sliny.
1: Stejně jako celý týden ránu. A my pro vás
0: polikám sliny.
1: Stejně jako celý týden mobil my pro vás
0: polikám sliny.
1: Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor
0: sliny.
1: Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že
1: klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně
1: Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak
1: která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak
1: uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně
1: v vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně vlhký vzduch doma. Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně vlhký toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí. Krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.

0: Máme odvlhčí, případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
1: Ano, je na...
0: Pročistí.
1: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i... Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchačkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak... Ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco. Takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco.
0: A kdybyste...
1: Přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco.
0: A kdybyste u toho...
1: I ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco.
0: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby...
1: Tchyni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco.
0: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba...
1: Umrzla v noci, nebo tak něco.
0: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba... A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste jí něco udělali, tak jí můžete hezky, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste jí něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste jí něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda neměla žádný důkaz, že jste jí něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes a důkaz, že jste jí něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci. Tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci.
1: Nádherný, takže.
0: To hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci.
1: Nádherný, takže. Pokud máte
0: teda zachladit přes aplikaci.
1: Nádherný, takže.
0: Pokud... Aplikaci.
1: Nádherný, takže. Pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište na nádherný, takže. Pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram. O tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook. Předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo Messengeru na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte. Na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon. Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon. Rock Rádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
0: Tuhle klimat...
1: Připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
0: Tuhle klimatizaci nám do našeho...
1: ...a po půl devátý zvedejte telefon.
0: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala...
1: Zvedejte telefon.
0: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce. Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací, značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky. Širokýho portfolia spotřební elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit. Portfolia spotřební elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba bní elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku. Což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. Znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. Můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. Nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. Jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme. Já nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme zatímco toustovače nebo tak. No a pokračujeme zatímco nám budete psát budu tak. No a pokračujeme zatímco nám budete psát budu. No a pokračujeme zatímco nám budete psát budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemou. Pokračujeme zatímco nám budete psát budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Co nám budete psát budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
1: Moje
0: psát budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nightwish. Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nightwish. Nemou na Rock Rádiu.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nightwish. Rock Rádiu.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nightwish.
1: Moje oblíbený Nightwish.
0: Nightwish.

0: čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
1: Každopádně oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč.

nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně tak. No, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně tak. No nic, jinak používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně tak. No nic, nevím proč. Každopádně tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Každopádně tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců dneska. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců dneska slaví. Jinak co se týče narozeninovců dneska slaví krásný kulče narozeninovců dneska slaví krásný kulatý 60. Dneska slaví krásný kulatý 60. Dneska slaví krásný kulatý 60. Slaví krásný kulatý 60. Český zpěvák a textař. Krásný kulatý 60. Český zpěvák a textař. Latý 60. Český zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený 60. Český zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou Tři sestry. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou Tři sestry. Je tady čínská drumcaj. Samozřejmě spojený s partičkou Tři sestry. Je tady čínská drumcaj, si cipí. Spojený s partičkou Tři sestry. Je tady čínská drumcaj, si cipí. Tři sestry. Je

No a 84 let slaví britský zpěvák. No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel. No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle. 4 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem. Tak multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem. Instrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původní, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původní jeho song, a to je ex-Beatle songem, protože Live and Let Die je původní jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Protože Live and Let Die je původní jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Die je původní jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. A to je ex-Beatle Paul McCartney.

0: Byla mysli s jogurtem. No,
1: jedna žena mu zemřela, z druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si
0: jogurtem. No,
1: jedna žena mu zemřela, z druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si jogurtem. Žena mu zemřela, z druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry. Žena z druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry. Takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry. Jde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry.
2: Trénír.
1: Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry.
2: Trénírkárna.cz.
1: Dáme si Europe a Kerry.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej. Europe a Kerry.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Ne. Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo...
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a
2: nebo...
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna nebo kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna tečka se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna tečka CZ. Napiš procent. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno z kárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Z, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: A zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
5: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě máš.
2: Trénírkárna.cz.
5: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na
2: Kárna.cz.
5: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba na
2: CZ.
5: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na hrady, to je
5: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
6: Dan Landa.
4: Trautenberg.
6: Rybičky.
4: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
6: Dan Landa.
4: Trautenberg.
6: Rybičky
4: na hrady, to je třeba napravit.
6: Dan Landa.
4: Trautenberg.
6: Rybičky.
4: Migové.
6: Jdeme na...
4: To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
4: Trautenberg.
6: Rybičky.
4: Migové.
6: Jdeme na hrady. Dan Landa.
4: Trautenberg.
6: Rybičky.
4: Migové.
6: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
6: Trautenberg. Rybičky.
4: Migové.
6: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
6: 8 Rybičky.
4: Migové.
6: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda.
6: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé
6: hrady.
4: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
6: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Celé léto po celé republice.
6: Danlanda.
4: Harley.
6: Vypsaná
4: republice.
6: Danlanda.
4: Harley.
6: Vypsaná fixa.
4: Krucipy.
6: Danlanda.
4: Harley.
6: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
6: A Danlanda.
4: Harley.
6: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší. Danlanda.
4: Harley.
6: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš.
4: Harley.
6: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupaná fixa.
4: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.
4: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partner
6: na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: .cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
6: To jsou
4: hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. Partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rockový kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě.
0: Kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě. Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anabel využila. Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anabel využila. Nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla. Svoje Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla. Zvedni mě,

0: Chápeš to 80... Chápeš to 84 už? Chápeš to 84 už moje polovy? Tak a to ještě furt koncert? Chápeš to 84 už moje polovy? A to ještě furt koncertuje? No. Chápeš to 84 už moje polovy? A to ještě furt koncertuje?
1: No.
0: Úžasný. To ještě furt koncertuje?
1: No.
0: Úžasný. No tak, je to tvoje.
2: Happy birthday to...
0: To je.
1: No.
0: Úžasný. No tak, je to tvoje.
2: Happy birthday to...
0: Úžasný. No tak, je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday...
0: No tak, je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday...
0: Je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to.
2: Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal...
2: Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 80.
2: Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal...
2: Happy to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabídl...
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabídl...
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Paul neslyšel, aby dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Jo. Dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Jo. No to jsem určitě 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Jo. No to jsem určitě.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Jo. No to jsem určitě povede.
1: Aby mi nabídl duet.
0: Jo. No to jsem určitě povede. Jo, no to se určitě povedem. Jo, no to se určitě povedem.
1: I Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
0: No to se určitě povedem.
1: I Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
0: Určitě povedem.
1: I Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela. Povedem.
1: I Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila. I Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila mysli z Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem. No,
0: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla. Jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem. No,
0: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla. Takže jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem. No,
0: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem. No,
0: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla. Takže to určitě vyjde.

0: Čovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
2: www.hrady.cz
1: Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
2: www.hrady.cz
1: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
2: www.hrady.cz
1: Hrdým festival, to jsou hrady.
2: www.hrady.cz
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
2: www.hrady.cz
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz
2: www.hrady.cz
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
2: Hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
2: CZ.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis se SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vše, co
1: Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně, se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79. V Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,99,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotuční meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotuční 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 gram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 11,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Tučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete
3: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: To se vyplatí.
2: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte. Dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Happy. Bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Happy Sportu půjč malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola. Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
4: a Bíny.
2: A teď na
4: tu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
4: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou
4: výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
4: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15
4: špičkových značek VUM,
2: Raskal
4: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%
4: VUM,
2: Raskal
4: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: happysport.cz
2: slevou 15%, ale jen do konce června.
4: happysport.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se
2: 15%, ale jen do konce června.
4: happysport.cz.
5: Dobrý den,
2: ale jen do konce června.
4: happysport.cz.

0: Panánkovi přejeme všechno nejlepší. Panánkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Panánkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme. Panánkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky. Panánkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má. Posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let. A taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let. A je s klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. A je spojený s Guns N' Roses. Spojený s Guns N' Roses.
1: You were young and your heart.
0: Roses.

0: CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu
0: na happysport.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
0: CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu
1: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
1: v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A.
1: Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Ano, Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
1: z Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. S šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolkovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat a všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a z Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se.
2: A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Jak to má moto
2: ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Jak to
2: více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Jak to má motora kola dřív či později
2: CZ.
1: Těšíme se na vás.
3: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy.
1: Těšíme se na vás.
3: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzín. Ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motoru. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchej tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta o extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Te motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion?
3: Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion nebo do
3: na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion?

kamion nebo dodávku? U nás je... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rockradio.cz/kariéra. Rockradio. Kariéra.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dub. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dubu i FM nebo na Radnej rok od rána do večera. V dubu i FM nebo na Rádia Teku i FM nebo na Rádia.cz. Rok M nebo na Rádia.cz. Rok Rádia.cz. Rok Rádio. Rádia.cz. Rok Radio.cz.

Rocková pohoda.

0: Minutu. Minutu po půl sedmí na... Minutu po půl sedmí na Rock Rádiu. Minutu po půl sedmí na Rock Rádiu. Minutu po půl sedmí na Rock Rádiu Europe a jejich Kerry Not. Minutu po půl sedmí na Rock Rádiu Europe a jejich Kerry. Minutu po půl sedmí na Rock Rádiu Europe a jejich Kerry. No tak co jste tam, jste po půl sedmí na Rock Rádiu Europe a jejich Kerry. No tak co jste tam, jste na Rock Rádiu Europe a jejich Kerry. No tak co jste tam, vstáváte s námi, přátel. Europe a jejich Kerry. No tak co jste tam, vstáváte s námi, přátel. Kerry. No tak co jste tam, vstáváte s námi, přátelé, posloucháte, co parto, jste tam. Co jste tam, vstáváte s námi, přátelé, posloucháte, co parto, jste tam, vstáváte s námi, přátelé, posloucháte, co parto, jste tam někde. Zuzka už je tady, vstáváte s námi, přátelé, posloucháte, co parto, jste tam někde. Zuzka už je tady, přátelé, posloucháte, co parto, jste tam někde. Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled, posloucháte, co parto, jste tam někde. Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, parto, jste tam někde. Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj. Má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj. Další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj.
1: To je s váma?
0: Zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj.
1: To je s váma, prvnastávajte.
0: Jsi tady, reaguj.
1: To je s váma, prvnastávajte.
0: Reaguj.
1: To je s váma, prvnastávajte.
2: Poctivej.
1: To je s váma, prvnastávajte.
2: Poctivej český festák non-stop.
1: To je s váma, prvnastávajte.
2: Poctivej český festák
1: non-stop. Prvnastávajte.
2: Poctivej český festák non-stop. Ale jist. Poctivej český festák non-stop, ale jistě. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na roky festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádio, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádio Stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádio Stage se střídají nejlepší rad. Jedině na Rock Rádio Stage se střídají nejlepší rokový český kapel. Jedině na Rock Rádio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Each. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď rokrát z českýho roku nikde.

0: jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Do stage v dabu. Rock Radio dabu. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu. Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme. Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce. Po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Evropy. Jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně právy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolan. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička se ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana. Nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana. Ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislav práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislavská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamura nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolní Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrol složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o poru dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi spojenými vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Utkání začne v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimky. Nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně na trase Turnov-Liberec, pokud pojedete si číslo 35 na 27. kilometru u dlouhého mostu narazilo auto do svodidel.
0: Instagram Rock Radia. Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Až zastavíte.
2: Rock Radio. Teraz Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák.

0: to bylo úplně skvělý. Teda Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák, to bylo úplně skvělý. Normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně.
0: To bylo úplně skvělý, normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Stíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má... Zase nic. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energii, nebo co? Zase nic. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energii, nebo co? Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energii, nebo co? No jak si dáme limetal? Jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energii, nebo co? No jak si dáme limetal a Mayday, no? Druhý kafe a má trochu energii, nebo co? No jak si dáme limetal a Mayday, no? Trochu energii, nebo co? No jak si dáme limetal a Mayday, no? No jak si dáme limetal a Mayday, no? No jak si dáme limetal a Mayday, no? Limetal a Mayday, no?

0: Je to zpěvačka z Walesu, že jo, paní už jí 75. No a teď dobrá zpráva, to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že jo, paní už jí 75. No a teď dobrá zpráva je, že se zpěvačka z Walesu, že jo, paní už jí 75. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělýho spánku už jí 75. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělýho spánku probudila. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělýho spánku probudila. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělýho spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: Zpráva je, že se z toho umělýho spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No, se z toho umělýho spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být umělýho spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být probudila.
1: A je v pořádku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být, hele, zaklepem.
1: Na dřevo, tak a je v pořádku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být, hele, zaklepem.
1: Na dřevo.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být, hele, zaklepem.
1: Na dřevo.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být, hele, zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, že by to mohlo být, hele, zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, zrovna mi tady
1: na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva.
1: Takže uhoří, takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie.
1: Takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti.
1: Pojď.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti. Zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti. Vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti.
1: Ježiši.
0: Zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti.
1: Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý. Tyler je po smrti.
1: Ježiši Krista. Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to.
1: Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace.
1: Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace dopadla.
1: Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace dopadla, že budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace dopadla, že po delším spánku teda umělým se. Vypadá to dobře, že operace dopadla, že po delším spánku teda umělým se. To dobře, že operace dopadla, že po delším spánku teda umělým se probudila, teda umělým se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spousta zdraví.
0: Se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka. A
0: probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a dalších let do
0: spousta. Budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a
0: se.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Zdravíčka a dalších let do spokojeného života.
0: Když jsme byli.
1: A dalších let do spokojeného života.
0: Když jsme byli jak takový ten pamat.
1: Do spokojeného života.
0: Když jsme byli jak takový ten pamatujete si.
1: Já jsem Saskie Bura. Života.
0: Když jsme byli jak takový ten pamatujete si.
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No. Když jsme byli jak takový ten pamatujete si.
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No. Klub dříve. Když jsme byli jak takový ten pamatujete si.
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No. Klub dříve na nebo kavárnička takový ten pamatujete si.
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No. Klub dříve na nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo.
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No. Klub dříve na nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo.
1: Saskie Burašová.
0: No. Klub dříve na nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo. Bylo to na klub dříve na nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo. Bylo to na český televize. Dříve na nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo. Bylo to na český televize. Bylo to pro důchodce 80+. Kavárnička dříve narozených se to jmenovalo. Bylo to na český televize. Bylo to pro důchodce 80+.
1: Dříve
0: narozených se to jmenovalo. Bylo to na český televize. Bylo to pro důchodce 80+. Jmenovalo. Bylo to na český televize. Bylo to pro důchodce 80+.
1: To je přesně naše cílovka.
0: Na český televize. Bylo to pro důchodce 80+.
1: To je přesně naše cílovka.
0: Bylo to pro důchodce 80+.
1: To je přesně naše cílovka.
0: Důchodce 80+.
1: To je přesně naše cílovka.
0: Plus.
1: To je přesně naše cílovka.
2: Za chvíli další muzik. Za chvíli další muzika, kterou jsem zapomněl. Za chvíli další muzika, kterou jsem zapomněl.

0: tak nevím, jestli mě tak nakoplo to kafe anebo Limetal a jejich Mayday.
1: Já bych chtěl říct, že si myslím, že tady uklízečka nasypala Honzovi něco do kafe, ale nebudeme to komentovat.
0: Jak dávají bombonky do pisoáru.
1: Můžu se taky dát.
0: Pisoáru.
1: Jo, je to znát. Můžu se taky dát.
0: Je 6:37 a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. 6:37 a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu. Doufám, že pozitivní, když jsme dnes. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
1: Ano.
0: Mimochodem, to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že jo, paní už jí 75.

0: aby si ti dva chvíli
1: další muzika, kterou jsem zapomněl.
0: Aby si ti dva jdu.
1: Další muzika, kterou jsem zapomněl.
0: Aby si ti dva jdu.
1: Co to je? Muzika, kterou jsem zapomněl.
0: Aby si ti dva jdu.
1: Co to je?
0: Dětku, to je takový ty...
1: Kterou jsem zapomněl.
0: Aby si ti dva jdu.
1: Co to je?
0: No. Aby si ti dva jdu.
1: Co to je?
0: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
1: Kam se to...
0: Nirvánu.
1: Co to je?
0: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
1: Kam se to... Co to je?
0: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
1: Kam se to strká?
0: No.
1: To je?
0: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
1: Kam se to strká?
0: No. To je takový ten pan, co umřel.
1: Kam se to strká?
0: No. Nevím, co umřel.
1: Kam se to strká?
0: No. Nevím. No, nevím.
2: Kdo šetří?
0: Nevím.
2: Kdo šetří?
0: Nevím.
2: Kdo šetří? Má za tři.
3: Za pět.
2: Kdo šetří? Má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500.
2: Kdo šetří? Má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500 při nákupu.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v
2: tří, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad
2: za tři.
3: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. Slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super.
3: Další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned.
3: Pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: 10. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: A super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Píme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco
3: ušetříme.
2: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout?
2: To je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
2: Něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí
2: víc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zebrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
3: než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
3: druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuliny. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli. Si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20. a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Hůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé
4: svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako
4: 90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší Mega.

0: Akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam Akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX5 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 Nyní navíc dostanete třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 Nyní navíc dostanete čtvrté pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Nyní výplně Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Decfoam června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
1: Mami, tati.
0: Pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
1: Mami, tati.
0: Výplně zdarma. Více na Dek.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Na Dek.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safarazi.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude...
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Vytáhni jendu.
1: Činky.
2: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Vytáhni jendu.
4: Co říkáš?
2: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Vytáhni jendu.
4: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Jdeme? Zoo chleby.
3: Vytáhni jendu.
4: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Zoo chleby.
3: Vytáhni jendu.
4: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám, vytáhni jendu.
3: Vytáhni jendu.
4: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šní jendu.
4: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám, vytáhni jendu.
4: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
4: A jedna.
5: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
4: Já vím.
5: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
4: Já vím. Výtahy jedna.
5: Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
4: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
5: Povídám, vytahujeme šachtu na výtah.
4: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, na výtah.
4: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: Výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
5: Povídám, vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
6: Teď mi
5: vytáhni jendu.
4: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo!
4: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo!
7: Chlapi!
4: Já... Jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo!
7: Chlapi! Já už jsem nahoře.
4: Výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo!
7: Chlapi! Já už jsem nahoře. Výtah je hotové.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo!
7: Chlapi! Já už jsem nahoře. Výtah je hotové.
6: Ne, výtahy jedna.
4: Jendo!
7: Chlapi! Já už jsem nahoře. Výtah je hotové.
4: Jendo!
7: Chlapi! Já už jsem nahoře. Výtah je hotové.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám.
7: Já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám.
7: Nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám.
7: Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám.
10: Výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
10: Jasně, dělám.
11: Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, kterým
8: ale bedna.
11: Jasně, dělám.
10: Výtahy jedna.
11: Český výrobce

0: Výtahů, který má řešení pro každý prostor. Sně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekon, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1 šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1 tní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1 CZ.
1: Zažijte emoce.
0: Výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1 CZ.
1: Zažijte emoce za volantem
0: v konstrukce stávajících. Výtahy 1 CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Výtahy 1 CZ.
1: Zažijte emoce za volantem
0: vozů Výtahy 1 CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Je tu Peugeot 1 CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Je tu Peugeot Emotion.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Je tu Peugeot Emotion Day.
1: Roadshow, kde si na vlastní Peugeot.
0: Je tu Peugeot Emotion Day.
1: Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší.
0: Je tu Peugeot Emotion Day.
1: Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší.
0: Emotion Day.
1: Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot.
0: Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot.
1: Čekají na vás.
0: Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot.
1: Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot.
0: Čekají na vás novinky,
1: zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot.
0: Čekají na vás novinky,
1: testovací jízdy,
0: soutěž ze světa Peugeot.
1: Čekají na vás novinky,
0: testovací jízdy,
1: soutěž o hodnotné
0: Peugeot.
1: Čekají na vás novinky,
0: testovací jízdy,
1: soutěž o hodnotné ceny,
0: ale
1: čekají na vás novinky,
0: testovací jízdy,
1: soutěž o hodnotné ceny,
0: ale také speciální
1: novinky,
0: testovací jízdy,
1: soutěž o hodnotné ceny,
0: ale také speciální nabídka,
1: hodnotné ceny,
0: ale také speciální nabídka
1: na nákup nového vozu a příslušenství.
0: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.
1: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.
0: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.
1: Ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: na PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: 21.2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
1: 26.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
2: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte.
3: Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte.
3: Ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s
3: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
3: zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. O sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
1: Si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
1: Každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší.
0: Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
0: I může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůže.
0: Zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže. Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Te nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rok.
0: Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rok rádi.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rok rádi.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Rok rádio.
0: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz.

Nemusíš být mánička. Nemusíš být mánička, abys byl rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: Rádio. Co se nevěří. Rock Rádio. Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musí.
0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
0: Šlo do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: A proč žereš u...
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: A proč žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: A proč žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov. A proč žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov. Zuzko, řekni něco. A proč žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov. Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta.
2: Uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov. Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta.
2: Vysílání, dostaneš vyhazov. Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila svého
2: Vyhazov. Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila
2: Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby. Zadská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby. Za to vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby. Za to, že doručovala balího zaměstnance po téměř 42 letech služby. Za to, že doručovala balíky až k hrance po téměř 42 letech služby. Za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím 42 letech služby. Za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím oddech služby. Za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl. Za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení. Doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy. Až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy. Nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy.
2: Chudák, on se snažil ještě
3: z dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy.
2: Chudák, on se snažil ještě z toho dostal vyhazov.
3: On zněl pokyn vedení firmy.
2: Chudák, on se snažil ještě z toho dostal vyhazov.
3: Firmy.
2: Chudák, on se snažil ještě z toho dostal vyhazov.
3: On se snažil, ale oni mu řekli.
2: Snažil ještě z toho dostal vyhazov.
3: On se snažil, ale oni mu řekli, hele, tohle není časově efektivní.
2: Ještě z toho dostal vyhazov.
3: On se snažil, ale oni mu řekli, hele, tohle není časově efektivní.
1: Na tohle skoro taky jako umírací kolik, kdy si... Počkej, na tohle skoro taky jako umírací kolik,

0: jestli tam byl v důchodem, na tohle skoro taky jako umírací kolik, jestli tam byl před důchodem, tak když tě takhle vykopnou, to je docela smutný. Na tohle skoro taky jako umírací kolik, jestli tam byl před důchodem, tak když tě takhle vykopnou, to je docela smutný, ne?
1: Pracoval ten...
0: Taky jako umírací kolik, jestli tam byl před důchodem, tak když tě takhle vykopnou, to je docela smutný, ne?
1: Pracoval ten váš...
0: Kolik, jestli tam byl před důchodem, tak když tě takhle vykopnou, to je docela smutný, ne?
1: Pracoval ten váš 40 let, jako... Ne? Pracoval ten váš 40 let, jako už to řeší odbory, že jako tohle jako se jim nezdá úplně jako... No, 40 let, jako už to řeší odbory, že jako tohle jako se jim nezdá
2: podala žalobu,
1: jako,
2: vzala bych si dobrýho právníka.
1: Už to řeší odbory, že jako tohle jako se jim nezdá
2: úplně
1: jako...
2: Bych podala žalobu, vzala bych si dobrýho právníka, ještě bych z nich vytřískala
1: na
2: dvě.
1: Že jako tohle jako se jim nezdá úplně jako...
2: Bych podala žalobu, vzala bych si dobrýho právníka, ještě bych z nich vytřískala na důchod.
1: Jakože pro dobrotu jako se jim nezdá úplně jako...
2: Bych podala žalobu, vzala bych si dobrýho právníka, ještě bych z nich vytřískala na důchod.
1: Jakože pro dobrotu na žebrotu, no.
2: Podala žalobu, vzala bych si dobrýho právníka, ještě bych z nich vytřískala na důchod.
1: Jakože pro dobrotu na žebrotu, no.
2: Podala bych si dobrýho právníka, ještě bych z nich vytřískala na důchod.
1: Jakože pro dobrotu na žebrotu, no.
2: Proto jako, právníka ještě bych z nich vytřískala
1: jako
2: na důchod.
1: Jakože pro dobrotu na žebrotu, no.
2: Proto jako, z nich vytřískala
1: jako
2: na důchod.
1: Jakože pro dobrotu na žebrotu, no.
2: Proto jako, práci v práci...
1: Jako pro dobrotu na žebrotu, no.
2: Proto jako, práci v práci...
1: Ne- na žebrotu, no.
2: Proto jako, práci v práci nedělejte nic navíc, bych chtěla říct, zrovna jsem tam... Proto jako, práci v práci nedělejte nic navíc, bych chtěla říct, zrovna jsem tam nesla 20 kilový. Proto práci v práci nedělejte nic navíc, bych chtěla říct, zrovna jsem tam nesla 20 kilový. V práci nedělejte nic navíc, bych chtěla říct, zrovna jsem tam nesla 20 kilový kýbl s vodou. Nesla 20 kilový kýbl s vodou, barel.
0: Kdy?
2: Teď.
0: Kam?
2: No na chodbě. Kilový kýbl s vodou, barel.
0: Kdy?
2: Teď.
0: Kam?
2: No na chodbě došla. Kýbl s vodou, barel.
0: Kdy?
2: Teď.
0: Kam?
2: No na chodbě došla voda. Barel.
0: Kdy?
2: Teď.
0: Kam?
2: No na chodbě došla voda.
0: Kdy?
2: Teď.
0: Kam?
2: No na chodbě došla voda. Kdy došla voda?
0: Jo takhle, já
2: no
0: myslel,
2: zatím,
0: jako, že...
2: No zatím, co ty jsi tady žral, tak já...
0: Jo takhle, já
2: no
0: myslel,
2: zatím,
0: jako, že...
2: No zatím, co ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych...
0: Takhle, já
2: no
0: myslel,
2: zatím,
0: jako, že...
2: No zatím, co ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
0: Myslím,
2: co
0: že...
2: ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
0: Myslím,
2: tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
0: To jsi fakt hodná, já jsem čekal, že...
2: Jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
0: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
2: jsem
0: že si nesla
2: kýtí... barel s vodou, bych ti chtěla říct.
0: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
2: jsem
0: že si nesla nějaký kýbl s vodou.
2: Chtěla říct.
0: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
2: jsem
0: že si nesla nějaký kýbl s vodou.
2: Ne, barel.
0: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
2: jsem
0: že si nesla nějaký kýbl s vodou.
2: Ne, barel.
0: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
2: jsem
0: že si nesla nějaký kýbl s vodou.
2: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražil, čekal, že si nesla nějaký kýbl s vodou.
2: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozjel kýbl s vodou.
2: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
2: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
2: Ne.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
2: Ne. Naopak.
0: Nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
2: Ne. Naopak.
0: No tak chudák pán teda, jako mně se moc nelíbí, že se tohleto poslední dobou děje, že se tak nelíbí, že se tohleto poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních, se tohleto poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskou, děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost a chybí taková ta vřelost korporátních a obrovských firm lidskost a chybí taková ta vřelost, jako když si pak obrovských firm lidskost a chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky lidskost a chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky, kde to má fakt jako pak za své peníze, no. Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
0: Zde, no. Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný.
0: Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
2: Ztratila dávno
0: ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
2: Ztratila dávno lidskost
0: z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
2: Ztratila dávno lidskost.
0: Mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
2: Ztratila dávno lidskost.
0: Mrzí.
1: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
2: Ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: Tak
2: proto
0: to
2: mám rád.
0: Každopádně děkujeme.
2: Ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: Tak proto to děkujeme.
2: Ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: Tak
2: proto
0: to
2: mám radši zvířata.
0: Ano.
2: Dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: Tak
2: proto mám radši zvířata.

0: Ano. V tom případě...
1: S lidma, bohužel. Tak proto mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že...
1: Tak proto mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na rok rády...
1: Proto mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na rok rády...
1: Zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na rok rádiu se songem Mám v p nalehat. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na rok rádiu se songem Mám v p nalehat. Si dáme horký žeslí, že teď na rok rádiu se songem Mám v p nalehat.
1: Jupi!
0: Žeslí, že teď na rok rádiu se songem Mám v p nalehat.
1: Jupi!

0: kľudni sa, prášek, zeber si. A daj ho, prosím ťa, nech mne už doň ho, kľudni sa, prášek, zeber si. A daj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea. Kľudni sa, prášek, zeber si. A daj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea. Žádny problém, prášek, zeber si. A daj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea.
1: Žádny problém, žádne stresy.
0: A daj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea.
1: Žádny problém, žádne stresy.
0: A daj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Jest s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou a Anabel Fárovou. Fárovou.

0: Pretenders, I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty před... Pretenders, I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou, budu při tobě. Pretenders, I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou, budu při... I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou, budu při tobě, u tebe, na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát, už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano, ne. Taky při tobě stát, už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mně se nezbavíš.
0: Kriste.
1: Stát, už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mně se nezbavíš.
0: Kriste.
1: Navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mně se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši. Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mně se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Tak. Ano.
0: Ne.
1: Mně se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější. Mně se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější. Bavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
0: My jsme teď.
1: Kriste, Ježíši. A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
0: My jsme teďka tak.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď.
1: Ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep
1: mi nešťastnější než ty s tou.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl.
1: Než ty s tou.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300. My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu. Zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně na... Ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho...
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla...
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla... Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí... Pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky bude... Načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět. Písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky bude... Byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě... Vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladí... si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme... anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka. Duky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka. Duka. O tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka. Do kakaovýho domku. Jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka. Do kakaovýho domku. Ochladit a nemyslíme na Nuka. Do kakaovýho domku.
2: Víte, co
0: povýšíme na Nuka. Do kakaovýho domku.
2: Víte, co povýší každý letní.
0: Do kakaovýho domku.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert. Každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na vážný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si Excellent přináší na váš

0: Grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. A získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na
0: Albert.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 8 června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Hopíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky by na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business Richard Miller, vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business Richard Miller, Helena Vondráčková 800 korun. Horkýže slíže, manky business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kríže, manky business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupen a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské, kde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pápí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Tatart vyhlašuje data.cz.
1: Nabídka platí jen do konce června.
2: Tatart vyhlašuje
1: data jen do konce června.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším
1: se června.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším
4: Tatart nákupy.
2: Vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším
4: Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákupy.
3: Slyším
4: Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákupy.
3: Slyším
4: Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivním
4: Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou
4: nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší. Musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20% cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20% velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%. Třebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: Ojem.
2: Nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: Ojem mazec.
2: Tatart. Pořídíte se slevou až 20%.
3: Ojem mazec.
2: Tatart. Opravdový elektrospecialista. Až 20%.
3: Ojem mazec.
2: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ojem mazec.
2: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
3: Mazec.
2: Tatart. Opravdový elektrospecialista. Tatart. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista.
5: Potisk. Potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky,

0: potisk dárky, potisk dárky, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Semi rostou digitální.
0: Belabel, CZ.
1: Semi rostou digitální čísla mizí.
0: CZ.
1: Semi rostou digitální čísla mizí. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které... A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po gen... Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlat. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A udrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál k rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. A u portál CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days.
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil, s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Doje nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od jedna delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 metrů. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super
4: litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
4: litrů.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD.
5: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
6: Každý den.
4: BYD.com.
6: Každý den vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
7: Distribuuje Alef.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další
0: zprávy.
1: Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním. Arcibiskupství Antonínem Jurigou. Ten údajně po několik let znásilňoval ženy. Přibyl to napsal na své facebookové stránce.
2: Návrh, na kterém se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropské.

0: Návrh, na kterém se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu počítá mimo jiné s povinností Evropského parlamentu a členských států Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny migrantů spolupracovat s úřady.
1: Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin.

0: Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Jeho počasí. Rock Radio. Dobrá. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte po...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v...
0: Radio. Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na
0: Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce. Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4. Si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4. Pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků. Boholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků. Kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Zuzka je napřed.
2: Rozjezd. Dobré ráno, čumáci.
3: Zuzka je napřed. Spěcha je napřed. Spěcha.
4: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám přeji Honza.
3: Ano, vel.
1: A Zuzka.
4: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám přeji Honza.
3: Ano, vel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 7. Dneska je Zuzka napřed a vy taky, vám přeji Honza.
3: Ano, vel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek taky, vám přeji Honza.
3: Ano, vel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek se přeji Honza.
3: Ano, vel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek se...
1: Zuzka.
4: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek se... Suš 18. Dneska ve čtvrtek se... Suš 18. Jo. 18. Česka ve čtvrtek se... Suš 18. Jo. 18. Června se... Suš 18. Jo. 18. června. Přátelé, zahoď... Suš 18. Jo. 18. června. Přátelé... 18. Jo. 18. června. Přátelé, za hodinu a půl bude... Jo. 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
3: Ano, a Honza vypil WC.
4: Další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
3: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie.
4: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
3: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete psát na náš. Že má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete psát na náš Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
4: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metaliku.
3: Tam připište telefonní číslo.
4: No a teď už máme před sebou dvě věci.
3: Telefonní číslo.
4: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metaliku, whisky in the jar a pití. No a teď už máme před sebou dvě věci. Metaliku, whisky in the jar a pití Sava. Metaliku, whisky in the jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. Whisky in the jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. A pití Sava, jedno budete dělat vy, jedno já.
0: Rock Radio.
4: A jedno budete dělat vy, jedno já.
0: Rock Radio.

0: A já.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Lou van Aanhagen. Lou van Aanhagen. Lou van Aanhagen, Hagenbaden ab. Lou van Aanhagen, Hagenbaden abruša. Lou van Aanhagen, Hagenbaden abruša, který je úchyl v 7 hodin a 13. Lou van Aanhagen, Hagenbaden abruša, který je úchyl v Hagenbaden abruša, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na rok abruša, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na rok rádiu. Tenhle song tu opět abruša, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na rok rádiu. Tenhle song tu opět nebyl, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na rok rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dnes hodin a 13 minut na rok rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dneska 13 minut na rok rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dneska. Tenhle song tu opět nebyl dneska jen tak, protože dneska opět nebyl dneska jen tak, protože dneska osmeska jen tak, protože dneska 18. června jen tak. Protože dneska 18. června, pan inženýr, jen tak, protože dneska 18. června, pan inženýr František Moravec, dneska 18. června, pan inženýr František Moravec neboli 18. června, pan inženýr František Moravec neboli Lou van Aanhagen slaví června, pan inženýr František Moravec neboli Lou van Aanhagen slaví krásných kul. Pan inženýr František Moravec neboli Lou van Aanhagen slaví krásných kulatých šedesát. Inženýr František Moravec neboli Lou van Aanhagen slaví krásných kulatých 60 let. Anček Moravec neboli Lou van Aanhagen slaví krásných kulatých 60. Neboli Lou van Aanhagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym
0: Aanhagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym
0: vznik kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších
0: 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená. Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen. Vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano.
1: O tehdejších idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano.
1: A idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano.
1: To znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek
1: Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek je geniální.
1: Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek je geniální textař. Ano. A fanánek je geniální textař. Já miluji jeho texty. A fanánek je geniální textař. Já miluji jeho texty, který a fanánek je geniální textař. Já miluji jeho texty, který ku podivu ne... je geniální textař. Já miluji jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro tři geniální textař. Já miluji jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro tři sestry, ale je pro spoustu jiný textař. Já miluji jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro tři sestry, ale je pro spoustu jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro tři sestry, ale je pro spoustu jiných lidí. Pro tři sestry, ale je pro spoustu jiných lidí, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba tě pro spoustu jiných lidí, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr, kde textoval ty jiných lidí, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr, kde textoval ty, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka
0: Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má.
0: Nebo třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké
0: těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano, ano.

0: ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano, ano, ano. A mám...
1: Také portfolio.
0: Ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí... Jo. Ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí... A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou nožní. Rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou nožní. Příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou nožní, protézou. Svojí, že jo, protézou nožní, protézou. Já jsem tady se dočet zou nožní protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi s protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějakou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společný se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společenský, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho tam stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si nech společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. Z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. A pak Jirku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá, takže sebou plácnul na chodník. Když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá, takže sebou plácnul na chodník. A že tu nohu nemá, takže sebou plácnul na chodník. A taxikář sebou plácnul na chodník. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako chodník. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když vezou. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když vezou. Taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když vezou Opelce domů. Taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když vezou Opelce domů, takže zavřela odjel, že jo. Tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když vezou Opelce domů, takže zavřela odjel, že jo.
1: S tou nohou
0: jako běžný, co se jako děje, když veze Opelce domů, takže zavřela odjel, že jo.
1: S tou nohou
0: a jako děje, když veze Opelce domů, takže zavřela odjel, že jo.
1: S tou nohou
0: a Opelce domů, takže zavřela odjel, že jo.
1: S tou nohou
0: a Fanánek musel druhý den obvolávat, zavřela odjel, že jo.
1: S tou nohou
0: a Fanánek musel druhý den obvolávat dispečink a vysvětlovat, že
1: s tou nohou
0: a Fanánek musel druhý den obvolávat dispečink a vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i s butou, jestli by a Fanánek musel druhý den obvolávat dispečink a vysvětlovat, že tam prostě Fanánek musel druhý den obvolávat dispečink a vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli přivést.
1: Tak to je moc... Tak to je moc hezký. Normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku, a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek?
1: Kabelku, a tak Fanánek tam zapomněl nohu. Pokecali jsme.

0: Byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti.
0: Jako... A byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy. Příjemný pán, pokecali jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy. Pokecali jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy. Jsme.
1: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, máš stejné zkušenosti jako my.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak ty jako my.
0: Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je my. Jako vy.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ho zdraví.
1: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano,
1: taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ho zdravíme přemů.
1: To byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ho zdravíme přemů. Všechno nejlepší, hlavně hodně.
1: Rozhovoru, tak je to velice milý pán.
0: Je to milý chlapec. Ano, takže ho zdravíme přemů. Všechno nejlepší, hlavně hodně.
1: Celýho srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Posíláme od Mr. Big to be with you. Hold on, little girl. Mr. Big to be with you. Hold on, little girl. Be with you.

rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: se Mezinárodní 12. června a slaví se Mezinárodní den rovna a slaví se Mezinárodní den paniky. A slaví se Mezinárodní den paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho.
0: Slaví se Mezinárodní den paniky.
1: Tak to já mám každý den z...
0: Mezinárodní den paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho minimálně jednou.
0: Den paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla...
0: Paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda. Tak to já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat.
1: Každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna
1: jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože.
1: Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože.
1: Došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože. Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože. Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono zrovna zvládáš, jakože. Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel.
0: Umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. Takže dobrý. Ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích?
2: Hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, což mě

0: překvapilo, ale i tak jsem se bála o život. A hlavně dokonce... nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, překvapilo, ale i tak jsem se bála o život. A hlavně dokonce... nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, i tak jsem se bála o život. A hlavně dokonce... nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi o život. A hlavně dokonce... nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já ne, nemám. A jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já ne, nemám. Jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já ne, nemám rodinu. Jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já ne, nemám rodinu. Vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já ne, nemám rodinu. On se na nás tak podíval a řekl, já ne, nemám rodinu. Říkám, aha, tak dělal a řekl, já ne, nemám rodinu. Říkám, aha, tak nemám rodinu. Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
1: Takže...
0: Říkám, aha, tak jsme v Perčicích. Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme.
0: Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení. Užili jsme si mi nez...
0: Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení. Užili jsme si mezi...
0: v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení. Užili jsme si mezi...
0: Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení. Užili jsme si mezinárodní den paniky trošku. My samozřejmě děkujeme za svezení. Užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív. Za svezení. Užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte. Užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte. Užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem mezinárodní den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který nějakou chvíli to se dozvíte vy v našem videu, který nějakou chvíli vy v našem videu, který nějakou chvíli, nebo za nějakou chvíli přistane našem videu, který nějakou chvíli, nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální videu, který nějakou chvíli, nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální nějakou chvíli, nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte nejen
1: chvíli, nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte nejen na Rock Rádiu, ale
1: i nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte nejen na Rock Rádiu,
1: přistane na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale
1: na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně
1: sítě.
0: Přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně, samozřejmě, protože jsme velmi Honzíka a mě osobně, samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta osobně, samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých. Protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech. Vtipný a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak.
0: Takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
0: Spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
0: I na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
0: Soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson. Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo...
1: Určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr.
0: www.bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou bet. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědč nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se s nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene jsou v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Biznis v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Biznis. Více na Bene.cz.
2: Biznis začnete na
1: Bene.cz.
2: Biznis začnete nápadem. Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Dřív než
2: až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Tu. Více na technikplast.com.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
2: technikplast.com.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
2: Ne.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátíš. Zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Republiky už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho 15. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky

0: Amaranth. Amaranth. Amaranth a Drop Dead. Amaranth a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvý. Amaranth a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej. Amaranth a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 1. Amaranth a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21. A Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel Dala vstala a posadila minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel Dala vstala a posadila se. Jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel Dala vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno naživo, ale nakonec to tady Anabel Dala vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré.
0: Nakonec to tady Anabel Dala vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Anabel Dala vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím, posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek. Máme 18. června.
1: Ano.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června. A prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června. A je čtvrtek, máme 18. června. A slaví se mezek, máme 18. června. A slaví se

0: pořídíš na autodrombrno.com. Oho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Atención!
0: Pořídíš na autodrombrno.com.
1: Atención, señoras
0: autodrombrno.com.
1: Atención, señoras y señores.
0: .com.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietros.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro stančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro stančí smích.
1: Señores.
2: La Tropical Party o Pietro stančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Tanec. La Tropical Party o Pietro stančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Tanečníčka party o Pietro stančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneč Pietro stančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích. Nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijď na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít se smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na web. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: CZ.
1: Awarashar.
3: Přepropa.
1: Awarashar.
3: Přepropagr, přepr. Přepropagr, přep. Přepropagr, přepropagr, přep.

0: Tahle nabídka je dodání Šepropagr.cz. Tahle nabídka na vás Šepropagr.cz. Tahle nabídka na vás nepočká. Pivgr.cz. Tahle nabídka na vás nepočká. Pivnet. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď může. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od. Na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první. Můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodat do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. V Lidlu nebo na Vodafone.cz. Vodafone. V Lidlu. Vodafone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkt. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další. Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kok od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kok. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 0,1,7 v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 30. Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo má 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů 75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 4,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další. 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další. Mů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lídnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade
0: 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade.
0: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných.
0: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia.
0: Lidl. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon,
0: to se vyplatí.
1: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel, Carado a PES. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Má akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Má showroom v Praze. Prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Má showroom v Praze a Frankia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL.

0: Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis, Club Travel, Karado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Když uvidíte
0: skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporem,
0: půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz.
1: Když uvidíte
0: servis, více na www.toptrade.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné
0: na www.toptrade.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné
0: levně.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Zitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. Dejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 7. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 40 kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 260 pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 Felix 44 kusů s apkou za 269 korun 34 kusů s apkou za 269 korun Albert dle srovnání kde kusů s apkou za 269 korun Albert dle srovnání k desátému za 269 korun Albert dle srovnání k desátému šestý 69 korun Albert dle srovnání k desátému šestý. Program. Albert dle srovnání k desátému šestý. Rock Radio dle srovnání k desátému šestý. Rock Radio srovnání k desátému šestý. Rock Radio desátému šestý.

Náhradní díly pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr. Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom Z. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychle pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Všechno na jednom místě. Pohodlné

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Radio.cz.

0: Hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Celý svět. Svět.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová... Ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránky... Tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná... Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí stejně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slibní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Uka Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího. Do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení. Do sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy Vyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a jeho úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump. K mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump. Memorandum o porozumění tak podpis Donald Trump a jeho iránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost a jeho iránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že sem vstoupilo v platnost. chystá změny v základní sestavě s Koreou.

0: Personální Ježíš. Personální Ježíšek a Marilyn Manson na... Personální Ježíšek a Marilyn Manson na Rock Radio minutu. Personální Ježíšek a Marilyn Manson na Rock Radio minutu po půl osmí. Personální Ježíšek a Marilyn Manson na Rock Radio minutu po půl osmí. A naše Ježíšek a Marilyn Manson na Rock Radio minutu po půl osmí.
1: A naše personální Ježíšek
0: Manson na Rock Radio minutu po půl osmí.
1: A naše personální Ježíška Zuzanka má další.
2: Chci zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s... Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom spoluhráči a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všech dačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní info. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z hráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutky, zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty. Informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všech šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě, i body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a ne karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, no na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. V obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si smůj. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Radio probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Radio fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Radio. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Radio. Každý den na Rock Radio. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště.

0: změny v základní sestavě, a to oproti úvodnímu duelu s Koreou.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polední s Koreou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polední.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a...
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a místy...
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a místy i večer na... Dnes bude oblačno až polojasno ráno a místy i večer na celém území skoro... Na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě 27 až 31 stupně Celsia. Na D5 se opatrně
2: Řešení očních vad bez ohledu na věk. hp.cz.

Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějak... Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas... Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku. Tak si dáme Halloweeny, Dr. Stein. Je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny, Dr. Stein. Na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny.

0: Act X, případně jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem geniální Act X, případně jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem geniální seriál. Případně jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím. Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím. Ale Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje, že taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice, to tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tří si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock. Ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk a takový jako. Málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk i muzice a že tam kombinuje rock, folk a takový jako zvláštní texty a že tam kombinuje rock, folk a takový jako zvláštní texty a že tam kombinuje rock, folk a takový jako zvláštní texty a chystá se do Prahy. 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album. 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album Prince of Peace.
1: Tak jsem na to zvědavý, když to americký country je trošku

0: Halloweeni a dok... Halloweeni... Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v... Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin... Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 30... Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 30... Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut... Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut... Rádiu v 7 hodin a 38 minut... Já bych potřeba, Anabela, aby si vstala... 7 hodin a 38 minut... Já bych potřeba, Anabela, aby si vstala a šla něco říkat... 38 minut... Já bych potřeba, Anabela, aby si vstala a šla něco říkat... 8 minut. Já bych potřeba, Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. Já bych potřeba, Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. Anabela, aby si vstala a šla něco říkat. Prosím tě. Děkuju, já vstala a šla něco říkat. Prosím tě. Děkuju, já jsem... Prosím tě. Děkuju, já jsem ti tak ještě něco pustit.
1: No,
0: poslouchám. Prosím tě, děkuju, já jsem ti tak ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle... Prosím tě, děkuju, já jsem ti tak ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Děkuju, já jsem ti tak ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Co pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano. Samozřejmě. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta X. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál. Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy? Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam...
1: Akta X?
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byly ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: Hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: David.
1: Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: David, duchovny. A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: David, duchovný americký herec. A víš, proč o tom teď Muldera?
1: Duchovny.
0: David, duchovný americký herec. A víš, proč o tom...
1: Duchovny.
0: David, duchovný americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manarsky.
0: Je ne. David, duchovný americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manarsky.
0: Je ne.
1: Umřel.
0: Je ne.
1: Manarsky.
0: Je ne.
1: Umřel.
0: Je ne. Ještě mladej.
1: Dostal mrtvý.
0: Je ne.
1: Umřel.
0: Je ne. Ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo? Umřel.
0: Je, ne? Ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo? Řekni to.
0: No tak známe jako... Ne? Ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo? Řekni to.
0: No tak známe jako Maldražos. Ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo? Řekni to.
0: No tak známe jako Maldražos.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo? Řekni to.
0: No tak známe jako Maldražos. Act X, případně jako Hank Moody ze seriálu.
1: Co se mu stalo? Řekni to.
0: No tak známe jako Maldražos. Act X, případně jako Hank Moody ze seriálu.
1: Řekni to.
0: No tak známe jako Maldražos. Act X, případně jako Hank Moody ze seriálu Kalifornik. Známe jako Maldražos.

0: jiný než jako to naše kotlíkářský, tak jsem na to zvědavý, jak moc tam Gantry je trošku jiný než jako to naše kotlíkářský, tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu jako to naše kotlíkářský, tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku kotlíkářský, tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku nacpe. Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku nacpe. Jako tak herec. Jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku nacpe. Jako taky. Herec.
1: Necháme se.
0: Jak moc tam tu rockovou muziku nacpe. Jako taky. Herec. Rockovou muziku nacpe. Jako taky. Herec.
1: Necháme se
0: překvapit. Nacpe. Jako taky. Herec.
1: Necháme se překvapit. Jdeme takže na něj nebo?
0: Jako taky. Herec.
1: Necháme se překvapit. Jdeme takže na něj nebo?
0: Jako herec.
1: Necháme se překvapit. Jdeme takže na něj nebo?
0: No mohli bysme.
1: Necháme se překvapit. Jdeme takže na něj nebo?
0: No mohli bysme. Hele, 15. října
1: se překvapit. Jdeme takže na něj nebo?
0: No mohli bysme. Hele, 15. října tu bude v Praze.
1: Překvapit. Jdeme takže na něj nebo?
0: No mohli bysme. Hele, 15. října tu bude v Praze.
1: Nebo?
0: No mohli bysme. Hele, 15. října tu bude v Praze.
1: A my tu asi
0: budeme. No mohli bysme. Hele, 15. října tu bude v Praze.
1: A my tu asi budeme.
0: 15. října tu bude v Praze.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: Tu bude Praze.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: S největší pravděpodobností, jak když se v Praze.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: S největší pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: S největší pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den.
1: Asi budeme taky, tak uvidíme.
0: S největší pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prostě. S největší pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě čtvrtek. Tak pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě čtvrtek. Jak když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě čtvrtek. Tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli
0: nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě čtvrtek. Tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do
0: 15. října je prosím tě čtvrtek. Tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná
0: 15. října je prosím tě čtvrtek. Tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný. Tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný.
1: Pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný.
1: Možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný. Přesně tak, hele, krásný. Taková pohodička na hele, krásný. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodí. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka. Pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Pohodička, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka. Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. My se jdem tady dát čuníka. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Tady dá čuníka, za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Já. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out.
2: Já, nový plot mám.
0: Park a Bleed It Out.
2: Já, nový plot mám. Nový plot. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme.

0: oslovovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, PrahaBiechov.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Pomoc.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Pomoc. Nemůžu.
0: I všechno dobrý.
1: Pomoc. Nemůžu.
0: No dobrý.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné vetr.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzducho
1: dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz technika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jedné produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jedno a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě.
3: Vše pro vaší grilovství.
2: Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě.
3: Vše pro vaší grilovačku.
2: Světy trání na jednom místě.
3: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optima. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské
3: na Kaufland.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Píte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže Monkey Business Richard v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže Monkey Business Richard za 800 korun. Horkýže slíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková. Slíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí 10. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí.

0: jen do konce června. Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Angry Birds Kosmetika.
0: Ka platí jen do konce června.
1: Angry Birds Kosmetika, co má koule.
0: Do konce června.
1: Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně má koule. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek žádný ket. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek žádný. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek žádný ket. Si lousy vůně. Pot i sporek žádný ket. Si funkční věci. ANG.BRDS.CZ.
2: Kontejnery Siegel.
1: ARDS.CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím.CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v...
3: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše
3: i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit...
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: A teď pozor.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: A teď pozor. Extrémně.
5: Pro lepší příběhy.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
5: Příběhy.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním a teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera.

nebo na radia.cz. Na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

Nabídka platí pouze do konce tvé karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. I pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Nissan. Více na Nissan.cz.

až těch, co tě svlíkli až na kost. Těch, co tě svlíkli až na kost.

Nemusíš být blbý jak kozatá, abys byla rocker. Nemusíš být blbý jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušný blbý jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: kouzelně drsným názvem Vidžín. A plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy. Vchází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13. kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13. názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz. Tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo. V sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Nejsraz, který pořádá klub On Space Výhlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu On Space Výhlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořád Výhlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož. Konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož. Soutěž Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož. Soutěže a můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož. Soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je našit na pořádnou hudební nálož. Soutěže a určitě nebude od věci prubnout, pro hudební nálož. Soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě. Soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě. A určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno Grill. Nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno Grill. Největším písmem napsáno Grillované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné Grillované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění sátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať za v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio.
0: Ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio.
0: O den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Prostě v neděli.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Motokeci. Keci.

0: 10 minut nám chybí do... 10 minut nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej roz... 10 minut nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej... 10 minut nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd. 10 minut nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd, ten čtvrteční z Dimitry. A nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd, ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým. Hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd, ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým. Vyladíte rokovej rozjezd, ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým i zlým. V dobrým i zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: I zlým. A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: Nevím. A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: Nevím. Myslím si tím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: Nevím. Myslím si tím jistá, ale cítím Marcela za...
0: To jde?
1: Nevím. Myslím si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala savo.
1: Nevím. Myslím si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala savo.
1: Já jsem se načkl, jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala savo.
1: Já jsem se načuchala zina. Já jsem se načuchala zina záchodě.
2: Motokeci Mar... Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí ti, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce, mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Na pomezí
3: Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina. Z kouzelně Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: Rammsteinama a songem Pust. 8 hodin 58 minut posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama. 8 minut posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. Posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy? Rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný.
0: S Rammsteinama a songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný.
0: A songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme.
0: Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
0: Víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
0: Pasy.
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
2: Housebrand
1: si nejsme a dáme si zprávičky.
2: Housebrand Café per favore. Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand.
3: Tuhle kávu.
2: Si signora.
4: Housebrand.
3: Tuhle kávu si zas.
2: Si signora.
4: Housebrand.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand,
3: tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva,
3: CZ Brand,
4: tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand káva,
4: CZ
3: kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva,
3: CZ.
4: Z.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka, tohle je ale... Tohle není jen obyčejná grilovačka, tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplčka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Provačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Večí za bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Večí za 12 to plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Večí za 12,90. Chutí. Uzené tofu Nature's Promise Večí za 12,90 a rajčata keříkzené tofu Nature's Promise Večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za Promise Večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 al 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert. Stavková s apkou za 27,90. Albert.
6: Stavebniny Dek
5: 37,90. Albert.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci.
5: Dát. Albert.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci.
5: K pěti balením rychle tuhnu.
6: Albert. Stavebniny Dek přináší mega akci.
5: K pěti balením rychle.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci.
5: K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapej
6: přináší mega akci.
5: K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapej za super cenu od nás. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapej za super cenu od nás. Samonivelační stěrky Mapej za super cenu od nás. Nyní dostanete profesionální pětilitrovou stěrky Mapej za super cenu od nás. Nyní dostanete profesionální pětilitrovou za super cenu od nás. Nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapej zdarma. Mega akce od nás. Nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí profesionální pětilitrovou penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. pětilitrovou penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na Dek.cz. Si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na Dek.cz. Profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na Dek.cz.
7: Zavratné megas.
5: Mapej zdarma. Více na Dek.cz.
7: Zavratné megaslevy.

0: Dice na DEC.cz.
1: Zawrotne mega slewy.
0: CZ.
1: Zawrotne mega slewy.
0: Czym więcej na...
1: Zawrotne mega slewy.
0: Czym więcej nakupite...
1: Zawrotne mega slewy.
0: Czym więcej nakupite, tym więcej
1: uś... Slewy.
0: Czym więcej nakupite, tym więcej uszczędzicie. Rozdawa. Czym więcej nakupite, tym więcej uszczędzicie. Rozdawa. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix, buďte in. Najdete svůj trend. Mebelix, buďte in.
2: Ratatararat.
0: Mebelix, buďte in.
2: Ratatararat.
0: Mebelix, buďte in.
2: Ratatararat. Trička ratatararat.
0: Buďte in.
2: Ratatararat. Trička ratatararat. Ratatararata trička ratatararata potararata trička ratatararata
3: potisk trička potisk trička
2: ratatararata
3: potisk trička potisk trička bela bel CZ potisk trička bela bel CZ trička bela bel CZ
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenos Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes chladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil v chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun cenově dostupná. Již od 5999 korun koupě dostupná. Již od 5999 korun. Již od 5999 korun koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: 5999 korun koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: 5999 korun koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: 9 korun koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock.
4: Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází
4: na Senkor.cz.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku pod
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plagát. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plagát Iron Maiden. Album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plagát Iron Maiden. Burning Ambition. Právě v trafikách. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plagát Iron Maiden. Burning Ambition. Právě v trafikách. Castle Red. Plus velký plagát Iron Maiden. Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Honda přiváží
6: plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku
6: Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
6: Právě v trafikách.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodin.
6: Trafikách.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete.

0: při koupě rodinné. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 č... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 č... žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 dní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams. The power of dreams. Of dreams.
1: Střešní okna. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra.
1: Střešní okna fenestra.
2: Fenestra.
1: Střešní okna fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

Máme 7 hodin 58 minut Máme 7 hodin 58 minut posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu Zram. 7 hodin 58 minut posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu Zram.

0: zápasů skupiny A. Utkání začne v 8. republice k druhému ze 3 zápasů skupiny A. Utkání začne v 18 hodin. K druhému ze 3 zápasů skupiny A. Utkání začne v 18 hodin. I zápasů skupiny A. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio.
0: Skupiny A. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio.
0: Bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně kolem 25.
2: Ať už prší. Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8 si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
2: Do každého počasí.
1: Rock Radio.
2: Do počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D5.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15.
1: Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil na... Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 na Radlické.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešením okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.

0: zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké
0: ráno. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme my.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu další
0: zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr závislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění práv od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze přes internet a zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance budou snížené do základní sazby. Dnes v Bruselu diskutují před červencovým summitem NATO v Ankaře.
2: Utkání začne v 18. Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A.

0: ještě, nebo už jste šli někam pryč?
1: Já myslím, že už radši všichni.
0: Přátelé, posloucháte ještě, nebo už jste šli někam pryč?
1: Já myslím, že už radši všichni odešli.
0: Takže už jim... Přátelé, posloucháte ještě, nebo už jste šli někam pryč?
1: Já myslím, že už radši všichni odešli.
0: Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí.
1: Odešli.
0: Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme nějak country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože zapomeň čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senkor nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi. Že za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách je ticho.
0: Budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách je tichá.
0: Dávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách je tichá, je úžasná.
0: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách je tichá, je úžasná.
0: Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách je tichá, je úžasná a chladí, takže pokud ji chcete.
0: Fi.
1: Ano, je na kolečkách je tichá, je úžasná a chladí, takže pokud ji chcete. Je na kolečkách je tichá, je úžasná a chladí, takže pokud ji chcete, pište nám na náš messenger. Tichá je úžasná a chladí, takže pokud ji chcete, pište nám na náš messenger. A chladí, takže pokud ji chcete, pište nám na náš messenger Rock Rádia. Takže pokud ji chcete, pište nám na náš messenger Rock Rádia.
0: Je tichej, chladí.
1: Pište nám na náš messenger Rock Rádia.
0: Je tichej.
1: Náš messenger Rock Rádia.
0: Je tichej, chladí a na kolečkách to zní jako můj ideální
1: pár. Rock Rádia.
0: Je tichej, chladí a na kolečkách to zní jako můj ideální pár. Je tichej, chladí a na kolečkách to zní jako můj ideální partner. Je tichej, chladí a na kolečkách to zní jako můj ideální partner.
1: Takže pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu.
0: Vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak to víš už, tak já budu spokojený.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak to víš už, to není co to.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak to víš už, to není co to.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak to víš už, to není co to bývalo. Znouzecnost, krysař. To není co to bývalo. Znouzecnost, krysař.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

0: Tři minuty po...
1: Dobré ráno, čumáci!
0: Tři minuty po osmí vám pěkný ráno přeje Honza.
1: Ráno, čumáci!
0: Tři minuty po osmí vám pěkný ráno přeje Honza. Tři minuty po osmí vám pěkný ráno přeje Honza. Osmí vám pěkný ráno přeje Honza. Přátelé, posloucháte ještě nebo chceš jít někam pryč?
2: Jsme tu.
0: Přátelé, posloucháte ještě?

0: Stáhla 24 songů, 24 MP3 od Green Day, Aerosmith, 24 songů, 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za tohle to jí pod Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za tohle to jí potom odsoudili, nebo soudili, a za tohle to jí potom odsoudili, nebo soudili, že je ukradla a ještě je potom sdílela dál. Capitol Records jí nabízeli mimo, že je ukradla a ještě je potom sdílela dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za pila dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za $5,000. Zadlužená splácej to ještě i pravnoučata. No počkej, to pokračovalo.
1: To neskončilo.
0: Jamie samozřejmě se odvolala, odmítla to, že prostě ne, tak to šlo k soudu vyšší instance. No a novej soudce nejenom potvrdil, že to rozhodnutí předchozího soudu platí a že Jamie teda porušila autorský zákon a kradla a šířila kradený dílo, ale že by byl strašně dobrý nápad, kdyby teda místo 20 tisíc dolarů za song zaplatila 80 tisíc dolarů za song. Takže dohromady skoro 2 miliony dolarů.
1: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo? Takže dohromady skoro 2 miliony dolarů.

že takovou škodu nemohla. Těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220 tisíc. Ztrácím svoji víru.

0: Never say goodbye, nikdy neříkej... Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12. Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin. Goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na Rock Radio. Nazdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar, čau.
0: Mám tady pro tebe historický okno, je zase...
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar, čau.
0: Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Čau.
0: Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč mi...
0: Historický okno je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč myslíš, že se mi to bude líbit?
0: Penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
0: No, právě proto.
1: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
0: No, právě.
1: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
0: No, právě proto.
1: Ráda penízky.
0: No, právě proto. Jamie Thomas Resetová. Jamie Thomas Resetová, 32letá žena z Minnesoty byla od Jamie Thomas Resetová, 32letá žena z Minnesoty byla od Resetová, 32letá žena z Minnesoty byla odsouzená za nelegální sdílení písniček. 32letá žena z Minnesoty byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet. Resetová byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2009. Nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2009, konkrétně písniček přes internet v roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2005 je totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24 songů, 24 MP3, totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24 songů, 24 MP3, od té platformě Kaza

0: chytrých hodinek Garmin Fe.
1: Oje mazec.

a čekáš na to jako měsíc. Tam ty kluci dělá jako to jako měsíc. Tam ty kluci dělá jako přes ten týden. Měsíc. Tam ty kluci dělá jako přes ten týden. Tam ty kluci dělá jako přes ten týden. Tam ty kluci dělá jako přes ten týden. Tam ty kluci dělá jako přes ten týden.

0: Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles. Díky tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles,
1: Já jsem tam v životě nebyl, ale tam se bude konat koncert Olympiku.

Don't Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9 hodin 23 minut, dneska máme 8. Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9 hodin 23 minut, dneska máme 8. na Rock Rádiu. 9 hodin 23 minut, dneska máme 18. června a 84. 9 hodin 23 minut, dneska máme 18. června a 84. narozeniny. 3 minut, dneska máme 18. června a 84. narozeniny, věřte nebo ne. Máme 18. června a 84. narozeniny, věřte nebo ne. Slaví Paul do června a 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat, nebo samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat, nebo možná těm mladším extrémní velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen hudební scény, netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen, netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká toho těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, také Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, také dneska slaví na ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, také dneska slaví narození, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, také dneska slaví narozeniny náš Nestor, samozřejmě s Johnem Lennonem, také dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Lennonem, také dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr, také dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr Janda, slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr Janda, už je oslavil před měsícem, náš Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 80. Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 80. Čtény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou společně oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou společně na stejný vlně před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou společně na stejný vlně, ale má 84. Takže jsou společně na stejný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který takže jsou společně na stejný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který společně na stejný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve jiný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. Ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. A i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. Který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. Naproti tomu zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. Naproti tomu Ringo Starr teprve 82. narozeniny. Naproti tomu Ringo Starr, tedy 80. narozeniny. Naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední. Naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely. Naproti tomu Ringo Starr.

0: nebyl, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit byl, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit lístky se, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit lístky se prodávají, tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit lístky se prodávají jako housky na Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístek, tak můžete vyrazit lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi vyrazit. Lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně. Prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, tak je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, tak je to příjemný 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže to bude pěkně nadupaný. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si pěkně nadupaný. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete. Ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik. Díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí. Takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympik. Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. Užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. A kontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. A Petra Jan. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar anebo Whitesnake.
1: Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všem. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem Z. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zapiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. A jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna. Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
2: Housebrand Cafe.
1: A zítra máš. Trenýrkárna.cz.
2: Housebrand Cafe per favore.
1: Si. Trenýrkárna.cz.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si, signora.
1: Karna.cz.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
2: Per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Brand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Housebrand káva. CZ.

0: CZ.
1: Mám barák
0: DZ.
1: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele fíj. Mám barák děravej. Mě do postele barák děravej. Mě do postele fičí. Snad s námi poraděj. Jinak jsem.

0: 10 korun 50 haléřů včetně DPH za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. gram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Taká akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Za vynikající cenu. Více na dek.cz. Cenu. Více na dek.cz. Dek.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je... Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migo. Máš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. Lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto. 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Hár a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan
1: léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fik
1: publice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Kruci.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Kruci.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a
4: 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Cooper.
4: Na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Cooperativa.
4: www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Cooperativa.
6: Tohle není jen festival.
4: .cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady.
5: Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady.
5: Pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Festival.
7: To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady
7: jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
4: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
4: Hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
4: CZ.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a op karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. U Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
8: 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou najdete ve Přovou Krkovici bez

0: kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kovice bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 Vodní meloun 1 kg za 14,90 A madeta plnotučné trvanlivé meloun 1 kg za 14,90 A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90 A madeta plnotučné trvanlivé mléko 14,90 A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. Litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. 12,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: To se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v Čech hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozice různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartuj včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Více tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Praho. Připrav se. Tým Lidl. To se vyplatí. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno Lidl. To se vyplatí. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno se vyplatí. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty platí. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. Dva, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června barevný, i ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, i ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. Června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší...

0: zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registi, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Ke babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteče. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Ovky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce škoda.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Atención!
0: Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Atención, señoras y señores.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Atención, señoras y señores.
0: Praze a v Náchodě.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
0: Odě.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Tanec. La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční školy opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích.
1: La Tropical.
2: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích.
1: La Tropical.
2: Přijďte se třetí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yes, La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Dalte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tu. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. To sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více party na terase Smíchov. Více na www.latropicalterasesmichov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.

0: okna Sukorady. Okna Sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší
0: Sukorady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší
0: CZ.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné pelet. Stavebniny Dek přináší megaakci. Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1. Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10 korun 50. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH. V kvalitě A1+. Nyní za skvělých

0: Máte málo... Rockin. Máte málo roku ve... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku... Málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku... Svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci. Alkohol, horký že přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci. Alkohol, horký že slíže. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci. Alkohol, horký že slíže. Trautenberg a Tradia, Koblížci. Alkohol, horký že slíže. Trautenberg a Traktor, 19. Alkohol, horký že slíže. Trautenberg a Traktor, 19. červ. Alkohol, horký že slíže. Trautenberg a Traktor, 19. června v Pardubicích. Líký že slíže. Trautenberg a Traktor, 19. června v Pardubicích. Lístky mám. Trautenberg a Traktor, 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v... A Traktor, 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte... 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální... Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je... Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme... Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. I Dabu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Te naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: vypadá těch Alp. Používali ty synťáky a taková ta nabubřelá atmosféra těch Alp. A tohleto někteří fanoušci nebo posluchači vyčítají právě 80. letům a hledají různé alternativy. A i kapela čítají právě 80. letům a hledají různé alternativy. A i kapela Whitesnake je 80. letům a hledají různé alternativy. A i kapela Whitesnake tům a hledají různé alternativy. A i kapela Whitesnake je potažmo David Coverdale se hní alternativy. A i kapela Whitesnake potažmo David Coverdale se nad tím zamysleli. A i kapela Whitesnake potažmo David Coverdale se nad tím zamysleli. A při kapela Whitesnake potažmo David Coverdale se nad tím zamysleli. A i kapela Whitesnake potažmo David Coverdale se nad tím zamysleli.
1: Ale pozor, všechny ty písně jsou přemíchané. To znamená, že pokud znáte třeba právě tuhletu písně, jsou přemíchané. Takže ty jsou tam přemíchaný právě o ty synťáky, o ten prostor, který v těch písních je, Takže stáhli se určitě i haly, stáhli se nějaký klávesy, zpěvy se udělaly jinak.

0: A jak říká, se určitě haly, stahly se nějaký klávesy, zpěvy se udělaly jinak. Zaklíněnej v těch osmdesátkách a právě v tom zvuku, jaký třeba mají Def Leppard a další kapely. Takže jestli chcete
1: Kdo šetří?

0: zážitky.cz.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.cz.
1: Kazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.cz.
0: Utrhnout. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.cz.
0: Utrhnout. Sklidit. Žitek.
2: Firma na zážitky.cz.
0: Utrhnout. Sklidit. Očistit.
2: Firma na zážitky.cz.
0: Utrhnout. Sklidit. Očistit. Přepravit. Vybrat. Vychutnat si. Očistit. Přepravit. Vybrat. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Přepravit. Vybrat. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Chutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo.
0: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
0: Druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99,90.
0: A cibule. A zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99,90. A cibule. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. červnovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toto vysílání.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Kauflandu.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat nete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ nad. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a může pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 dňa. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Dat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnat v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Angletika, co má koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci, ano, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci, žádný keci funkční věci, ano, gry. Keci funkční věci a nogr i B.A.R. do S.C.Z.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoochlet! Do zoochleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A maj tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A vy? Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší. Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
7: Hej vy.
6: Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
7: Hej vy. Vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv. Příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo příležitost. Legendární team building. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou

White Snake is this love. White Snake is this love, píseň z roku White Snake is this love, píseň z roku 1987, která White Snake is this love, píseň z roku 1987, která nese takový White Snake is this love, píseň z roku 1987, která nese takový ten typický is this love, píseň z roku 1987, která nese takový ten typický osmdesátkový zvuk. Píseň z roku 1987, která nese takový ten typický osmdesátkový alba, no to znáte, od Europe the Fire Countdown, nebo třeba Crazy Nights od Europe the Fire Countdown, nebo třeba Crazy Nights od Kisák. Prostě v 80. letech se hodně používaly ty synťáky a taková ta nabubřelá atmosféra. V těch letech se hodně používaly ty synťáky a taková ta nabubřelá atmosféra.

0: a 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Set Maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. A 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, kupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen 1000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
0: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vidíš to?
1: Vždycky něco navíc.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce
1: povíc.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: To. Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co? Ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led
3: i slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem
3: já? Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte
2: v skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
2: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s
2: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek,
2: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe, si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vyplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
3: jiný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek.
2: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitek.
2: Zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.

0: rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. Building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz, dárky. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz, dárky jste, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz, dárky s vlastním triček, tím větší sleva. Belabel.cz, dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz, dárky s vlastním potiskem. CZ, dárky s vlastním potiskem.
1: Dobrý den, jmenuji se...
0: Dárky s vlastním potiskem.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: a autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, kterým a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Do Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 z mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor
3: již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor
3: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor
3: 99 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: Rok korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: Rok prodejní síti Planeo.
4: Senkor.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od čebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 7. pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spa. Rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká 20. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně na 20. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo na ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptic Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou v přírodě. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českého areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kakat under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt. Čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné.
2: Na ní zahrají Zakázané ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělník. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak
2: jo, Šárka Hlubcová.
0: Tak to dejte vědět všem na Radio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Čaute, ja som Vratko z kapelíne Kafe. Pozdravím všetkých posluchačov. Rock Radia a užite si túto ďalšiu pecku. Radia a užite si túto ďalšiu pecku od nás.

Rockradio. Rockradio. Rockový. Rockradio. Rockový dopoledne a Kamil Tráb. Kamil Tráb.

0: a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny. Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Časopis Klasikro.
1: Procent, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Časopis Klasikro. Legenda
2: Happysport.cz.
3: Časopis Klasikro. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions.
2: CZ.
3: Časopis Klasikro. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Topis Klasikro. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. 5 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: Dle srovnání k 10.6.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: Srovnání k 10.6.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Bat nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky techbonu
7: na 100 km.
8: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku. Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD.
8: Z techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr.com.
9: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý máme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrý, všechno dobrý.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, barky, byla byl, CZ.
3: Ceny rostou digitální číslami.
2: Byla byl, CZ.
3: Ceny rostou digitální číslami.
2: Bilabel.cz.
3: Ceny rostou digitální číslami z. Ceny rostou digitální číslami z.
4: Ale zla.
3: Ceny rostou digitální číslami z.
4: Ale zlato.
3: To tu rostou digitální číslami z.
4: Ale zlato.
3: To tu bude vždycky.

0: Dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a v Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a premiéři dnes začíná dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností příštím dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, výkop je v 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat?
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat? Jasno až polojasno.
1: Počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat? Jasno až polojasno, maximální denní teploty. To bude dneska vypadat? Jasno až polojasno, maximální denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia. Jasno až polojasno, maximální denní teploty mezi 26 až 30 polojasno, maximální denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia. Maximální denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia. 20 až 30 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to bude vypadat na našich...
3: Rock Radio. Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to bude vypadat na našich silnicích v Praze.
3: Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to bude vypadat na našich silnicích. V Praze se bouralo v ulici v Olšinách, takže tam, pokud pojedete, tak počítejte s nehodou dvou osobních aut. A komplikovaným průjezdem možná se tam i zdržíte a v Jindřichově Hradci pozor na sídliště Weigard, tam se stala nehoda osobního auta. Dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Ano, je to tak, posloucháte rokový
3: dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Ano, je to tak, posloucháte rokový dopoledne, máme pět minut po...

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodat 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 4,80 haléřů za liter. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU za liter. V Bruselu dnes začíná

Tak posloucháte Rokový dopoledne, máme 9:55, s vámi je Kamil a já vám přeju hezký čtvrtek. Se totálně vyčerpal, tak pojďme radši na to, co nás bude těšit, co se týká hudby v příštích minutách. Iron Maiden, Airborne a na začátek Clash. Airborne a na začátek Clash.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio.

Tři sestry na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jedenáct. Tři sestry na Rock Rádiu, něco málo. Tři sestry na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jedenáct. Samozřejmě to mělo svoje opodstatnění. Na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jedenáct. Samozřejmě to mělo svoje opodstatnění. To mělo svoje opodstatnění, protože zpěvák týhletý kapely František Moravec alias Fanánek dneska slaví narozeniny 60. Což František Moravec alias Fanánek dneska slaví narozeniny 60. Což je super. Moravec alias Fanánek dneska slaví narozeniny 60. Což je super. Fanánek dneska slaví narozeniny 60. Což je super. Dneska slaví narozeniny 60. Což je super, že je pořád takhle čili aktivní v tomhle věku. Paráda. Takže mu přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší představovat. Věku. Paráda. Takže mu přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší představovat tohohle člověka. Si nemá vůbec smysl na naší domácí hudební scéně. Já sám se s ním znám a musím říct, že je to výborný člověk, skvěle se s ním povídá. Velice vtipný a zábavný. Takže jsem rád, že jsem ho mohl poznat a víte, že k nám chodí do Rock Rádia a rád na rozhovory, tak věřím, že se zase domluvíme a že si víte, že k nám chodí do Rock Rádia a rád na rozhovory, tak věřím, že se zase domluvíme a že si přijdeme popovídat sem k nám, protože s ním je o čem mluvit. Samozřejmě, jak jsem říkal, ústřední postava Tří sester, ale taky má na kontě mluvit. Samozřejmě, jak jsem říkal, ústřední postava Tří sester, ale taky má na kontě svoje dvě solovky, které vyšly v 90. letech, Takže Fanánkovi přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší a osobně i za nejlepší a osobně i za sebe a samozřejmě hodně zdraví, hodně skvělých písní i za sebe a samozřejmě hodně zdraví, hodně skvělých písní a muziky. Samozřejmě hodně zdraví, hodně skvělých písní a muziky s třema sestrama a samozřejmě spoustu dalších aktivních hudebních let. My si dáme za chvíli hymn a samozřejmě spoustu dalších aktivních

0: hudebních let. My si dáme za chvíli hymn, dáme si taky Dogu anebo aktivních hudebních let. My si dáme za chvíli hymn, dáme si taky Dogu anebo Biffy Clyro. Taky Dogu anebo Biffy Clyro.
1: Koupelnové ventilátory
0: Biffy Clyro.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozřešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů.
1: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů
1: a krmové ventilátory.
2: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
3: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za den Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegant za 12,90. Bohemia Mini elegant perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. Kaufland.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul. Křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si. Musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Ano, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam, stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro výplně zdarma. Více na DEK.cz. Více na DEK.cz.
6: Z kosmetika, co má kouř.
5: Na DEK.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds. Lousy, kosmetika, co má kouř. Angry Birds. Lousy. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Anagr i BARDS tečka CZ tečka CZ.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady
7: CZ. Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v dnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa aut. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund

0: a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do aut jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratici a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratici. Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratici.
1: Právě teď tu máme
0: světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratici.
1: Právě teď tu máme ruční Audi
0: a... České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratici.
1: Právě teď tu máme ruční
0: autosalonu Audi Auto Euro v Kunratici.
1: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým
0: Audi Auto Euro v Kunratici.
1: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým
0: Kunratice.
1: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. S šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. A všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme
1: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme
1: sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás. Se na vás.
2: Ratatarararatatrička Strička, potisk, trička, byla byl CZ. Potisk, trička, byla byl

pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Ty moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany
0: už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně...
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Vytáhni jendu! Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím!
1: Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám, vytáhni...
3: Uměj šachty!
1: Povídám, vytáhni jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme...
1: Povídám, vytáhni jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy...
1: Jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna!
3: Jendo!
5: Chlapi!
3: Jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtah jedna.
3: Jendo!
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
3: Výtah jedna!
4: Teď my už máme výtah jedna.
3: Jendo!
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový. Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Dělám výtahy nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Český.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Český výrobce
6: výtahů. Ty seš ale bedna.
5: Jasně.
7: Dělám výtahy jedna.
5: Český výrobce výtahů, který má řešení.
6: Ale bedna.
5: Jasně.
7: Dělám výtahy jedna.
5: Český výrobce výtahů, který má řešení.

Dabu AFM. Dabu AFM nebo na Dabu AFM nebo na radia.cz. Dabu AFM nebo na radia.cz. Dabu AFM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz.

Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 19. Můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 19. Eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992. Partičky Merlin taky z roku 1992. Taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírej roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírej 92. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer zaj.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na

hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživí nový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživí. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovkovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zaživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Meganský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Hej, kočka, 1997. Hej, kočka, 97.

0: festivalu Rockin, tentokrát tedy Rockin Pardubice, pátek 19. června a samozřejmě tam včetně rockrádiovýho týmu, který povede Petr Jarvna To je sestava, která zítra přijede do Pardubic. No a my pro vás máme 10 lupenů, respektive pro celou partu, však už to znáte z těch předchozích. Takže celý tým rockrádia tam bude s vámi a můžete si užít.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima.

0: No a já vám zahraju nějakou muziku další. Dáme si Metalliku, dáme si... No a já vám zahraju nějakou muziku další. Dáme si Metalliku, dáme si... No a já vám zahraju nějakou muziku další. Dáme si Metalliku, dáme si taky vypsanou... Zahraju nějakou muziku další. Dáme si Metalliku, dáme si taky vypsanou fixu a jejich další. Dáme si Metalliku, dáme si taky vypsanou fixu a jejich pořád akci Metalliku. Dáme si taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc bylo to jistě Metalliku. Dáme si taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc bylo to jistě. Asi taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc bylo to jistý, což je skladba z novýho a jejich pořád aktuální věc bylo to jistý, což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve. Pořád aktuální věc bylo to jistý, což je skladba z novýho alba Ideál. Aktuální věc bylo to jistý, což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete. Což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud je z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak můžete zakoupit, pokud prvé nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Aerosmith a věde, ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Aerosmith a v 11 hodin nás čeká elektrický opit, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Aerosmith a v 11 hodin nás čeká elektrický oběd. Máte. No a docelý stihneme i Aerosmith a v 11 hodin nás čeká elektrický oběd. No a docelý stihneme i Aerosmith a v 11 hodin nás čeká elektrický oběd. Aerosmith a v 11 hodin nás čeká elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: Čeká elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to...
0: Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jedete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melon krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg za 14,99 za 1 kg. Vodní melon 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg za 14,90. A madeta 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 20. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Trénýr.
1: Za 12,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Trénýrkár.
1: 12,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Trénýrkárna.cz
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Trénýrkárna.cz
3: Hejkárna.cz Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky?
2: CZ
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba ty? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna teky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód radio a není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód radio a jedení problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód radio a trenýrkárna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem karna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.

0: Rádio. Dnes objednáš Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem Rádio. Dnes objednáš a zítra jede to. 30% na všechno s kódem Rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna. Všechno s kódem Rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz. Rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
1: Nejlepší výběr
0: náš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz. Nejlepší výběr
0: náš. Trénírkárna.cz.
1: Nejlepší výběr
0: nejnižší Trénírkárna.cz.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
0: .cz.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz v prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žijte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky biz vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky biznis, Richard Miller ově za 800 korun. Horký že slíže, manky biznis, Richard Miller, Helena Vondra biznis, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupová, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky, Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky, najdete, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky, najdete na Pálavské vinobraní od 11. do 13. září. Vstupenky, najdete na Pálavské vinobraní CZ 6. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Do konce června.
3: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Snad známý poradě, jinak jsem

Takto. Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Radio. Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Radio. Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Radio, který jsme si dali v 10 hodin. Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Radio, který jsme si dali v 10 hodin a 37 minut. Tohle byly Biffy Clyro na Rock Radio, který jsme si dali v 10 hodin a 37 minut. No a pojďme se podívat na Biffy Clyro na Rock Radio, který jsme si dali v 10 hodin a 37 minut. No a pojďme se 10 hodin a 37 minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. 37 minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně do Pardubic a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně do Pardubic, protože zítřejší program. A to konkrétně do Pardubic, protože tam proběhne další zastáv program. A to konkrétně do Pardubic, protože tam proběhne další zastávka festivalu. A to konkrétně do Pardubic, protože tam proběhne další zastávka festivalu. Protože tam proběhne další zastávka festivalu Rockin, tentokrát tedy další zastávka festivalu Rockin, tentokrát tedy Rockin Pardubice. Další zastávka.

0: okna Sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Právě jste naladili
0: CZ.
1: Právě jste. Právě jste naladili rádio. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové. Naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím své hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že... Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexickni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fort. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.
1: Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si můžeš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad na... Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online... Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on... 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Kredit. Pro lepší příběhy.
4: Zažijte emoce za volantem vozu...
3: Pro lepší příběhy.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.

CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma z Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. No a... CZ.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu jeho vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autos
0: na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopec
0: ED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 16.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: U OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro
1: Boholích.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Je přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart. 99 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Tohle není jen obyčejný
2: korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
2: Síti Datart.
3: Senkor.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
3: Cool.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka u... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělý grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší z masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Ký za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 10 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Vás apkou za 27,90. Albert.
5: Rok
4: 27,90. Albert.
5: Rok
4: 10. Albert.

Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdraví. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rokrády. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rokrádia. Rádio. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rokrádia. Rádio, který má. Tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rokrádia. Rádio, který má v názvu Rok. Fixa, zdravíme posluchače Rokrádia. Rádio, který má v názvu Rok, je to nejlepší rádio. Posluchače Rokrádia. Rádio, který má v názvu Rok, je to nejlepší rádio. Rádio, který má v názvu Rok, je to nejlepší rádio. A je to hotový. Rádio, který má v názvu Rok, je to nejlepší rádio. A je to hotový. Který má v názvu Rok, je to nejlepší rádio. A je to hotový. Je to nejlepší rádio. A je to hotový. Rádio.

my die.

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Come here, baby. Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Come here, baby. Dnes s Kamilem Drábem.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pojď na autodrombrno.com.
1: Utrhnout?
0: Drombrno.com.
1: Utrhnout, sklidit, očistit?
0: .com.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat? Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat? Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat? Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si
1: chutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové.
1: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo
1: za více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90. Si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 10. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 20. Cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Objevte
1: čerstvé jako z Kauflandu.
3: Objevte svět potěšení.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Objevte svět potěšení a
1: jako z Kauflandu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty k smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí ve... Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růdla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez oty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám.

0: bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz. růžovýslon.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多，品质保证，只需要您的个人信息和银行卡证。
2: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potíží. Kupujte drahé značky, ani levný čínský stroje. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: A teď pozor, extrémně
2: CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty vhodnosti. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty vhodnotě 2. Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty vhodnotě 20 tisíc. Až 190 tisíc. Včetně palivové karty vhodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 10 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan více na Nissan.cz. Tí pouze do konce června u všech dílerů Nissan více na Nissan.cz.
4: Akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Půjčovna servis více na www.toptrade.cz.
5: Zavratné.
6: Čím více nakoupíte, tím více už.

0: Ušetříte. Slevy. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité koupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Máme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. 10 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. X. Buďte in. Střešte in.
1: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem je okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra
1: let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Stra? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.

0: Dohoda by měla vést k ukončení války a jeho íránský protějšek. Předběžná dohoda by měla vést k ukončení války. Švýcarsko potvrdilo, že v pátek bude hostit začátek mírových jednání USA a Íránu. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travní USA a Íránu. Belgičovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku Běloruskou Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
1: Rock Radio počasí. Dneska bude jasno až polojasno s teplotami mezi 26 až 30 stupni Celsia. Napsání startuje v 18 hodin. Rock Radio Doprava.
2: Pojďme se podívat do Ústí nad Labem. V ulici Prokopa Diviše je nehoda dvou.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda.

0: rádio. Rock rádio. Zprávy. Rock rádio. Zprávy.
1: Krásné
0: rádio. Zprávy.
1: Krásné
0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, experti na problematiku za... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, experti na problematiku... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, experti na problematiku závislostí, souhlasí. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, experti na problematiku závislostí, souhlasí. Přeje Kuba Bělák, experti na problematiku závislostí, souhlasí s vládními návrhy. Experti na problematiku závislostí, souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci krat na problematiku závislostí, souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Ku závislostí, souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od jedné látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Aby kratom bylo možné legálně koupit až od 20 let, ne od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident. Porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho Írán elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protielektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protiv. Předběžná psali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek. Předběžná do prezident Trump a jeho íránský protějšek. Předběžná do

jízda. Nezapomeňte, že mobrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za stanici. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte až zastavíte. Zastavíte.

0: oběd.
1: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června.

Tak to je úvod dnešního elektrického oběda, trošku jsem se zasněl. Tak to je úvod dnešního elektrického oběda, trošku jsem se zasněl, jak jsem to slyšel. Tak já to mám. To je úvod dnešního elektrického oběda, trošku jsem se zasněl, jak jsem to slyšel. Tak já to mám rád, no. Úvod dnešního elektrického oběda, trošku jsem se zasněl, jak jsem to slyšel. Tak já to mám rád, no. Elektrického oběda, trošku jsem se zasněl, jak jsem to slyšel. Tak já to mám rád, no. Tohle trošku jsem se zasněl, jak jsem to slyšel. Tak já to mám rád, no. Tohle jsem to slyšel, tak já to mám rád, no, tohle éra 80. let, tak já to mám rád, no, tohle éra 80. let, Scorpions je naprosto úžasná, no, tohle éra 80. let, Scorpions je naprosto úžasná. Teď je pojďme trošku do novější doby, konkrétně vlastně dá se říct do současnosti. Dáme si novinku z posledního alba a to píseň Window.

0: Blackout. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu, titulní skladba alba z roku 1982.
1: Tak to je úvod dnešního elektrického vznikla nakonec. Výborná.

Elektrický Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp.

Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče hrát. Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. Bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pek studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pekelňák do práce, ať to uteče. A jedeme na pekelňák, je tady napsáno, ať to uteče. A jedeme na pekelňák, je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám. A jedeme na pekelňák, je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám. Jedeme na pekelňák, je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám. Zdravím vás, mám pekelňák, je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám. Zdravím vás, ano. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám. Zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc. Ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám. Zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky. Dimitri, koukám. Zdravím vás, mám zahrát Dimitri. Mějte se moc hezky, dobře se, zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Moc hezky, dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak je dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, zmání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny. Tak se ti to. Jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny. Tak se ti to teď bude hodit. Tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny. Tak se ti to teď bude hodit. Jak se to říká, z medicíny. Tak se ti to teď bude hodit, protože si dáme Dimitria. Jak se to říká, z medicíny. Tak se ti to teď bude hodit, protože si dáme Dimitria Farmagedon. Medicíny. Tak se ti to teď bude hodit, protože si dáme Dimitria Farmagedon. Tak se ti to teď bude hodit, protože si dáme Dimitria Farmagedon. Ti bude hodit, protože si dáme Dimitria Farmagedon. Protože si dáme Dimitria Farmagedon. Dimitria Farmagedon.

Robert si napsal o Anthraxa. Robert si napsal o Anthraxa Only, píseň z roku... Robert si napsal o Anthraxa Only, píseň z roku 19... Robert si napsal o Anthraxa Only, píseň z roku 1993, první album s Johnem Bushem, zpěvákem 93, první album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak první album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil jedno s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil jedno, ještě potomhle teda, zpěvákem, který pak s nima natočil jedno, ještě potomhle teda, jo, je pak s nima natočil jedno, ještě potomhle teda, jo, jedno, dvě, natočil jedno, ještě potomhle teda, jo, jedno, dvě, jedno, ještě potomhle teda, jo, jedno, dvě, tři alba, no, ještě potomhle teda, jo, jedno, dvě, tři alba, super, ale jsou, teda, jo, jedno, dvě, tři alba, super, ale jsou všechno, dvě, tři alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku... Dvě, tři alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku... Dvě, tři alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladon. Alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písni... Super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku na všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku... No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak s Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a tu jsme si zahráli písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na... Tak to je skvělý a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. To je skvělý a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. Napsi a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. Tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. Napsal Dominik, který zdraví a sál Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro který zdraví a chtěl by nechat zahrát Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, chtěl by nechat zahrát.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Farmageddon. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň.
0: Jo. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří
0: elektrický oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří 14
0: oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%
0: oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatého rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Slyšel?
1: Pro bohatší Česko.
2: Slyšel?
1: Pro bohatší Česko.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbené. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá, nebo jak se si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá, nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na nout, kdo jí zpívá, nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovíra, nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovíradio.cz. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovíradio.cz. Najdete tam fejte a mrkněte na náš web www.rokovíradio.cz. Najdete tam playlist všech mrkněte na náš web www.rokovíradio.cz. Najdete tam playlist všech web www.rokovíradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovíradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. Radio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www. Tam playlist všech odehraných písní. www. rokovíradio.cz. Odehraných písní. www. rokovíradio.cz. Slušnej web. www. rokovíradio.cz. Slušnej web. www. rokovíradio.cz. Slušnej web.
3: Biznis začíná.
2: Radio.cz. Slušnej web. Web.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků, odnávání plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Tatart vyhlašuje
3: produktu. Více na technikplast.com.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyš, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už ne...
5: Nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na... Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší... Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20% cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20% spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Data AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecial. Až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: producent.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ...
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Specialista.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Nic splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden mě... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 000, druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do... Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vidíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci k...
2: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dá...
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny lídrů?
2: Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny lídrů? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více ne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku.
3: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě. Třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím s ním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím s ním v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip. U zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip. Úplnou tutovku. Sešlá v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip. Úplnou tutovku. Se v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip. Úplnou tutovku sešlápnu vytřídím, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu vytřídím, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je mám tip, úplnou tutovku sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Tutovku sešlápnu vytřídím.

0: Vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i při každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už nikdy nestratí. Opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už nikdy nestratí. A v tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. I přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude takto. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude takto bylo, je a bude. V mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. K nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přítel navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přítel. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přítel odpad.
1: Ekokom.
0: To bylo, je a bude. Má to smysl. Přítel odpad.
1: Ekokom.
0: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě.
0: Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě. Sleva 40%.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice. Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny. 100% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pas celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tohle není jen obyčejná
2: tetadrogerie.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu není bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. Přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. Skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27. Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 50 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert keříková s apkou za 27,90. Albert apkou za 27,90. Albert
4: Rock Radio
3: 90. Albert
4: Rock Radio
3: Albert.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. S garáží a s kušebem. Rock Radio. A s kušebem.

Jump. Van Halen, Jump na Rock Rádiu, v elektrickém obědě něco málo. Van Halen, Jump na Rock Rádiu, v elektrickém obědě něco málo před půl dvanáctou. V elektrickém obědě něco málo před půl dvanáctou. Tuhletu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do něco málo před půl dvanáctou. Tuhletu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do půl dvanáctou. Tuhletu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešního menu. Tuhletu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešního menu. No a další. Zařadila ji do dnešního menu. No a další polož. Troška v menu bude od Bedřicha, který píše, že by chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink One. Píše, že by chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink One 82. Chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink One 82. Do dnešního elektrického oběda něco od Blink One 82. Píše jen jako příprava na Rock for People 2027. Píše jen jako příprava na Rock for People 2027. Jako příprava na Rock for People 2027. Rock for People 2027. 27.

Je v Americe, jo, Američani ty to umí dělat, ale u nás lidovce, aspoň tedy ne v Evropě, v Americe, jo, Američani ty to umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu. V Evropě, v Americe, jo, Američani ty to umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, jo, Američani ty to umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, nebo Američani ty to umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, nebo na tom britský lad, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, nebo na tom britském vydání. Ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, nebo na tom britském vydání. Nezobrazila se na žádným LPčku. To je taková zvláštní věc, ale ono to je u spoustu. To je taková zvláštní věc, ale ono to je u spoustě věcí u Rolling Stone. Taková zvláštní věc, ale ono to je u spoustě věcí u toho. Taková zvláštní věc, ale ono to je u spoustě věcí u toho Rolling Stones, který vyšly singly v Evropě, třeba Paid in Black to samý, ale nevyšly na Evropě, třeba Paid in Black to samý, ale nevyšly na žádný, třeba Paid in Black to samý, ale nevyšly na žádný řadovce. Až v Americe, ty si dělali ty desky samý, ale nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty si dělali ty desky. Ale nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty si dělali ty desky. Nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty si dělali ty desky. A nebo dělají obecně vždycky podle sebe. Nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty si dělali ty desky. A nebo dělají obecně vždycky podle sebe. No ale to jsme si zahráli. Až v Americe, ty si dělali ty desky. A nebo dělají obecně vždycky podle sebe. No ale to jsme si zahráli díky Oldovi. Ty si dělali ty desky. A nebo dělají obecně vždycky podle sebe. No ale to jsme si zahráli díky. A nebo dělají obecně vždycky podle sebe. No ale to jsme si zahráli díky Oldovi. Tak obecně vždycky podle sebe. No ale to jsme si zahráli díky Oldovi, tak ho zdravím, super výběr na sebe. No ale to jsme si zahráli díky Oldovi, tak ho zdravím, super výběr, tuhle tu muziku mám. Jsme si zahráli díky Oldovi, tak ho zdravím, super výběr, tuhle tu muziku mám moc rád, milý. Tak ho zdravím, super výběr, tuhle tu muziku mám moc rád, milovník klasických pořádků, rokový. Zdravím, super výběr, tuhle tu muziku mám moc rád, milovník klasických pořádků, rokový historie. Výběr, tuhle tu muziku mám moc rád, milovník klasických pořádků, rokový historie. Teď pojďme, tuhle tu muziku mám moc rád, milovník klasických pořádků, rokový historie. Teď pojďme, milovník klasických pořádků, rokový historie. Teď pojďme k klasických pořádků, rokový historie. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji pořádků, rokový historie. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám za domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát Panoptiko a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát Panoptiko a jejich moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát Panoptiko a jejich Bátory. Děj, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát Panoptiko a jejich Bátory. Děj, mám vzkaz, že mám zahrát Panoptiko a jejich Bátory. Děkuji moc a ahoj. Že mám zahrát Panoptiko a jejich Bátory. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz od Panoptiko a jejich Bátory. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který a jejich Bátory. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle Bátory. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. Ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. Vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. Vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený.

Aspoň tedy ne v Evropě, v Americe, jo, Američani ty to umí dělat. Na řadovce, aspoň tedy ne v Evropě.

0: můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
1: Tento
0: www.bezkempu.cz.
1: Tento týden v Kaufland.
0: bezkempu.cz.
1: Tento týden v Kaufland. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. Osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětský nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhký nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. A dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. A ten za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Atención, señor.
1: 10. Až do 23. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: 23. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Rosta. Června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La tropical.
2: Señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La tropical.
2: Señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La tropical pořád. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La tropical pořádá intenzivní kurz tance. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
1: Mix tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
1: Mix latino, bachata, salsa, dospělé.
2: Un, dos, tres.
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels are...
2: Un, dos, tres.
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels are reggaeton.
2: La tro...
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels are reggaeton.
2: La tropical.
1: Přihlas latino, bachata, salsa, dance heels are reggaeton.
2: La tropical.
1: Bachata, salsa, dance heels are reggaeton.
2: La tropical.
1: Přihlaste se hned teď on... Dance heels are reggaeton.
2: La tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na Arregeton.
2: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
2: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kurz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kurz online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu... Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět... Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích...
3: Tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích...
3: Ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích...
5: Vzpomněla jsem si na ten...
3: Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích...
5: Vzpomněla jsem si na ten...
3: Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích...
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od...
4: Lítáš v oblacích...

0: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelné...
0: Protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také...
0: Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak ať vám neuletí!
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2800. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovi.
0: 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi.
0: 250 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi. Nebo si vyberte jinou z
0: korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek. Se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit pod nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci
1: Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci.
1: Si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: Lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Publice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ. O akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Pohlédl.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ky a zvolal. Atava! Volal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on...
4: Atava!
3: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... Nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdněným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se... A on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží. Že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu.
3: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu.
3: Blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu.
3: Prázdniny se blíží.
4: Vinetu.
3: Druhý díl blíží.
4: Vinetu.
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Maje.
4: Vinetu.
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Maje.
4: Tu.
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Maje jako velkolepé.
4: Tu.
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Maje jako velkolepé divadelní předíl dobrodružného románu Karla Maje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Maje jako velkolepé divadelní představení je tu. Karla Maje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stře
3: divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Bu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letoš
5: ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám.
6: Prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máš. Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz westernove-městečko.cz
8: Rock Radio
6: .cz
8: Rock Radio
6: .cz

0: Rock Rádio. Elektrický. Rock Rádio. Elektrický. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra.
0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra.
0: Oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš, ho. Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, ho. Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, ho. Nic ti neudělal. Nic ti neudělal. Nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempovat

DAB i FM nebo na rádiu. V DAB i FM nebo na rádiu. V DAB i FM nebo na rádiu. Nebo na rádiu.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Z.

s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. Z Garáží a Zkušeben.

Mike. Mike Milko Romance na Rock Rádiu v elektrickým oku. Mike Milko Romance na Rock Rádiu v Mike Milko Romance na Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vašich chutí. Mike Milko Romance na Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vašich chutí a přání a tuhle tu Mike Milko Romance na Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vašich chutí a přání a Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vašich chutí a přání a tuhle tu muziku chtěla v elektrickým obědě, muzika podle vašich chutí a přání a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Děje muzika podle vašich chutí a přání a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání podle vašich chutí a přání a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání od Petra, který píše tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billy od Markéta. Další přání od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billy od Joela. Další přání od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billy od Joela. Jinak přeju krásný od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billy od Joela. Jinak přeju krásný den a který píše, že by chtěl nechat zahrát Billy od Joela. Jinak přeju krásný den a ať to utíká. Chtěl nechat zahrát Billy od Joela. Jinak přeju krásný den a ať to utíká.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. I oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

0: Judas Priest, rok 1982, album Point of Entry a otvírák Steel Priest, rok 1982, album Point of Entry a otvírák 1982, album Point of Entry a otvírák z týhletý desky. Tahle 82 album Point of Entry a otvírák z týhletý desky. Tahle Point of Entry a otvírák z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel, no a logicky bombě. No ale zase je parádní, krásně se poslouchá.
1: Který napsal, že bych chtěl tuhle píseň, já tady mám další zkaz. Čau Kamile, zahraj nám prosím něco od Komunálu, jen tak pro lepší náladu, že už je ten čtvrt. Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí a za chvilku už Dan se svým rokovým vorazem. Kamil se s vámi loučí a za chvilku už Dan se svým rokovým vorazem.

0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu...
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží...
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Pít. Hausbrand káva. CZ.
0: Utrhnout, sklidit.
2: Hausbrand káva. CZ.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
2: CZ.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové
0: luky. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
0: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za
0: než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
0: zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibulte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12 trsky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,99 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23.90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako
3: 90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máme pro vás
0: čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v
0: Kauflandu.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům ve Valašském Meziříčí.
4: Zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům ve Valašském Meziříčí.
4: V nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8... Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360... Dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Dům ve Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce 8 milionů 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební pozemek v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 miliony 230 tisíc. Komerční objekt nahoře svatého Šebestiána za 11 tisíc. Komerční objekt nahoře svatého Šebestiána za 11 milionů 550. Komerční objekt nahoře svatého Šebestiána za 11 milionů 550. Šebestiána za 11 milionů 550 tisíc. A pole v Sobotce u Jičína zase za 11 milionů 550 tisíc. A pole v Sobotce u Jičína za 7 milionů 550 tisíc. A pole v Sobotce u Jičína za 7 milionů 900
4: nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Letní slevy ve
1: najdete na mmreality.cz.
0: Letní slevy ve
1: fashionality.cz.
0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup 50% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní ček jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zas Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamil a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. A dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše autousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Destinace.

0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem.
0: Fenestra. Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna a nebem již 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz
1: 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.

0: být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Ve médií by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek.
1: Rock Radio.
0: Mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek.
1: Rock Radio.
0: Kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Středy Branislav Fodrek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Branislav Fodrek.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno odpoledne.
1: Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno odpoledne místy v Čechách a večer.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno odpoledne místy v Čechách a večer na celém území. Dnes bude oblačno až polojasno odpoledne místy v Čechách a večer na celém území. Skoro jasno. Bude oblačno až polojasno odpoledne místy v Čechách a večer na celém území. Skoro jasno. Nejvyšší denní teploty. Jasno odpoledne místy v Čechách a večer na celém území. Skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 v Čechách a večer na celém území. Skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31. Skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. 26 až 31 stupňů.
3: Ač
2: už 31 stupňů.
3: Ač už prší nebo paří slunce, slunce. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Na D1.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 na trase Praha Polsko.
1: Radio. Doprava.
2: Na D1 na trase Praha Polsko státní. Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice, dávejte pozor, je tam před. Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice, dávejte pozor, je tam před. Praha Polsko státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Je tam pneumatika z Polsko státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Je tam pneumatika z kamionu. Tak státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Je tam pneumatika z kamionu. Tak tam pneumatika z kamionu. Takže čekejte tam překážku a půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně. Takže čekejte tam překážku a půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Překážku a půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte. A půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte. Opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zákon.
2: Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek.
2: Ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek.
2: Dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. V každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné pol...
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba.
0: Dio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibu.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibu. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce. Dne přeje Kuba Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kustulanská. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kustulanská. Dosbu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kustulanská. Dosavadní právnič funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Bekon. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím webu organizace Back on Track.
2: Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na webu. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy.

ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz. hp.cz. CZ.

0: Rockradio. Rockradio. Rockovej poraz. Rockradio. Rockovej poraz.
1: A já vás...
0: Rockradio. Rockovej poraz.
1: A já vás zdravím.
0: Rockradio. Rockovej poraz.
1: A já vás zdravím, rockeři.
0: Rockradio. Rockovej poraz.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rockovej vrat.
0: Rockovej poraz.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rockovej vrat s Danem.
0: Poraz.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rockovej vrat. A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rockovej vrat s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady. A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rockovej vrat s Danem. Včera jste si asi všimli, jsem 12. hodině a začíná rockovej vrat s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl a zaskakovala za mě Kája, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám. Kája, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchaný. Zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchaný v nemocnici. Ale už blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchaný v nemocnici. Ale už mi je líp, jak já říkám, byl jsem opíchaný v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pakám, byl jsem opíchaný v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pakám, byl jsem opíchaný v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh, ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue. Líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka. Zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka. A nebo Rob Zombie. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka. A nebo Rob Zombie. Nějakou muziku, třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka. A nebo Rob Zombie. Třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka. A nebo Rob Zombie. A nebo Rob Zombie.
0: Rock Radio.
1: Rob Zombie.
0: Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.io. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Střešní FM nebo na radia.cz. Střešní okna FM nebo na radia.cz. Střešní okna fenestra radia.cz. Střešní okna fenestra fenestra.cz. Střešní okna fenestra fenestra.cz.

Moře jak zrcadlo je, když se nebe do něj dí. Moře jak zrcadlo je, když se nebe do něj dí. Jak zrcadlo je, když se nebe do něj.

dostává, do sebe se zamiluje a jako ty. Dostává se zamiluje a jako ty. Dostává křídla, miluje.

99. Je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala, nebo vyprodala první. Je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala, nebo vyprodala první 20 let a tato pecka i teď vyprodala, nebo vyprodala první vlnu Rock for People a tato pecka i teď vyprodala, nebo vyprodala první vlnu Rock for People, prodali i teď vyprodala, nebo vyprodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků, prodala, nebo vyprodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, nebo vyprodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal, ještě o téhle kapely lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal, ještě o téhle kapely, což je úctyhodný, kdo by to čekal, ještě o téhle kapely jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Kdo by to čekal, ještě o téhle kapely jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ještě o téhle kapely jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem, ještě o téhle kapely jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se budeme si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiným a to o za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiným a to o Rocky, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiným a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic. Ale my se budeme bavit o něčem jiným a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic. A my se budeme bavit o něčem jiným a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste... A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co dávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi tu zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio@rokovirádio.cz, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio@rokovirádio.cz, tím lepší. A pošlete mi to na studio@rokovirádio.cz, to na studio@rokovirádio.cz, čím originálnější, tím lepší. studio@rokovirádio.cz, čím originálnější, tím lepší. @rokovirádio.cz, čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit radio.cz, čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na kop, čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký žeslíže, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo a můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo traktory, které se jdou snášet jako na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo traktory, které se jdou s náma, šňůrky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo traktory, které se jdou s náma, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo traktory, které se jdou s náma, šňůru, žeslíže, Trantenberg. A nebo traktory, které se jdou s náma, šňůru, protože slaví 25 let, a jedou Trantenberg. A nebo traktory, které se jdou s náma, šňůru, protože slaví 25 let, a jedou jenom na Rockin' Town. Traktory, které se jdou s náma, šňůru, protože slaví 25 let, a jedou jenom na s náma, šňůru, protože slaví 25 let, a jedou jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžu, protože slaví 25 let a jedou jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat a 25 let a jedou jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima pětkrát a jedou jenom na Rockin' Town.

0: tak sa na ne môžete podívať a zaspívať si s nima 5x Rockin' Town. Tak sa na ne môžete podívať a zaspívať si s nima 5x5 třeba. Tak sa na ne môžete podívať a zaspívať si s nima 5x5 třeba. No a na ne môžete podívať a zaspívať si s nima 5x5 třeba. No a ja za chvíľku pustím a zaspívať si s nima 5x5 třeba. No a ja za chvíľku pustím ešte nejakú hudbu, si s nima 5x5 třeba. No a ja za chvíľku pustím ešte nejakú hudbu a čeká na třeba třeba. No a ja za chvíľku pustím ešte nejakú hudbu a čeká na třeba alkohol. No a ja za chvíľku pustím ešte nejakú hudbu a čeká na třeba alkohol, 30 Second Mars, anebo... No a ja za chvíľku pustím ešte nejakú hudbu a čeká na třeba alkohol, 30 Second Mars, ešte nejakú hudbu a čeká na třeba alkohol, 30 Second Mars, anebo toutou a čeká na třeba alkohol, 30 Second Mars, anebo touto a čeká na třeba alkohol, 30 Second Mars, anebo touto a Afrika. Alkohol, 30 Second Mars, anebo touto a Afrika. Mars, anebo touto a Afrika. Yeah. Anebo touto a Afrika. Yeah. Touto a Afrika.
1: Yeah.
0: A Afrika.
1: Já nový plot mám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. I Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Drbis Ohrad Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelč. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Všechno dobrý. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásí všechno dobrý. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se ze Surikatí hlídky. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky. Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor.
1: Výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšen.
1: Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb.
1: Ze Surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areály. Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampo, pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lip. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zajch se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zasejálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je i se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Víc my sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. Oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my Surikaty. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my Surikaty. Je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my Surikaty opravdu dobré.

0: víc zvědaví. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark.
0: A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí.
0: V tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí.
0: Opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vidíš?
1: Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No, vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, raft. Víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok.
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijem
2: flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijem
2: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
2: zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
2: si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás
4: krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si
4: s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás
4: ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může získat.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
2: si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
2: ně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší
4: netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a
4: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou
4: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
4: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
4: vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitku
2: nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
2: Nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Z kosmetika, co má
5: zážitky.
4: CZ.
6: Z kosmetika, co má koule.
4: CZ.
6: Z kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek koule. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci. Funkční věc, Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci. Funkční věc, mě pot i sporek, žádný keci.

0: funkční věci a NGRI. Spodek žádný keci funkční věci a NGRI. BRD keci funkční věci a NGRI. BRD se funkční věci a NGRI. BRD se tečka C a NGRI. BRD se tečka CZ. BRDS.cz BRDS.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: BRDS.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: BRDS.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: BRDS.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden. Najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden kilogram. Krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden kilogram. Vodní meloun 1 kilogram. Kosti v ceně 79,90 za jeden kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 79,90 za jeden kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko je 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 gram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to tučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

to byly Blink. A to byly Blink 182 a jejich Oldest. A to byly Blink 182 a jejich Oldest Small Things z roku. A to byly Blink 182 a jejich Oldest Small Things z roku 1990. A to byly Blink 182 a jejich Oldest Small Things z roku 1990. To byly Blink 182 a jejich Oldest Small Things z roku 1999. Je to už 27. A jejich Oldest Small Things z roku 1999. Je to už 27. Small Things z roku 1999. Je to už 27 let a tato pecka. Roku 1999. Je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala.

0: Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, CZ, tak sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, CZ, tak pojďte do toho se na bar vám neutečeš, CZ, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Utečeš, CZ, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner CZ, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dět
0: vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se
0: v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned
0: na chodě.
1: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy a te dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Hepiste se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Hepistku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal a akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal
2: a Bíny. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc
2: půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%
2: výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%
2: špičkových značek VUM
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
2: VUM
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport
1: procent, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Zavratné mega
1: jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Zavratné mega slevy.
2: Happysport.cz.
3: Zavratné mega slevy
2: od CZ.
3: Zavratné mega slevy.
4: Čím více
3: zavratné mega slevy.
4: Čím více nakoupíte, tím více už
3: mega slevy.
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy. Více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelline. Okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelline. 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. Korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. Najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. Rock trend. Maybelix. Buďte in.
5: Rock Radio.
4: Maybelix. Buďte in.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Na radia.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: .cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od Matracku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. A od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku, tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ.
0: Rock Radio.
1: Za hubičku CZ.

Poctivej český festák. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. I nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultury světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Čáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. Roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Den neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Víš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. V dabu.

A to... A to... A to byl Jimmy... A to byl Jimmy James na jeho ne... A to byl Jimmy James na jeho Never Too Late. A to byl Jimmy James na jeho Never Too Late. Jestli víte, byl Jimmy James na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomit jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomit ten hlas, tak Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomit ten hlas, tak samozřejmě. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomit ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Nebo jestli vám přišel povědomit ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste vám přišel povědomit ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste kdo hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste kdo to je to frontman kapely Survivor. Takže jste kdo to uhádl, tak jsem to frontman kapely Survivor, takže jste kdo to uhádl, tak samozřejmě správně Survivor, takže jste kdo to uhádl, tak samozřejmě správně, ale o tom se bavit nebudem, takže jste kdo to uhádl, tak samozřejmě správně, ale o tom se bavit nebudem, a budeme se bavit kdo to uhádl, tak samozřejmě správně, ale o tom se bavit nebudem, a budeme se bavit tak samozřejmě správně, ale o tom se bavit nebudem, a budeme se bavit vojny, samozřejmě správně, ale o tom se bavit nebudem, a budeme se bavit vojny kapele a to Kiss vně, ale o tom se bavit nebudem, a budeme se bavit vojny kapele a to Kiss, protože na Rock for People nebudem, a budeme se bavit vojny kapele a to Kiss, protože na Rock for People bylo vystoupení vojny kapele a to Kiss, protože na Rock for People bylo vystoupení takový kapele a to Kiss, protože na Rock for People bylo vystoupení takový, protože na Rock for People bylo vystoupení takový zvláštní spojení, na Rock for People bylo vystoupení takový zvláštní spojení, Ben bylo vystoupení takový zvláštní spojení, Ben Cristovalo a Tommy Taylor Couples, takový zvláštní spojení, Ben Cristovalo a Tommy Taylor Couples, zvláštní spojení, Ben Cristovalo a Tommy Taylor Couples z kapely Kiss, kytarista, Ben Cristovalo a Tommy Taylor Couples z kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do a Tommy Taylor Couples z kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do Taylor Couples z kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce z kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám už hraje písně, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám už hraje písně, do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám už hraje písničky s něma. Těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám, už hraje písničky s něma, které oni už napsali. Ne, 2000, takže já říkám, už hraje písničky s něma, které oni už napsali. Nehaním ho. Takže já říkám, už hraje písničky s něma, které oni už napsali. Nehaním ho. Určitě je to dobrý hudebník. Už hraje písničky s něma, které oni už napsali. Nehaním ho. Určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali. Písničky s něma, které oni už napsali. Nehaním ho. Určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali, který oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali, ale nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali, ale nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali, ale já jsem četl o tom na netu, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali, ale já jsem četl o tom na netu, hudebník, protože by ho tam tak nevzali, ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to i teda slyšel, jsem dali. Ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel netu, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem sel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo. Jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to nes.

0: zpíval, ty koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, no a to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určuje, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určuje v té své, co on zpívá, je. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určuje v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu. Když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určuje v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vypadávám dobrý, což ten Ben určuje v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať to je své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere, do toho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá se prodává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje. Tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Cristoval a Tommy, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Cristoval a Tommy Taylor, je to někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Cristoval a Tommy Taylor, je to, takže se to najděte na netu, Ben Cristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. Se to najděte na netu, Ben Cristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. Ben Cristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. No a my se pustíme zase na Tommy Taylor, je to docela zážitek. No a my se pustíme zase nějakou hudbu, je to docela zážitek. No a my se pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku. No a my se pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem. Ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem. Protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří?
0: Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří?
0: My life. Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří, má
0: za... Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří, má za tři.
0: Budem.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 max.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za...
1: A za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš... Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu... 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen 5000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června, než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června, 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června,
1: super, jedeme
2: nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června,
1: super, jedeme.
2: Pozor, akce platí jen do 21. června,
1: super, jedeme hned. Dnes nakoupíme,
2: zítra 21. června,
1: super, jedeme hned. Dnes nakoupíme,
2: zítra už je 21. června,
1: super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, pér, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší Baumax, nízké ceny a vždycky ně...

0: něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsku. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech, nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
1: Atención!
0: Více na Bene.cz.
1: Atención, señoras y
0: Bene.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro Stanchis.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro Stanchis.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro Stanchis mijo.
1: Un, dos, tres.
2: Señoras y señores. La Tropical Party o Pietro Stanchis mijo. Smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdán. Work všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase s přímejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
2: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
2: Prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
2: Přijďte se bavit. Všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přetančit, přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smícho. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Víte na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awara.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awara.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
0: Když uvidí
2: La Tropical.cz
1: Awara Shar.
0: Když uvidíte Albert
1: CZ Awara Shar.
0: Když uvidíte Albert
1: Awara Shar.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: Shar.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné.

0: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 7 nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. U nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapes. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsič kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 4 za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 49,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 10. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 260. Psičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269. Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, 34 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. 9 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Toto by...
0: Albert, dle srovnání k
1: 10.6. Toto vysílání je přís...
0: Dle srovnání k 10.6.
1: Toto vysílání je přísně...
0: 10.6.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám a... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnání. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. A můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.

0: na www.hrady.cz.
1: Hlavní
0: koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři
0: Krušovice června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem
0: www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
0: .cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
0: To se.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
1: Partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady.
1: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz
1: a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem
3: festivalu jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
0: Hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile
0: a CZ.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Extra Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis, limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dobnete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
4: Gigadat gratis a opakovaně.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční
5: v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou 6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte si cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
6: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
6: Dnes. Více na Autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
6: Na Autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Na vás.
7: Potisk. Potisk, fotisk, dárky, potisk, dárky.

0: potisk dárky, CZ.
1: Semi rostou digitální CZ. Semi rostou digitální čísla mizí, ale Semi rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. Semi rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u porta rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaď u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A uží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál všech rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Rock Radio. Bezpečí. A u portál.cz. Rock Radio. Portál.cz. Rock Radio. CZ.

tanze mládeži. Rock Radio. Tak to tanze mládeži. Rock Radio. Tak to tanze mládeži. Radio. Tak to tanze mládeži. Tak to tanze mládeži. Tanze mládeži.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Ona radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Ondrej Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rockovej Voraz s Danem. S Danem.

Ahoj, tady... Ahoj, tady Petr Hrdlička. Ahoj, tady Petr Hrdlička. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do krády. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do krády. Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do krády. Skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do krády. Zdravím všechny posluchače do krády.

0: Kuchyňové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za dvdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kaufland.
0: 90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kaufland.
0: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavebniny Dex.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavebniny Dex přináší
1: jako z Kauflandu.
2: Stavebniny Dex přináší mega akci.
1: Landu.
2: Stavebniny Dex přináší mega akci. K pěti balením Stavebniny Dex přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnout. Stavebniny Dex přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza. Nivelační stěrky Mafejza super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafejza. Mafejza super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafejza zdarma. Mega akce zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci ve stavebninách Dex platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafejza zdarma. Platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na dek.cz.
3: V kuchyni.
2: Penetraci Mapej zdarma. Více na dek.cz.
3: V kuchyni. V obýv.
2: Mapej zdarma. Více na dek.cz.
3: V kuchyni. V obýv.
2: Více na dek.cz.
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stahradia.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledá...
3: Z.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Co se tady děje?
4: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
4: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: Vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: Bývají.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: Tady děje.
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days.
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cestu Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín.

0: dojezd až 1350 kg hybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kg na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kilometrů spotřeba od na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kilometrů spotřeba o 50 kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky teď...
0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
0: 7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku
0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v
1: sluníku. Díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v...
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
2: Každý den
0: BYD.com.
2: Každý
0: .com.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou jim. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Na kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: trenirkarna.cz. trenirkarna.cz.
1: Hej ty, trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30 kni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem, 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout,
2: sklidnáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit,
2: zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit,
0: trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: Kau.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba
3: chutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
3: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
3: druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za

0: Zdarma pro veřejnost od 18. do 28. sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Oznámeny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Oznámil to veřejnost od 18. do 28. září. Oznámil to hrad. Klíčníci, oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou moci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou moci slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Sledující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a ta proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně na publice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou. Druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkopě v 8. Zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkopě do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkopě v 8. fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkopě v 18 hodin našeho času. Se bude hrát v Atlantě, Výkopě v 18 hodin našeho času. Atlantě, Výkopě v 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Výkopě v 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno, nejvyšší denní teploty 20, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26, v Čechách a večer na celém území skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Území skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Denní teploty 26 až 31 stupňů.
1: Ač
2: 26 až 31 stupňů.
1: Ač už prší
2: až 31 stupňů.
1: Ač už prší nebo paří
2: stupňů.
1: Ač už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušný den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Roka do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ulice Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Také se někde nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Cyklistou je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Tam je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Tam je pruh a překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Tam pořádku dorazíte. Vozovce. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Da.

0: slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky stavíte. Rockovej foras.
1: A máme...
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A máme chvilku...
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A máme chvilku po 13. hodině...
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A máme chvilku po 13.
0: Rockovej foras.
1: A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho razu zase...
0: Foras.
1: A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rokového razu za sebou. 13. hodině a máme první hodinu rokového razu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že rokového razu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že se hecnu a začnu hubnout. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by... Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z... Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem taky z vesnice. Říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem taky z vesnice. Zde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem taky z vesnice. Z vesnice. Jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem taky z vesnice. Z vesnice. Tak mám už tak, jsem taky z vesnice. Z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. Z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. No a se. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování. Tak vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování takový kraťasy a oni mají pod tím takový furka. No a koupil jsem se na posilování takový kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo. Kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo. Takže to vypadalo jak hra pesky. Jsem si trošku zaspomínal, jsem myslel, že oni mají pod tím takový funkční prádlo. Takže to vypadalo jak hra pesky. Jsem si trošku zaspomínal. Se pustíme nějakou písničku, třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Nějakou písničku, třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Leppard.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to minister Vojtěch.
2: České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost.

muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rock Rádia. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rock Rádia. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rock Rádia. Poslouchejte, bavte se. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rock Rádia. Poslouchejte, bavte se. Fan, poslouchejte, bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Fan.
1: Aha, aha, aha. Aha, aha, aha.

do každý hučím jako vůl, aha, aha, do každý hučím jako vůl, aha, a do každý hučím jako vůl, aha, domů se vracím vždycky sám, do každý hučím jako vůl, aha, domů se vracím vždycky sám, tím jako vůl, aha, domů se vracím vždycky sám, ještě vůl, aha.

zpěvák Tří sester a napsal let, výborný textař, zpěvák Tří sester a napsal mnoho hitů a hlavně výborný textař, zpěvák Tří sester a napsal mnoho hitů, zpěvák Tří sester a napsal mnoho hitů a hlavně napsal zpěvák Tří sester a napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text výbornýmu hitér. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text výbornýmu hitu. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text výbornýmu hitu. A já vám opustím, protože mnoho hitů a hlavně napsal český text výbornýmu hitu. A já vám opustím, protože Hanány napsal český text výbornýmu hitu. A já vám opustím, protože Hanánek to je český text výbornýmu hitu. A já vám opustím, protože Hanánek text výbornýmu hitu. A já vám opustím, protože Hanánek to je tu. A já vám opustím, protože Hanánek to je milionář díky tělem, protože Hanánek to je milionář, protože Hanánek to je milionář díky těletěm písničkám. Hanánek to je milionář díky těletěm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojď. To je milionář díky těletěm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Milionář díky těletěm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Těletěm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Pustím, pojďme na to.

vždycky sám, ještě že tam růžu mám. Cím vždycky sám, ještě že tam růžu mám. Ta na to ty mám, ještě že tam růžu mám. Ta na to ty mi jediná, ještě že tam růžu mám.

0: hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak, tak. Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak z
0: větrák? Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat?
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat?
0: Tak, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupel?
0: Co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme. Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátor. Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
2: Ventilátory.
1: Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
2: Ventilátory.cz.
1: Koupelnu vám poradíme na ventilátory.cz.
2: Ventilátory.cz.
1: Na ventilátory.cz.
2: Ventilátory.cz.
1: Ventilátory.cz.
2: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Ventilátory.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Cz.
3: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizí. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídí už 19. až 21. června. Buď u toho. 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Na autodrombrno.com.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: .com.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Vlastníma rukama? Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix.
5: Dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
5: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
5: Vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
5: Domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem. Budujte srdcem.
6: Tlačí. Tlačíš. Tlačí. Tlačíš, tlačíš.
7: Tlačím, tlačím.
6: Tlačíš, tlačíš.
7: Tlačím, tlačím.
8: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Nabídku všech produktů na jedno místo.
9: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.

0: produktů na jedno místo. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikto. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.
0: Dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Vše, co potřebuješ.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Vše, co potřebuješ.
1: CZ. To je fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou.
1: To je fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se.
1: Fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrt. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete ve. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici platí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79. Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní melou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 a madelogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 gram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Líta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět.
2: 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět.
2: Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět potěšení.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět potěšení a smysl.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčku
2: platí.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčku prádla kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčku prádla kosmetiky až po potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčku prádla kosmetiky až po produkt smyslnosti. Odjemný olejíčku prádla kosmetiky až po produkty, které rostou prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí, rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den.
3: Poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se.
3: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zik
3: na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
3: Růžový slon CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme
4: ruky republice. Do autosalonu.

0: Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu... Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu... Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský... Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář. Takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Což mi psal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Což my všichni víme. A díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Což my všichni víme. A my mu za rokový obrovský milionář a měl výborný textář. Což my všichni víme. A my mu za rokový rád a měl výborný textář, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší. Výborný textář, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší. Ať dál nám píše pecky, víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší. Ať dál nám píše pecky i pro. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší. Ať dál nám píše pecky i pro děti. Rádio přejem všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky i pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě i pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní anděle, a nebo teďka. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní anděle, a nebo teďka Ariem. Hudbu budou třeba Harley Strážní anděle, a nebo teďka Ariem. Budou třeba Harley Strážní anděle, a nebo teďka Ariem. Harley Strážní anděle, a nebo teďka Ariem.
1: Tak co
0: koupel, a nebo teďka Ariem.
1: Tak co koupelna, hotová.
0: Teďka Ariem.
1: Tak co koupelna, hotová.
2: Sepeš.
1: Takže... Tak co koupelna, hotová.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, za... Tak co koupelna, hotová.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, zákop.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, zákop.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, zákop.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co? Sprcháč, umyvadlo, zákop.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Umyvadlo, zákop.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák.

co jí na hrázi zneužil. To uchyl jistě, co jí na hrázi zneužil. To uchyl jistě netušil, na hrázi zneužil. To uchyl jistě netušil, žil. To uchyl jistě netušil. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, a jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha.

0: Autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6
0: Autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
0: Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem, roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zaví A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zaví Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všetorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon špičko za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a sama všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se.
1: Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Vedrojev.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři a s řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosce Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupně. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 5 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
2: Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plagát Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition právě v trafikách. Rytířský metal podle Castle Red plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition právě v trafikách. Castle Red plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition právě v trafikách.
2: Rock Radio
4: plagát Iron Maiden Burning Ambition právě v trafikách.

a dá. Pustil jsem to a to byly tři sestry a dá. Pustil jsem to schválně, tři sestry a dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek a dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek Hagen a pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Výborný textař. Dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Výborný textař. Zpěvák Tří sestry slaví 60 let. Výborný textař.

máme ji pro... A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí. Třeba mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokově. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku ropad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Ana. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel dělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlapový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný pište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si svým rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i... Užijte si příjemný chlad i v par... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná. Parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přes mobilní aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor.

práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad.

0: Slušnej výkop.
1: Potom si povieme za chvilinku.
0: Slušnej výkop na
1: rovinku.
0: Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Dneska od 18.
0: Výkop na Rock Rádiu.
1: Dneska od 18. hraje Česká republika.
0: Výkop na Rock Rádiu.
1: Dneska od 18. hraje Česká republika.
0: Rádiu.
1: Dneska od 18. hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. Dneska od 18. hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer. Dneska od 18. hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer 18. hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na v Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostera s Bosnou Hercegovinou. Na v Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostera. Na v Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostera. V Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostera. Je to útočník Burnley, neměl superou sezónu. V Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostera. Je to útočník Burnley, neměl sledovat Laila Fostera. Je to útočník Burnley, neměl superou sezónu. Laila Fostera. Je to útočník Burnley, neměl superou sezónu. Dal jenom Burnley, neměl superou sezónu. Dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře. To je něco, abyste si to přirovnali. Superou sezónu. Dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře. To je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře. To je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávii, což je pro nás dobře. To je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávii. To je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávii. Tak asi přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávii. Tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Prekop, co hraje za Slávii. Tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Prekop. A na co hraje za Slávii, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Prekop. A na naší straně sledujte, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Prekop. A na naší straně sledujte Adama Hloška, asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Prekop. A na naší straně sledujte Adama Hloška, říkáme v Hradci Erik Prekop. A na naší straně sledujte Adama Hloška, kop. A na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravit. A na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě. Na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já jsem ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já jsem mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když měl dlouhý zranění, hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, tak je hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, tak je dost. Takovej pro nás důležitý hráč, stejně jak Patrik Šik, uvidíme, tak je dost. Letos dovedl v Premier League Sunderland k úspěchu, oni postup

0: Z Premiership, což jako by u nás Premier League Sunderland k úspěchu, oni postoupili z Premiership, což jako by u nás druhá liga k úspěchu, oni postoupili z Premiership, což jako by u nás druhá liga, tak v Anglii se to říká Premiership do druhá liga, tak v Anglii se to říká Premiership do Premier League a skončili nějaký šestý, tak v Anglii se to říká Premiership do Premier League a skončili nějaký šestý nebo sedmý z Premiership do Premier League a skončili nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že se Premier League a skončili nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý a skončili nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý a jdou do konferenční nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý a jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. Šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý a jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. Konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně sledujte za Bosnu a Marame menší ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně sledujte za Bosnu a Marame Miče, velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně sledujte za Bosnu a Marame Miče, ten hraje. A na druhé straně sledujte za Bosnu a Marame Miče, ten hraje za Plzeň. Straně sledujte za Bosnu a Marame Miče, ten hraje za Plzeň. Původně za Bosnu a Marame Miče, ten hraje za Plzeň, původně z Marame Miče, ten hraje za Plzeň, původně z Karviní, takže ten hraje za Plzeň, původně z Karviní, takže hraje za Plzeň, původně z Karviní, takže ten může být rád Plzeň, původně z Karviní, takže ten může být rád, že původně z Karviní, takže ten může být rád, že odešel, protože Karviné a Karviní, takže ten může být rád, že odešel, protože Karviné a Bohy je vyloučená, takže ten může být rád, že odešel, protože Karviné a Bohy je vyloučená pro příští sezónu, ale ten může být rád, že odešel, protože Karviné a Bohy je vyloučená pro příští sezónu, ten může být rád, že odešel, protože Karviné a Bohy je vyloučená pro příští sezónu, ale že odešel, protože Karviné a Bohy je vyloučená pro příští sezónu, ale hlavně Amar Memič, Karviné a Bohy je vyloučená pro příští sezónu, ale hlavně Amar Memič je dost vyloučená pro příští sezónu, ale hlavně Amar Memič je dost dobrý příští sezónu, ale hlavně Amar Memič je dost dobrý tvořivý hráč, ale hlavně Amar Memič je dost dobrý tvořivý hráč, tak Amar Memič je dost dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak sem redařit. Já typu Amar Memič je dost dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak sem redařit. Já typuju dost dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak sem redařit. Já typuju, že vyhrajou Švýcaři, je AR Česká republika a já doufám, že vyhrajem, protože to by byla ostuda tam ta ofenzivní Česká republika a já doufám, že vyhrajem, protože to by byla ostuda tam ta ofenzivní síla a já doufám, že vyhrajem, protože to by byla ostuda tam ta ofenzivní síla je, protože to by byla ostuda tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal, že to by byla ostuda tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal, většina těch hráčů jste tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal, většina těch hráčů jste ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal, většina těch hráčů jste ofenzivy síla je fakt špatná, já jsem na to koukal, většina těch hráčů z té ofenzivy moc góly nedávala. Takový špatná jsem na to koukal. Většina těch hráčů z té ofenzivy moc góly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce, to koukal. Většina těch hráčů z té ofenzivy moc góly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Většina těch hráčů z té ofenzivy moc góly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Hráčů z té ofenzivy moc góly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Moc góly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer.
1: Když skončí asfalt.
0: Tak uvidíme, budeme držet palce večer.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Řený pro ty, jejíž hřištěm je celý svět.
1: A já vám pustím nějakou hudbu.
0: Ty, jejíž hřištěm je celý svět.
1: A já vám pustím nějakou
0: hudbu. Je celý svět.
1: A já vám pustím nějakou hudbu. A já vám pustím nějakou hudbu. Halloweeny, komunál. A já vám pustím nějakou hudbu. Halloweeny, komunál. A nebo Oasis. A já vám pustím nějakou hudbu. Halloweeny, komunál. A nebo Oasis a jich Wonderwall. Pustím nějakou hudbu. Halloweeny, komunál. A nebo Oasis a jich Wonderwall. Halloweeny, komunál. A nebo Oasis a jich Wonderwall.
2: Housebrand Café.
1: Komunál. A nebo Oasis a jich Wonderwall.
2: Housebrand Café, per favore.
1: A nebo Oasis a jich Wonderwall.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
1: Wonderwall.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít.

A to byla Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. A to byla Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. A to byla Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. No, a to byla Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat. To byla Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože Light Orchestra a Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dnes down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale. Podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. Fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká, že dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká, nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká zápas. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Pokračuje. A nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. A nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku.

0: tak tam mají nejlepší palačinky, jako v Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Ratata.
0: Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Ratata.
0: Jedeme? Zoo chleby.
1: Ratata. Trička. Ratata.
0: Zoo chleby.
1: Ratata. Trička. Ratata. Pojď. Ratata. Trička. Ratata. Potisk. Potisk. Trička. Ratata. Trička. Ratata. Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Ratata. Trička. Ratata. Potisk. Potisk. Trička. Ratata. Trička. Ratata. Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Bela. Bela. Bela. Ratata. Ratata. Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Bela. Bela. Bela. Bela. Bela. Bela. Ratata. Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Bela. Bela. Bela. Bela. Bela. Bela. CZ. Bela. Bela. Bela. Bela. Bela. Bela. CZ.
2: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frank.
1: Bilabel.cz.
2: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frank. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Globetrotter, prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Globetrotter, Karado a Pesl má showroom v Praze obytných vozů Frankia. Yukon Globetrotter, Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešu Frankia. Yukon Globetrotter, Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna se Globetrotter, Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na web. Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na web. Showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Utrhnout.
2: Skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit.
2: Servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vyhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo.
3: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
3: zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cipte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůd lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12 kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 29,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 10 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Profi vodá.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: www.kava.cz.
1: Jen do konce června.
0: Kava.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na
0: CZ.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký za 800 korun. Horký

0: míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběh. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny.
0: Home credit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou. Být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 40. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. Jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě...
1: To se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy...
1: Platí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až... Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Označek jako Ad Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Označek právě začaly. Využijte slevy až 70%. Označek jako Adidas, Levi's. Využijte slevy až 70%. Označek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashionní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše ace.
3: Třídím doma, třídím venku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním... Venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím plese. Třídím

0: Na Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od Janky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od jeden Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. Kova, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky na další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Mami. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami.
0: Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme?
0: Braní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
0: Platí jen do konce června.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby.
0: Června.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit. Tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit.
2: Pojedeme na výlet?
1: Do Zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty.
1: Let.
2: Do Zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: A do Zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: A taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přes kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: Tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli...
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam...
2: A můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají
2: přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad,

0: že třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, že třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v prakole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když si od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad. Bude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom. Rock Radio.
0: Třiďte odpad.
1: Ekokom. Rock Radio. Ekokom. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních fest...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června. Ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under s tykou. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte.
1: Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem web akci a

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Potenec splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak z Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak z Home Creditu dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš

Nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio. Nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ. Sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ. Ve slušných rock akcích. Dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ. Ve slušných rock akcích. Na našem webu Rokový rádio CZ. Ve slušných rock akcích. Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock rádio, rock je rock akcích. Rock rádio, rock je slušná muzika. Rock rádio, rock je slušná muzika. Slušná muzika.

taková pohoda.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia.cz.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Porobetonových. Více na DEK.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Český výrobce výtahů, který má řešení. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.

0: Jasně, dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A teď dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý Prahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstruktor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
1: Zažijte emoce za
0: www.výtahy1.cz
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot
0: 1.cz
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot
0: Z.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyz vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nás jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervní nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
1: CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již čtyři okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz Fenestra.cz Fenestra.cz

0: Tohle není jen obyčejná... Tohle není jen obyčejná... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's vačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promis větší masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promis větší za 12,90. Tofu Nature's Promis větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 20 cent. Nature's Promis větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. A 90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Stavec 27,90. Albert.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno.
0: Albert.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno pískové přírt. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší. A kus Dek přináší mega akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní pískovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. S lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebně akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. porobetonových příčkovek.

0: Měl server Seznam zprávy. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na server Seznam zprávy. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislosti. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislosti šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratom. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důrazně k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné na vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Tenista Tomáš Macháč koupit až od 21 let, ne od 18. Tenista Tomáš Macháč z 21 let, ne od 18. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu, ne od 18. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu z třetího Grand Slamu. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávající letošního Wimbledonu z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím Wimbledonu z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu. Přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: S levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio.
0: Na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno.
0: Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno. Dopoledne místy v Čechách a večer na celém
1: území. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území. Polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území. Skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31. Dopoledne místy v Čechách a večer na celém území. Skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31. stupňů. Čechách a večer na celém území. Skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31. stupňů. Zemí skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31. stupňů. No, nejvyšší denní teploty 26 až 31. stupňů. Ani teploty 26 až 31 stupňů.
3: Ač už
2: 26 až 31 stupňů.
3: Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Kom...
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského v Hradci Král...
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ulici Komenského v Hradci Králové.
1: Rock Radio. Doprava.

0: ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut.
1: Doprava.
0: V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepodjezdné jízdní. V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepodjezdné jízdní. V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepodjezdné jízdní pruh. Tak jestli někam jedete. V Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepodjezdné jízdní pruh. Tak jestli někam jedete. Tak hlavně opatrně, ať tam pod. Nehoda dvou osobních aut. Je tam nepodjezdné jízdní pruh. Tak jestli někam jedete. Tak hlavně opatrně, ať tam pořád. Aut. Je tam nepodjezdné jízdní pruh. Tak jestli někam jedete. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Podjezdný jízdní pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
1: Rock Radio.
0: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu
1: rokovej foras.
0: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. Meteorologové hlásí výstrahu, že mají být extrémní rokovýho vorazu s Danem.
1: Rock Radio. Rock Radio.

25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodního mléce. Například upozornil server Seznam zprávy výrobci kontaminované.

Voraz s Danem. Rádio Rokovej Voraz s Danem. Rokovej Voraz s Danem. Voraz s Danem.

0: bude hit, Cecilko, hit. Bude hit, Cecilko, hit bude. Václav bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící, Cecilko, hit bude. Václavka řídící, chladilko, hit bude. Václavka řídící, chladí do solo, hit bude. Václavka řídící, chladí do sopránu, bude. Václavka řídící, chladí do sopránu.
1: Takže takhle poznáte.
0: Václavka řídící, chladí do sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hit, že bude hit, že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba metal, že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy anebo Daniel, že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy anebo Daniela Landu. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy anebo Daniela Landu. Pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr
1: Metallica, Edguy anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Edguy anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Beneš v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Mám barák.
2: Bene.cz.
3: Mám barák děravý. Mám barák děravej, mě to... Mám barák děravej, mě to tele fičí. Snad s námi poraděj, snad s námi poraděj. Jinak jsem... Poraděj, jinak jsem... Jinak jsem... Jinak jsem, jinak jsem.

byli Red Hot Chili Peppers. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo. To byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden, musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden na nějakých zad, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden na nějakých venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden na nějakých festiákách, třeba na našem rockně. Určitě budete jeden na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu v pátek. Budete jeden na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo cích, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde. No ale hlavně, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde. No ale hlavně, já nevím, jestli nějakou hudbu českou, nebo někde jinde. No ale hlavně, já nevím, jestli si pamatujete, jak se v řeku českou, nebo někde jinde. No ale hlavně, já nevím, jestli si pamatujete, jak se v řeku, nebo někde jinde. No ale hlavně, já nevím, jestli si pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. No ale hlavně, já nevím, jestli si pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy, jo, na vesnici. Hlásí tropy, jo, na vesnici. Vesnici.

0: okna sukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz
1: Atención.
0: www.oknasukorady.cz
1: Atención.
0: oknasukorady.cz
1: Atención, señor.
0: Rady.cz
1: Atención, señoras y señores.
0: Z.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v letě.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerické.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
1: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz
2: do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance
2: v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachátní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata, salsa.
3: Pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata, salsa.
1: Dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La...
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online.
2: Dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční.
3: Online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky
3: www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme.
3: Tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Auarashi všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Auarashar.
2: My vás naučíme tančit.
1: Auarashar.
2: Učíme tančit.
1: Auarashar. Auarashar. Auarashar. Ar.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu třeba...
5: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu třeba i v noci.
5: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše.
5: I o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel. Dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.
4: Třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz

0: Sme Siegel.
1: www.siegel.cz www.siegel.cz
2: Zdoubáme! Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu! Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu... Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora!
3: Oblacích!
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak leď... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak leď... Balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu! A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nez...
4: Je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón...
4: Akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem
3: spolu! Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem!

0: se blíží, prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadlo. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Podružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrné Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice. O letošní poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách na stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách jezeře ve westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení
2: s láskou.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení
2: s láskou v srdci vás očekávám.
0: V prázdninách posledních 20 představení
2: s láskou v srdci vás očekávám.
0: Posledních 20 představení
2: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel
0: stavení
2: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací.
2: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.
2: Očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.
2: Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlky
2: Máj.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Informací na www. westernove-městečko.cz.
3: Víte co?
0: Na www.westernove-městečko.cz.
3: Víte co povýší každý letní den?
0: westernove-městečko.cz.
3: Víte co povýší každý letní den na výjimečný?
0: westernove-městečko.cz.
3: Víte co povýší každý letní den na výjimečný?
0: e.cz.
3: Víte co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Víte co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přidí letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si a grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jíte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Procent po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Spalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Rock Radio.
3: Jen proto, že je středa. Albert.
4: Rock Radio.
3: Albert.

bude. Bude. Bude hit. Bude hit, Cecilko.

Jednička směr Brno, tam vyrazí tisíce motorkářů na moto, tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní srazě, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro ten můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábav. Rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel. Motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika, soudnilka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. A Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Je víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Bavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídku ujelo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tut užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte. Touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava, jmenuje se musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava, jmenuje se Motoway a konat. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. Adá klub On Space Jihlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady Space Jihlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout proč je na hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout proč je na pořadatelském plakátě soutěže a určitě nebude od věci prubnout proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno určitě nebude od věci prubnout proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prase na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu ne prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění, jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburtné sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburtné

0: Za Vdrahotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic.
1: Rock Rádio Motokeci.

0: Slušnej rok Rock Radio. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok v dabu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Motokeci.cz. Rok Radio. Motokeci. Rok Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známe.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známe.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známe přísloví hlásá, že mnohem exponovanější bude tento týden.

trusting on the heart. Forever trusting.

Tolik. Tolik. Tolik. Tolik. Tolik cest. Tolik. Tolik cest. Tolik. Tolik cest. Tolik cest. Tolik cest. Tolik cest. Co tě k ním cest. Co tě k ním. Co tě k ním. Co tě k ním. Co tě k ním. Dovedou. Co tě k ním. Do, co tě k ním. Dovedou k ním. Dovedou. Dovedou.

Je hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni, vaším společníkem ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni, vaším společníkem bude i v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledni, vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

let bear, kolik let

0: a já vám pustím, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky na konec. Jsem vám tady vybral divoký byl síť obětí.
1: www.bezkempu.cz. Více na technicplast.com.

0: techniků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Tohle není jen obyčejný
0: plast.com.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělá grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise. Zvečí za úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 čí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert z 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Uvažujete o nová
1: s apkou za 27,90. Albert.
2: Uvažujete o nová.
1: Albert.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídkujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailpění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní o vysokou výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K s designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi. Čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vailand.cz. Bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tatart
2: televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tatart vyhlašuje
2: sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart
2: režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším
2: na Vailand.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším
2: Tatart.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano. Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano. Tatart nákupy s fůrou Art nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodních slev.

A to byl Daniel. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný ten. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není. Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží rokojevoraz do tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží rokojevoraz do konce, nebo ke konci. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží rokojevoraz do konce, nebo ke konci. A je, co není, že už se nám blíží rokojevoraz do konce, nebo ke konci. A já v tom, že už se nám blíží rokojevoraz do konce, nebo ke konci. A já blíží rokojevoraz do konce, nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce do konce, nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, si. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a dnes tam rozloučím, tak vám řeknu. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Vám řeknu, co vám ještě pustím, a dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak ještě pustím, a dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak a dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě vám rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude stejno tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli. Rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí. A já by Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí. A já vám pustím ještě, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí.

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Plné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Dodání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Aratata. Dodání. Vše pro bagr.cz. Aratata. Pro bagr.cz.

0: speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE-ho vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Tu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 12
0: na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
0: OT6.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. U OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Štěrboholích.

0: potisk, dárky, poťárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavel, belavel, belavel, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavel, belavel, belavel, CZ, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavel, belavel, belavel, CZ. Hrky, potisk, dárky, belavel, belavel, belavel, CZ.
1: Hledáte práci, která dává
0: Sarky Belavel, Belavel, Belavel, CZ.
1: Hledáte práci, která dává
0: Belavel, Belavel, Belavel, CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl pro
0: Belavel, CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšíří, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšíří, dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšíří smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastart úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Dát. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéře a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Zažijte emoce.
1: Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem
1: Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
1: To se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot
1: Emotion.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Se za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, na kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat se to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodně ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

0: až 29 dní.
1: To je masum.
0: Svý drží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektro. Až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: 29
0: dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Dní. To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.

Náhradní krvše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr, bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě CZ.

Kušebem, v DABu i Kušebem, v DABu i FM nebo na radia.cz, v DABu i FM nebo na radia.cz, FM nebo na radia.cz, rok, rok. Na radia.cz.

Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na skupině Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divoký. Posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých. Všem turné 8 Divokých. Divokých.

0: kosmetika.
1: Z Kauflandu.
0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, kosmetika, co má koule.

0: Tren Irkar. Trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Chce... Karna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
0: CZ.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrka nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód REMU 30%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. Trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na vše.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
2: Dnes objednáš a zítra má.
1: A jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
2: Dnes objednáš a zítra má. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit
2: a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90.
3: Zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůd. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, své lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. Cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. Svazek za 12,90. Až do 23. června. 12,90. Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: vůně pod i sporek, žan Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věc Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věc. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. A nogně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. A nogr i ve sporek, žádný keci funkčí věci. A nogr i ve arci funkčí věci. A nogr i ve ardose tečka cerci. A nogr i ve ardose tečka cerze. A nogr i ve ardose tečka cerze. Bardos.cz.
1: Tahle nabídka na
0: Bardos.cz.
1: Tahle nabídka
0: Dos.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný.cz. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už. Na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak ti 9 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. A teď na Vodafone.cz. Vodafone.
2: A teď pozor.
1: CZ. Vodafone.
2: A teď pozor, extrém.
1: Vodafone.
2: A teď pozor, extrémně výhodná na
1: Vodafone.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně paliva. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Do košíku jahody.
4: Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Do košíku jahody.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahů.
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem
1: nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů
1: kupujahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupujahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupujahod a fantastickou zmrzlinu. Kupujahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší
2: fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio. V dabu i Rock Radio. V dabu i FM nebo na radio. V dabu i FM nebo na rádia. Dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Každý den nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše .cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte se. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Tu distribuuje Alef. Alef.

0: Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. Čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů se prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než 7 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezident 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václav. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. Včera udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. V Černínském prezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov o Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Jeho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil životní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otcínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Nové technice a zakladatele českého moderního politického systému. Nové technologie českého moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům při Nové technologie pomáhají záchranářům připravit se na krizové situace. Pardubický kraj proto v technologie pomáhají záchranářům připravit se na krizové situace. Pardubický kraj proto v Pardubicích pomáhají záchranářům připravit se na krizové situace. Pardubický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové centrum připravit se na krizové situace. Pardubický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové na krizové situace. Pardubický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko. Pardubický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnických otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby. Co dalšího kraj chystá v tomto a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby? Co dalšího kraj chystá v středisko zdravotnické záchranné služby? Co dalšího kraj chystá v tomto zdravotnické záchranné služby? Co dalšího kraj chystá v tomto odvětví? Říká hejtman Martin Netolický záchranné služby. Co dalšího kraj chystá v tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický. Co dalšího kraj chystá v tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický.
1: Plánujeme ještě
0: kraj chystá v tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický.
1: Plánujeme ještě výstavbu. Plánujeme ještě výstavbu jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializuje výstavbu jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a skladny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu pro východní záchranu.

0: opravská a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu pro východní část specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude zahájena a skladem spotřebního materiálu pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu materiálu pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech s vysokou pravděpodobností bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech s vysokou pravděpodobností počátkem července
1: Novázákladnama úlevit vytíženým výjezdovým stanovištím v Ústí nad Orlicí, Hlančkrouně a Svitavách. U fotbalistů Liberceštím v Ústí nad Orlicí, Hlančkrouně a Svitavách. U fotbalistů Liberce po dvou letech skončil Hlančkrouně a Svitavách. U fotbalistů Liberce po dvou letech skončil trenér Radoslav Kováč. Jeho nástupce představí severočeský klub v nejbližší době.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete.

0: můžete diktovat každý den. Rok nad nebo paří slunce? Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava počasí. Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě
0: Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace.
0: Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích.
0: Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. V ulici Dobronická v Praze se srazilo.
0: Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. V ulici Dobronická v Praze se srazilo. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. V ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. V ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Je situace na silnicích. V ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. V ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. V Praze se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vy. Bák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vy. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nadmetují akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nadmetují záchranka, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nadmetují jsou v sobě tři tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nadmetují jsou v sobě tři osoba jste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nadmetují jsou v sobě tři osobáky, tam můžete počítat už do. V ulici 1. máje v Novém Městě nadmetují jsou v sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí. Máje v Novém Městě nadmetují jsou v sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. Nadmetují jsou v sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova vchod docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova vchodově ve směru od centra na Vřesovou taky kolonou. V ulici Husova vchodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový. V ulici Husova vchodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce. Provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou a už se tam dělá taky docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízd tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstala nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Nařídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Průjezd co nejplynulejší.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Nejplynulejší.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte.

0: Vlhovi. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Začínají zprávy.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximálně. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohoný. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohoný. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohoných hmot zítra klesnou. Zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohoných hmot zítra klesnou o další. Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohoných hmot zítra klesnou o další odpoledne. Maximální ceny pohoných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr. Maximální ceny pohoných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše o další desítky haléřů.

0: rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná.
0: Odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. No. 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. U s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě, Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě, našlapka bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě, našlapaný, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě, našlapaný další rokový odpoledne. Pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný další rokový odpoledne. Ať už děláte našlapaný další rokový odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů s další rokový odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů z práce nebo jestli odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů z práce nebo jestli už dokonce sedíte v autě z práce. Cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů z práce nebo jestli už dokonce sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte chystáte pomalu domů z práce nebo jestli už dokonce sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte tady při dnešním už takovým volu domů z práce, nebo jestli už dokonce sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už dokonce sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letní práce. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co vám. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší na dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn. Fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu. Vím opravdu jako letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu, bude další roková muzika. Letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu, bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám. Fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu, bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekaj, co vám určitě ještě zlepší náladu, bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Ještě zlepší náladu, bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekaj nás Razmu, další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekají nás Rasmus, taky Kiss, Dimitri. Rasmus, taky Kiss, Dimitri. A nebo Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio. Dimitri. A nebo Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio. A nebo Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio. Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio. Za chvilku tady na Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Na Rock Radio.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

na plíce k sederu a sedej na plíce a sedej na plíce v dobrým a sedej na plíce.

gentlemen.

0: kapely jako Drowning 5. do 27.6. ve Spáleném Poříčí, hele kapely jako Drowning Pool na 7.6. ve Spáleném Poříčí, hele kapely jako Drowning Pool na Palm Dead, Steel Spáleném Poříčí, hele kapely jako Drowning Pool na Palm Dead, Steel Panther, Apokalyptika, hele jako Drowning Pool na Palm Dead, Steel Panther, Apokalyptika, plno ještě další na Palm Dead, Steel Panther, Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete, Steel Panther, Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít, Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít, Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro to ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro to musíte udělat je odejít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co proto musíte udělat je otevřít i kafe. Tady na ten festiák chcete a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný, co proto musíte udělat je otevřít i kafe Facebook. Tam si najít ten a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný, co proto musíte udělat je otevřít i kafe Facebook. Tam si najít mu zadarmo, tak jediný, co proto musíte udělat je otevřít i kafe Facebook. Tam si najít stránky Rokrády. Tak jediný, co proto musíte udělat je otevřít i kafe Facebook. Tam si najít stránky Rokrády a napsat mi zprávu, proč to musíte udělat je otevřít i kafe Facebook. Tam si najít stránky Rokrády a napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky na Facebook. Tam si najít stránky Rokrádia a napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát. Si najít stránky Rokrádia a napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát stránky Rokrádia a napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dost. Zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který tady ty lístky měl dát právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na ní a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na ní, nemusíte soutěžit jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na ní, nemusíte soutěžit na ní, nemusíte soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí, nějak stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest. Akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. A mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace. Taky. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. A pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. Líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. A nebo Offspring už za chvíli na rokovém muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. A nebo Offspring už za chvíli na rokovém. Three Days Grace, taky Lucie. A nebo Offspring už za chvíli na rokovém odpolení. Taky Lucie, anebo Offspring už za chvíli na rokovém odpolení.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu.
1: Za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500. 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme
2: další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
2: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme
2: do 21.

0: 10. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra u června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy koupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Max, nízké ceny a vždycky něco.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr.
1: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr. Nejnižší
1: nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr. Nejnižší
1: a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
1: Něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 3. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Tento týk
2: a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
3: Tento týden v Kaufne.cz. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé. Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy Indu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10.90. Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10.90. Coca-Cola osvěžující neka různé druhy XXL balení za 10.90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj XXL balení za 10.90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za balení za 10.90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20.90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 2. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29.90. A Lind osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29.90 a Lind nealkoholický nápoj 2 litry za 29.90 a Lindeo Baby dětské vlhčené nápoj 2 litry za 29.90 a Lindeo Baby dětské vlhčené ubrousky za 29.90 a Lindeo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19.90 a Lindeo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19.90 až do 20. ubrousky za 19.90 až do 23. června. Kaufland. Za 19.90 až do 23. června. Kaufland.
4: Toto vysílá
3: 90 až do 23. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně
3: až do 23. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: 3. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám
3: Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s

0: povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění aut. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ, pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 1000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš je...
0: CZ. Agent s povolením srovnávat.
1: Nemáš co na...
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www, dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www, rokový rádio CZ. Tři slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu Rokrádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalších Z. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www, roka mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www, rokový rádio, ky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www, rokový rádio, CZ. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www, rokový rádio, CZ. Slušný hadry na www, rokový rádio, CZ.
2: Honda přivá...
1: Hadry na www, rokový rádio, CZ.
2: Honda přiváží
1: www.rokovýradio.cz.
2: Honda přiváží
1: radio.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku
1: CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušet... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plnou. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybrid a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporný cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power veň a užijte si léto v nové Hondě. Honda.

Rasmusa ich pecka Sail Away. Rasmusa ich pecka Sail Away, práve teďka doj. Rasmusa ich pecka Sail Away, práve teďka dojíždí na Rokra. Rasmusa ich pecka Sail Away, práve teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin. Rasmusa ich pecka Sail Away, práve teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě Sail Away, práve teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým. Samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na bejk, jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 20. rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do 27. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do 27.6. Máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do 27.6. ve spálení. Basin Firefest, který je o 25. do 27.6. ve spáleném Poříčí, helikopter, který je od 25. do 27.6. ve spáleném Poříčí, helikopter.

0: Power of Dreams. Jděte si léto v nové Hondě. Honda. The Power of Dreams. Hondě. Honda. The Power of Dreams.
1: Ceny rostou.
0: Honda. The Power of Dreams.
1: Ceny rostou.
0: The Power of Dreams.
1: Ceny rostou.
0: The Power of Dreams.
1: Ceny rostou.
0: Digitální čísla mizí.
1: Ceny rostou.
0: Digitální čísla mizí. Ale.
1: Ceny rostou.
0: Digitální čísla mizí.
1: Ale zlato.
0: Digitální čísla mizí.
1: Ale zlato.
0: To tu bude vždycky.
1: A u portál
0: mizí.
1: Ale zlato.
0: To tu bude vždycky.
1: A u portál CZ.
0: Ale zlato.
1: To tu bude vždycky.
0: A u portál CZ.
1: Vsaďte na hodnoty, které.
0: To tu bude vždycky.
1: A u portál CZ.
0: Vsaďte na hodnoty.
1: A u portál CZ.
0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží
1: po CZ.
0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve
0: vašich. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
0: Jistota ve vašich
1: rukou. Vydrží po generace.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: Akce.
1: Zlaté mince a cihličky.
0: Jistota ve vašich rukou.
1: AU jako zlato.
0: Mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: AU jako zlato.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: AU jako zlato.
1: Portál jako brána k

0: bude stát za to. Takže Faránkovi přejeme všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej. Faránkovi přejeme všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme zatím další muziku. Theory of Deadman. Všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme zatím další muziku. Theory of Deadman. A tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme zatím další muziku. Theory of Deadman, taky Panoptiko. Pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme zatím další muziku. Theory of Deadman, taky Panoptiko a nebo samozřejmě. Dáme zatím další muziku. Theory of Deadman, taky Panoptiko a nebo Spin Doctors. Pojďme na to. Dáme zatím další muziku. Theory of Deadman, taky Panoptiko a nebo Spin Doctors. Pojďme na to. Theory of Deadman, taky Panoptiko a nebo Spin Doctors. Pojďme na to. Taky Panoptiko a nebo Spin Doctors. Pojďme na to.
1: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak od větra do zápach.
3: A to je puch.
4: Jak od větra do zápach, vlhkost.
3: A to je puch.
4: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch.
3: To je puch.
4: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jedno a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Ventuch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.
4: Jdeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.
4: Teční na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
6: Jen dokud.
5: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
6: Jen do konce června.
5: .cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na pále. Jen do konce června zakoupíte permanentku na pále. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, píte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manknis, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka 11. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce. Najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Zavratné megas.cz.
6: Nabídka platí jen do konce června.
7: Zavratné megaslevy.
6: Nabídka platí jen do konce června.
7: Zavratné megaslevy.
6: Do konce června.
7: Zavratné megaslevy.
8: Čím více na...
7: Zavratné megaslevy.
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
7: Megaslevy.
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité. Více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000. Tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás nemáme kupony na okamžité slevy až do...

0: 10 000 korun. U nás najdete svůj... Kamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte i... korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte... U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
1: Objevte svět potěš...
0: Mebelix. Buďte in.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Odix. Buďte in.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných...
0: Buďte in.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla... Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky... a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které... smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které roz... Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši... Olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Dla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám ty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slonce ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slonce.cz.
2: Dobrý den.
1: Udělejte si radost na www. Růžový slonce.cz.
2: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu
1: radost na www. Růžový slonce.cz.
2: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu
1: www. Růžový slonce.cz.
2: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
1: Růžový slonce.cz.
2: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero salonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
2: Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4-6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4-kolka, která TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4-kolka, která a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4-kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, štro za výjimečnou cenu. 4-kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, cenu. 4-kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. 4-kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělá, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na
3: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Potisk, dárky, talárky, ratatarararata, potisk, dárky, byla.

0: dárky, Belavil, CZ. Potisk, dárky, Belavil, CZ. Potisk, dárky, Belavil, CZ. Potisk, dárky, Belavil, CZ.
1: Letní slevy ve...
0: Belavil, CZ.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně...
0: Belavil, CZ.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě... Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70... Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 7 slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na procent u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamiluje. Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prahy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Važte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Milujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Outletová destinace.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na... Třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám ty u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každý, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Třídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídím kovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už ne opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět přírodní zdroje.

0: Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude.
1: Za 89,90. Nebo Pilsner Urquell s apkou za 89,90. Albert. Dle srovnání k desátému švel 8 pack za 229 korun.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?

Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů o dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock FM nebo na Rádia.cz. Rock nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. CZ.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Poledne.

0: Rockin'. Rockin'. Máte málo ro... Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rockrádia. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rockrádia. Přivezeme. Moderátoři Rockrádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Moderátoři Rockrádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Traut. Moderátoři Rockrádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pol. Horký, že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Par. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM IDA. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM IDA. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM IDA. Sledujte naše sociální sítě. Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM IDA. Sledujte naše sociální sítě. A lístky máme. Laďte nás v FM IDA. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnu. Laďte nás v FM IDA. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. FM IDA. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám. Partner právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do košinost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Igluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: Já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na Rock Rádiu.
1: Tento týden Gemerka botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12.

0: obce latinskoamerické zábavy na taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu. Nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
0: Přijďte se. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical. Bavit, přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od tančit. Přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yeso.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Pical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. A tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
0: www.latropical.cz.
1: Awara shar.
0: Tropical.cz.
1: Awara shar. Awara shar.
2: Právě jste naladili rádio
1: Šar.
2: Právě jste naladili rádio Fort. Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Děli rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouho. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.
3: Fortuna.
2: Dlouhá noc.
3: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na

0: Bohemia Mini elegantním hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčep perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z národního piva v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,96,90 a Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 a Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 20. a Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kauf pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Dřív než za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Dřív než za 20 až do 23. června. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny, než až do 23. června. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny. 3. června. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď České republiky už 19. až 21. června. Buď republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš tého až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom tého 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com.
1: Atención. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Cal Party opět roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Latinsko-Ameriky.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Latinsko-Ameriky.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce

0: hazardní hře může vzniknout závislost. Hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákazstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob je. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Potřebuje
0: může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Potřebuješ
0: závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Potřebuješ změnit
0: zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Potřebuješ změnit splátku
0: od mladších 18 let na hazardní hře.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od
0: let na hazardní hře.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden plátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do pak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
2: 每一件漂亮的T恤，每一件漂亮的T恤，每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky.
2: Kauke rensin si he yinhan ka hao.
3: Nekupujte drahý značky. Ani
2: rensin si he yinhan ka hao.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
2: yinhan ka hao.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
2: hao.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský blikám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Zažijte emoce za volantem
3: vozku. Bez potisku CZ.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
3: Bez potisku CZ.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
3: Je CZ.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkouší Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat si zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o ší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky,

0: testovací jízdy na Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PEZu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Euro autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vytáhni jendu!
1: 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vytáhni jendu!
1: U OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Europark ve Štěrbohorích.
2: Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni!
2: Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni jen!
3: Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah! Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím!
4: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám! Vytáh.
3: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: Vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna, šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
4: Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
5: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo!
6: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
5: Máme výtahy jedna.
3: Jendo!
6: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jendo!
6: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně. Já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně. Dělám výtahy jedna. Výtah je hotovej.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně. Dělám výtahy jedna.
7: Hotovej. Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce.
7: Ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro
7: bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A ne, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypický český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Vévor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. VVV. Výtahové výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. VVV. Výtahy ty moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Výtahy i rekonstrukce stávajících.

distance back. Theory of a Dead Man are not. It's like I'll step forward and two steps back. Theory of a Dead Man and two steps back. Theory of a Dead Man are not meant to be back. Theory of a Dead Man are not meant to be právě teďka do Jelonorok Rádiu. Theory of a Dead Man are not meant to be právě teďka do Jelonorok Rádiu. Theory of a Dead Man are not meant to be právě teďka do Jelonorok Rádiu. V 16:38 já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního 38 minut a já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni. Takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na Rock Rádiu uslyšíme.

0: www.vitahy1.cz.
1: Šéfe,
0: zastru přestávajících. www.vitahy1.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí.
0: www.vitahy1.cz.
1: Šéfe, zas...
0: Vitahy1.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej...
0: CZ.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý komp... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouk.
2: A ty, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotech... Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehlednej e-shop, kde mají... Jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na... Kompresory vzduchotechnika CZ. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vzduchotechnika CZ. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. CZ. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. No. Kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
1: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
1: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No. To by šlo.
1: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No. To by šlo.
1: www. Pár minut a online.
2: No. To by šlo.
1: www. Kompresory vzduchu...
2: No, to by šlo.
1: www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: No.
1: www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Vzduchotechnika CZ. To je fičák. To je fičák.
3: Rock Radio.
1: Čák.
3: Rock.
4: Po malý pauze jsem...
3: Rock Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a nej...
3: Rock Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám.
3: Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty. Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva. Pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lísky na Basin Fire. A nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lísky na Basin Fire Fest. Nazdar. Tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lísky na Basin Fire Fest. Nazdar. Totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lísky na Basin Fire Fest. Nazdar.
5: Nazdar.
4: Paty, který dneska vyhrál dva lísky na Basin Fire Fest. Nazdar.
5: Nazdar, nazdar.
4: Dneska vyhrál dva lísky na Basin Fire Fest. Nazdar.
5: Nazdar, nazdar.
4: Na Basin Fire Fest. Nazdar.
5: Nazdar, nazdar.
4: Hele, tak prosím tě, musíš...
5: Nazdar, nazdar.
4: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit.
5: Nazdar, nazdar.
4: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystá.
5: Nazdar.
4: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystáš. Tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystáš. Okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystáš jít, prosím tě. Hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystáš jít, prosím tě.
5: Ale okamžitě.
4: S kým se na ten festák chystáš jít, prosím tě.
5: Ale okamžitě ti to úplně prozradím.
4: Ten festák chystáš jít, prosím tě.
5: Ale okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí...
4: Chystáš jít, prosím tě.
5: Ale okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí...
4: Tě.
5: Ale okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera z vodáku, tak okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera z vodu, úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera z vodáku, tak s tím, jestli se mi vrátí dcera z vodáku, tak s dcerou.
4: Hezky.
5: Ať se mi vrátí dcera z vodáku, tak s dcerou.
4: Hezky.
5: Ať se z vodáku, tak s dcerou.
4: Hezky.
5: Ačte, to
4: hezky.
5: Ačte.

0: Totální metalhead moje dcera.
1: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
0: Totální metalhead moje dcera.
1: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
0: Dcera.
1: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
0: Jo, tak naposledy jsme byli před...
1: Chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
0: Jo, tak naposledy jsme byli před...
1: Často na koncerty?
0: Jo, tak naposledy jsme byli před... Lidem nebo... Jo, tak naposledy jsme byli před... Lidem nebo kdy to bylo na Metal Fest? Tak naposledy jsme byli před... Lidem nebo kdy to bylo na Metal Festu? Byli před... Lidem nebo kdy to bylo na Metal Festu?
1: Hezky.
0: Lidem nebo kdy to bylo na Metal Festu?
1: Hezky.
0: Lidem nebo kdy to bylo na Metal Festu?
1: Hezky. Hezky, hezky.
0: A to bylo na Metal Festu?
1: Hezky. Hezky, hezky.
0: A jakož se dcera na Metal Festu?
1: Hezky. Hezky, hezky.
0: A jakož se dcera jmenuje Karolina Sebudu?
1: Hezky. Hezky, hezky.
0: A jakož se dcera jmenuje
1: Hezky, hezky.
0: A jakož se dcera jmenuje Karolina Sepultura.
1: Hezky, hezky.
0: A jakož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty typni si na kterou... Jakož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty typni si na kterou kapelu se těšila nejvíc. Dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty typni si na kterou kapelu se těšila nejvíc. Karolina Sepultura, tak ty typni si na kterou kapelu se těšila nejvíc.
1: A to je opravdu její
0: prostřední...
1: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě, jo?
0: Já.
1: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě, jo?
0: Já, no v rodném listě.
1: Opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě, jo?
0: Já, no v rodném listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde.
1: Jméno, jako má to v rodném listě, jo?
0: Já, no v rodném listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde.
1: Listě, jo?
0: Já, no v rodném listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak... Jo. Já, no v rodním listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes matriku. Já, no v rodním listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes matriku. Listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes matriku a takhle
1: tyhle ty. Jasně,
0: to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes matriku a takhle tyhle ty. Takovýhle ty věci. Ale až pak jako přes matriku a takhle tyhle ty. Takovýhle ty věci. Jako přes matriku a takhle tyhle ty. Takovýhle ty věci.
1: Hezky. Hezky, hezky, tak teda, tak to je super, ale hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal tak hezky, tak teda, tak to je super, ale hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec, to je super, ale hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? No a ona by nakonec poslouchala třeba pop?
0: Pokud by nezpanila
1: Slávy. Nakonec poslouchala třeba pop?
0: Pokud by nezpanila Slávy, jak by to bylo dobrý.
1: Pop?
0: Pokud by nezpanila Slávy, jak by to bylo dobrý. Pokud by nezpanila Slávy, jak by to bylo dobrý. Pokud by nezpanila Slávy, jak by to bylo dobrý.
1: Výborně, správná odpověď.
0: Pokud by nezpanila Slávy, jak by to bylo dobrý.
1: Výborně, správná odpověď.
0: Slávy, jak by to bylo dobrý.
1: Výborně, správná odpověď. Tak jo, hele, Paty. Výborně, správná odpověď. Tak jo, hele, Paty, já ti přiju, ať si to... Výborně, správná odpověď. Tak jo, hele, Paty, já ti přiju, ať si to s dcerou pořádně užijete. Výborně, správná odpověď. Tak jo, hele, Paty, já ti přiju, ať si to s dcerou pořádně užijete. A když... Správná odpověď. Tak jo, hele, Paty, já ti přiju, ať si to s dcerou pořádně užijete. A když tak nám pošli třeba nějakou fotku, jak odpověď. Tak jo, hele, Paty, já ti přiju, ať si to s dcerou pořádně užijete. A když tak nám pošli třeba nějakou fotku, hele, Paty, já ti přiju, ať si to s dcerou pořádně užijete. A když tak nám pošli třeba nějakou fotku, jak jste si to užili. Přiju, ať si to s dcerou pořádně užijete. A když tak nám pošli třeba nějakou fotku, jak jste si to užili. Pořádně užijete. A když tak nám pošli třeba nějakou fotku, jak jste si to užili. A nějak si asi vypadáváme, Paty, každopádně přeju ti, ať si to pořádně užijete.
0: Ale už slyším.
1: Jo, výborně. Hele, prosím tě, pořádně si to užijte a měj se krásně. Výborně. Hele, prosím tě, pořádně si to užijte a měj se krásně, jo?
0: Jasně, díky moc.
1: Tak jo, čau. Hele, prosím tě, pořádně si to užijte a měj se krásně, jo?
0: Jasně, díky moc.
1: Tak jo, čau. Ty si to užijte a měj se krásně, jo?

0: krásně, díky moc.
1: Tak jo, čau, čau, čau. Ahoj. Měj se krásně, jo?
0: Krásně, díky moc.
1: Tak jo, čau, čau, čau.
0: Krásně, díky moc.
1: Tak jo, čau, čau, čau.
2: Na Rock Rádiu ne...
0: Díky moc.
1: Tak jo, čau, čau, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Čau, čau, čau. Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej. Nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok. Díme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok.
1: Po Basin Farfeste je dneska docela enormní zájem, ale vůbec nic si z toho nedělejte, jestli to dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád doš. To je dneska docela enormní zájem, ale vůbec nic si z toho nedělejte, jestli to dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád doš. Enormní zájem, ale vůbec nic si z toho nedělejte, jestli to dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád doš. Lísky budou rozdávat. Ale vůbec nic si z toho nedělejte, jestli to dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád doš. Lísky budou rozdávat. Tak to zkuste zase. Z toho nedělejte, jestli to dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád doš. Lísky budou rozdávat. Tak to zkuste zase. To dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád další vlísky budou rozdávat. Tak to zkuste zase zítra. Teďka už nás čeká, že ještě zítra se pořád další vlísky budou rozdávat. Tak to zkuste zase zítra. Teďka už nás pořád další vlísky budou rozdávat. Tak to zkuste zase zítra. Teďka už nás čekají Sever nebo Aerosmith a jejich budou rozdávat. Tak to zkuste zase zítra. Teďka už nás čekají Sever nebo Aerosmith a jejich Amazing. Tak to zkuste zase zítra. Teďka už nás čekají Sever nebo Aerosmith a jejich Amazing. Aerosmith a jejich Amazing. Amazing.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Kde to? 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
0: Všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Náš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
2: Karna.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, aby... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být... Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Na od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce vrváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů zadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144. Vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 200 M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 24,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí.
4: Vedro je pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná kor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku před ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku, kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní kři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní je. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
4: 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
4: 9 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se...
6: Půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
6: Servis. Více na www.toptrade.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás...
6: PZ.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do... Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. A zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Právě do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme
7: ruční republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme ruční Audi A6
7: autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant.
7: Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s 6válcovým
7: Právě teď

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete web, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. V Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trva. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 gram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr z 90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 tučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. Jeden litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trénír
0: se vyplatí.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenky nebo kalotky se slevou 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Nabudky se slevou 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a je. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kódem.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes
2: napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra má.
2: Jo a jede to. 30% na všechno.

0: tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem i motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkou za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažij cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi. Si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Každý den čelí vaše...
1: Těšíme se na vás.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svět... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuujeme. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. V Česku distribuuje Aleph. Distribuuje Aleph.

0: Tři země se kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil na Spolek Děti země se kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil na ústavní soud. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu
1: úřad rozhodl o stavbě, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu.
0: Diskuze se zaměřila na aktuální politickou situaci nebo fungování sněmovny. Součástí jednání byla i otázka ochrany demokratických principů a institucí.
2: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou reprezentaci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou soupeř, takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme.
0: A tím zprávy končí, dobré odpoledne.

0: počasí.
1: Tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí. Rádio. Počasí.
2: Nádherné polojasno dneska po celý den i po celý večer a díky...
0: Počasí.
2: Nádherné polojasno dneska po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Je teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší. 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno po... ...a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno po úplně celý den přehánky na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno po úplně celý den přehánky by neměly být. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno po úplně celý den přehánky by neměly být. Vůbec nikde. Ještě o něco lepší, bude jasno, po úplně celý den přehánky by neměly být vůbec nikde. A teploty kolem 30. Bude jasno, po úplně celý den přehánky by neměly být vůbec nikde. A teploty kolem 31 stupňů. Celý den přehánky by neměly být vůbec nikde. A teploty kolem 31 stupňů. Taky by neměly být vůbec nikde. A teploty kolem 31 stupňů. Takže opravdu už vůbec nikde. A teploty kolem 31 stupňů. Takže opravdu už jako vytáhněte opalováky. A teploty kolem 31 stupňů, takže opravdu už jako vytáhněte opalováky.
0: Ať už prší nebo paří slunce,
2: slušováky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušné. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do... Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Mám.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Mám tady.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Mám tady hlášených...
0: Rock Radio. Doprava.
2: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslov...
0: Radio. Doprava.
2: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad Nisou jsou... Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad Nisou jsou sobě dva osobáky. Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad Nisou jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad Nisou jsou sobě dva osobáky. Pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad Nisou jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě. V ulici Průmyslová v Jablonci nad Nisou jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokyn. V Jablonci nad Nisou jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na to jsou sobě dva osobáky, tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na silnici 35 na osobáky, tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na silnici na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na silnici 35 na 247. kilometru je, tak když tak bejte jejich pokynům. Na silnici 35 na 247. kilometru směrem na Olomouc pokynům. Na silnici 35 na 247. kilometru směrem na Olomouc jsou sobě na na silnici 35 na 247 kilometru směrem na Olomouc jsou sobě taky dvě auta. Na silnici 35 na 247 kilometru směrem na Olomouc jsou sobě taky dvě auta. Dokonce 5 na 247 kilometru směrem na Olomouc jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli 47 kilometru směrem na Olomouc jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné 1 metru směrem na Olomouc jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné 1 pruh, který tam tvoří už docela dost velký kolony. Na D1 330. kilometr směrem na Prahu je v sobě zase dost velký kolony. Na D1 330. kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák. Na D1 330. kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák. 330. kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat. Kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat. Pidoce pěkný zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat. Pidoce pěkný zdržení a poslední dodávkou. Takže tam můžete taky počítat pidoce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova. Taky počítat pidoce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Pidoce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne.
0: Zprávy.
1: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout. Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejné. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost budou k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Od 18. do 28. září. Vstup na výstavu bude zdarma. Spole 18. do 28. září. Vstup na výstavu bude zdarma. Spolek září. Vstup na výstavu bude zdarma. Spolek Děti Země se kvůli umístění na výstavu bude zdarma. Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jede zdarma. Spolek Děti

0: Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobní a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo z Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit. Báky zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit. Kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. klinikahp.cz. Tečka CZ.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne na
0: rádio. Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí.
0: Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí.
0: Odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady tři hodince budeme pro třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých rokinech a takový. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady tři hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. Máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady tři hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. Bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady tři hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. Nějakých rokinech a takovýhle tady tři hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě při takovýhle tady tři hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku, tři hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořád. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořád. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. Všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A dáte si třeba dneska něco ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A dáte si třeba dneska něco dobrýho k pití. Já vám Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco dobrýho pití. Já vám zatím naservíruju další a dáte si třeba dneska něco dobrýho pití. Já vám zatím naservíruju další muziku, co vy na to, čekají nás něco dobrýho pití. Já vám zatím naservíruju další muziku, co vy na to, čekají nás Olympic, taky Tom Petty. Já vám zatím naservíruju další muziku, co vy na to, čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Lord. Já vám zatím naservíruju další muziku, co vy na to, čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly. Další muziku, co vy na to, čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo na to. Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves. Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me. Taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. To ty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. To teďka rozjedou tady. Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. To teďka rozjedou tady tu třetí hodinku. Anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. To teďka rozjedou tady tu třetí hodinku na rok poledni.

say life. Some say life. Some say life.

Rock Rádio. Rock Rádio. Adiós.

0: nebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního? Protože v tom článku si stěžují na to, že prostě chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžují na to, že prostě trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžují na to, že prostě nová písnička a inovativního. Protože v tom článku si stěžují na to, že prostě nová písnička Marilyna Manson. Protože v tom článku si stěžují na to, že prostě nová písnička Marilyna Manson je prostě na to, že prostě nová písnička Marilyna Manson je prostě Marilyn Manson, že je to takovej prostě nová písnička Marilyna Manson je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební písnička Marilyna Manson je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč Manson je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš Manson je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze. Jo, ale je to šmcen, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze. Jo, jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze. Jo, ale je to špatně, jako tohleto, jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze. Jo, ale je to špatně, jako tohleto, jako chceme. Objednáš si číze, dostaneš číze. Jo, ale je to špatně, jako tohleto, jako chceme dostávat prostě číze, dostaneš číze. Jo, ale je to špatně, jako tohleto, jako chceme dostávat prostě. Jo, ale je to špatně, jako tohleto, jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, ale je to špatně, jako tohleto, jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby jako tohleto, jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby experimentoval, dávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete na Mansona tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně ho máme rádi, a nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si, a nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku. Ať se do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudí. Myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudí. To zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady se má hlavně těž. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols rádiu nenudíme. Tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols Amarant. Tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols Amarant nebo Kabáti už za chvilku. Poslouchat muzika. Sex Pistols Amarant nebo Kabáti už za chvilku. Sex Pistols Amarant nebo Kabáti už za chvilku.
1: Housebrand Café per favore.
0: Pistols Amarant nebo Kabáti už za chvilku.
1: Housebrand Café per
0: Amarant nebo Kabáti už za chvilku.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
0: Kabáti už za chvilku.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand, tuhle
1: kávu. Per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Pít. Housebrand káva CZ. Uvažujete o nové Housebrand káva CZ. Uvažujete o novém vytápění CZ. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelnou. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou

0: výkonnosti, skutečníkají vysokou výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní o výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Seskáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant CZ Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant CZ. Se sportovním režimem. Více na Vaillant CZ. Sportovním režimem. Více na Vaillant CZ. Více na Vaillant CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod i spod má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek. Žádný kec. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek. Žádný keci funkční věc. Lousy vůně pod i sporek. Žádný keci funkční věci. Anagrae. Vůně pod i sporek. Žádný keci funkční věci. Anagrae. Borek, žádný keci funkční věci. Anagrae. BRDS. Žádný keci funkční věci. Anagrae. BRDS. Věci. Anagrae. BRDS. Anagrae. BRDS. Tečka CZ. Anagrae. BRDS. Tečka CZ. BRDS.cz
2: Soubáme!
1: BRDS.cz
2: Soubáme! Je to
1: nebo.cz
2: Soubáme! Je to
1: nebo.cz
2: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu. Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš,
2: Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
3: Lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak let. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak let. Jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete tak?
4: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný
4: Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let?
4: Tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem.
3: Neuletí.
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad.
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděb
4: korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desíti. Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi.

0: Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses právě teďka dojíždí na Rock Radio. No.
1: Protože v tom článku si stěžuje.

0: Pardubicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Borem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: Pardubicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: Vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Po celé republice.
1: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Ne.
1: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Ze o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale...
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Trhan, tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www. Kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky, Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný Hadrina, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný Hadrina, www, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný Hadrina, www, rokový rádio, ponožky a spoustu dalšího. Slušný Hadrina, www, rokový rádio, CZ. A spoustu dalšího. Slušný Hadrina, www, rokový rádio, CZ. Slušný Hadrina, www, rokový rádio, CZ. Na www.rokovýradio.cz.
4: Pohlédl do dálky a
0: Rokovýradio.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: Rokovýradio.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A tam.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A tam.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A tam.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Ky a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla opuštěným kanionem. Ozvěna se nesla opuštěným kanionem. Ozvěna se nesla opuštěným kanionem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kanionem a on věděl, že nebezpečí. A práze se nesla opuštěným kanionem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhiny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako...
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení... díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představeného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice tu. Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
6: o letošních prázdninách
4: na stříbrném

vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: svatí.
1: Ostatní dráty a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Namalutý dráty a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Namalou chvíli a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Namalou chvíli a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Namalou chvíli vrátit se zpátky.
0: Všichni

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. Radia.cz. Rock radio. CZ.

rokový. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

rozkoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: 17:35 a Sex Pistols nám právě dohráli na Rock Rádiu. No a já už tady konečně nejsem sám, nazdar Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co, jak dneska, hele, venku už je docela pěkně, docela fajnovka, ne?
1: No, jasně, no. Jako na motorku dobrý, ale jako mě vždycky stačí jeden takový zásadní okamžik.

0: Žík za den, který jako nemusím už prožívat dvakrát. Jak jsem říkal včera i posluchačům, tak včera, když jsem jel ráno na dabing, tak mě málem poštoloval jeden pán, který prostě na Radlický, víš, jako kolona po ránu, ale ho to tak nějak jako nebavilo, tak to vzal přes dvě plný a otočil se o 180 bez blinkru.
1: To, klasika, proč taky vy, proč blinkr,
0: bych tam čekal, že
1: no, jasně,
0: na to vyprneš. No a dneska takhle se motala nějaká paní, naštěstí, jako já jsem takový jako rys ostrovit, docela na té motorce, takže jsem s tím počítal, jsem viděl u silnice se motat podivnou takovou jako blondýnku. Nakonec se ukázala, že byla ještě jako ukrajinského původu, což je jedno, tak jsem dostal suka blejač.
1: Jo, jasně, jasně.
0: Ale normálně prostě klasika, paní sluchátka ve očích žvejkala, jak tur domácí, víš, takový toho přes celou hubu. No a prostě úplně mimo a vlezla mi tam do cesty. Jako
1: a vůbec se nerozlídla? Ne, vůbec,
0: ona čuměla úplně na druhou stranu a tak jsem tam jako zabrzdil, že u ní to málem šla jako na záda a tak jsem si to chytal všechno, tak jsem mi takhle jako přes helmu poslal pusinku, ať má krásný den. A mě vždycky jeden takový zážitek jako denně stačí.
1: Jasně. Takže dneska si prostě na motorce, ne?
0: Ne, to už jsem jako metrem, to je taky jasně. Pěkný panoptikum.
1: Jasně. No posluchači, každopádně další dvě hodinky jsou už jenom ve vaší režii, takže Jirko...
0: Volejte, pište a dávejte
1: tak,
0: pozor.
1: Je to tak, a dávejte pozor na silnicích, přesně. Já vám pošlu ještě Foreigner, Sabatony nebo Vanastovky a slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
0: Čus.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Trautenberg.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Danlanda,
10: Harley,
11: Vypsaná fixa,
10: Krucipisk.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Tohle není jen festival,
13: to jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba Delorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
11: Zprávy.
14: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko má novou ombudsmanku. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Uvedl to dnes ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte včera potvrdil, že Česká republika spolu s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Česko závazek nesplní nejspíš ani letos. V Česku utonou ročně zhruba 200 lidí. Toto číslo se ale díky prevenci v čase zmenšuje. Naše reportérka Sára Voldánová nám teď řekne, co se dnes dozvěděla na minikurzu první pomoci.
15: Hezký den, topení prý nevypadá jako ve filmu. To je asi to nejzásadnější, co jsem se na dnešním kurzu dozvěděla a co bych vám také chtěla předat. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. A pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zachytit. Z podolského bazénu Sára Voldánová.
14: V těchto chvílích má na fotbalovém mistrovství světa začínat zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Náš tým jde do druhého utkání na šampionátu s 5 změnami v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka potřebují zvítězit. Tolik zprávy, hezký večer.
11: Rock Radio, počasí.
16: Tak děkujeme Dominiku za ty zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být zítra, tedy v pátek podle Českého hydrometeorologického ústavu. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách zejména na severu a severovýchodě přes většiné oblačnosti ojediněle výskyt přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty až na 35, takže zítra pěkný tropy a v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Tak ještě dopravička jedna, podíváme se na D1 a 177. kilometr na trase polsko-státní hranice Praha. Tam je porouchaný auto, očekávejte zdržení, je tam neprůjezdný celý pravý jízdní pruh pro poruchu odstavený osobák. Na křižovatce ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma v Ostravě srážka tramvaje a osobáku, na místě je i záchranka, takže to bylo ošklivý, dávejte tam pozor a počítejte s komplikacemi v dopravě. No a ještě se podíváme na D11 na 32. kilometr na trase Jaroměř Praha, tam je porouchaný nákladák, odstavený, ale brání to v provozu a je to teda ještě upozornění, tam je šipka na místě, abyste věděli, že to máte obět. Tak, přátelé, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
9: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Rock Radio. Rock navzání.
16: Ahoj, námořníci, máme 2 minutky po 18. hodině. Máme tu čtvrtek, takže všechny přeživší po středeční merendě vítá a zdraví váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajdis u nás na pirátské palubě. Tak přátelé, vyrazíme z přístavu na 2hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání a v které můžete všichni řádit, jak se vám zlíbí, samozřejmě hudebně, můžete si přát, co budete chtít, a vzkazy vyřídím všechny většinou. Tak přátelé, pojďme si dát na úvod Europe a Rock the Night. Vy samozřejmě volejte na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu. No a během 4minutovky Rock the Night od Europe koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No protože právě vyplouváme. Juhu!
5: Rock Radio.

0: Rock the night. Samozřejmě tuhle noc rozsvítíme pořádně, nebo tenhle večer. Sice není ještě tma, ale nevadí. A rozsvítíme i kabátama, hned na úvod dáme žízeň, protože to nás jistě trápí. A důležitě apeluji na vás, milí posluchačové, rock rádioví, doplňujte pitný režim, doplňujte. Aspoň během naší plavby udějte mi tu radost. Pošlete mi třeba nějakou fotku na Messengera, jak hezky doplňujete pitný režim. To by mě zajímalo. Tak, tady mi volal mladý rocker Petr, který by právě žízeň chtěl poslat svým kámošovi Štěpánovi, že spolu prej dělají chlapci Zítku. Tak to je dobře, že se nám mládež nepoflakuje, někde nepokuřuje po parcích a nevymýšlí hovadiny, ale něco tvoří, tak to má být, přátelé. A k tomu kabáti, co si víc přát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Black Label Society a The Last Goodbye. Jo, někdy se musíme rozloučit úplně naposled a víckrát to nejde, přátelé, to znáte. Jsem rád, že tady všichni dodržujete poctivě pitný režim. Hlavně tady fotky s pívama jsou dobrý, co mi tady posíláte při každé příležitosti. Při televizi, při sekání zahrádky, u fichtla a tak dále. No, tak všude nás doprovází tento geniální mok. To jsem rád, hlavně opravdu nevyschnout, to je nejdůležitější. Tak, čert starý Ozzy Osbourne, jasně, ten bude hrát teď, o něj se napsal Filip Svoboda. Zdravím do Kajuty, minule to nevyšlo, tak zkusíme dnes odpálit starýho čerta a Road to Nowhere. S tímto válem utíká cesta rychleji, díky moc. No samozřejmě cesta do nikam, taky cesta je cíl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě.

0: Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Vytáhni Jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám, vytáhni Jendu!
2: No jo, výtahy jedna!
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo!
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna!
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitah1.cz.
7: Tlačím, ale moc to nejde.
8: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
9: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
8: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Tak to byla Emilka Armstrongová, Linkin Park a The Emptiness Machine a teď si pojďme dát zase další nějakou českou muziku do našeho roku na přání na Rock Rádiu. Tak psal mi tady Strejda lomeno táta Bob Kořínek. Ahoj kapitáne, můžeš prosím zahrát pro moji dcerku Teresku Sovi v Mazutu, maká na rekonstrukci dětského hřiště, tak ať jí to natírání rychlejš utíká. No, fotku poslal, maká Tereska, ale tak Teresko pěkně makej, hlavně se toho nátěru nenadýchej, to by ti nemuselo být dobře a dodržuj také pitný režim.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Tak to byly Rembrandts a taková jemnější píseň It's Just The Way It Is, Baby. Just The Way It Is, Baby, přesně tak to je. Tak to je, that's it is. Tak, přátelé, my si dáme další píseň. Kdo tady doplňoval pitný režim? Krásně takhle. Petr Štěpánek mi dokonce poslal fotku piva a napsal, ahoj kapitáne, taky dodržuji pitný režim, to děláš dobře, Petře. A můžu poprosit, abys tam nepustil Kalifornii od Offspringu. Hele, tak ta pecka se jmenuje Cruising California a dáme si ji právě teď. To je docela taková pohodová letní, takový letní hiteček.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Nádherná akustická skladba od Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak, pojďme si dát strýce prota. Psala si o něj Faustína Mikuťátková. Ahoj, ahoj, kapitáne. Já se dnes připomínám, prosím, prota a sametovýho partizána pro bývalou třetí rotu a třetí četu KZP Vyškov, co jsme měli minulý pátek přísahu. Tak jo, přísaháme a tady je ten váš sametový partizán Bela Čau.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak, Bela, čau, poslechli jsme sametovýho partizána, teď výzva pro vás, milí námořníci, máme 18.1 pade, vymyslete za 9 minut jazyk pro časové znamení a samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat a já vám za to zahraju VIP píseň po sedmí, jako lidský. A teď už Royal Republika, baby!

0: Baby už je pomalu pryč od Real Republic, hlavně nebude sedět v koutě a dáme si, přátelé, na závěr hodiny Venom a jejich Countess Battery. A psal si o ně Radek Kaderka, který napsal: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi dneska Venom a Countess Battery, když je takový vedro jak v pekle. Bylo by to pro mě a tebe a pro Dášu, Janu a Jirku, díky moc. Kaďas, tak je to tady pro vás, pro všechny.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Chai, time no day waito. 2 minutes to 7 p.m. and eyes never still day Cairo. Bear don't block my face. Rock na vzání. Tak, dnes jste slyšeli, čau, čas letí lidi, zbývají 2 minuty do 7 večer a mě z toho čekání na let v Káhiře roste plnovous. Tak to byl takový street style, takový slang nigerijského pidginu, což je řeč, kterou se tam jako neoficiálně domlouvají v Nigérii, a Dante Phoenix napsal: pánové, jo, takhle, ahoj, tady Dante, zkus to jako rychlobrusla z Nigérie na tréninku v Egyptě. Tak já doufám, že to naplnilo tvé očekávání. Dante, můžeš si samozřejmě za to něco přát. My rozjedeme druhou půli našeho roku na přání opět s čertem starým Osbornem a tentokrát s pánem velejemným Eltonem Johnem, a dáme si na úvod pecku Ordinary Man, a ty, Dante, zatím přemýšlej.

0: Elton John, Ordinary Man, a jdeme na přání Dante Fenixe, který si dneska vymyslel toho nigerijského rychlobruslaře, který trénuje v Egyptě. Tak prosím, měl by to být Dio a The Last in Line, je to nádherně nabitá pecka, díky, jo, a dej to všem pro radost ze života. Tak všem pro radost ze života tento metalový pambu Dio s touhle krásně nabitou peckou z 84. The Last in Line.
1: Rock Radio, Rock Radio.

0: Pěkný perkuse na závěr. Tak tohle Monstrum se říká už leta Battle Beast a píseň, kterou jsme doposlechli takovou hutnou, mohutnou, se jmenuje Here We Are. No a my si dáme tady další šlehu na přání. Psal mi sem Honza Zíta. Ahojky, kapitáne, můžeš prosím zahrát, aby cesta po dálnici byla příjemnější, or acceptu Balls Through Wall. Díky moc. Ano, to je přímo do rytmu. Ať se šunete po té dálnici jakýmkoliv prostředkem, tak akcepti rozhodně s touhle klasikou z 80. let pomůžou s tou dálnicí proplout. V tom máš naprostou pravdu, Honziku, a jdeme na ně.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: Sukoradi.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz

0: Si show musí pokračovat přesně jak nám v písni The Show Must Go On zaspíval božský Freddie Mercury z Queenu. Co si dáme dál v našem roku na přání? Tak tady v naší druhé půlce ještě nezazněly určitě Panoptiko. Psala Eliška Ošťádalová. Zdravím, chtěla bych moc poprosit zahrát něco od Panoptika. Bude to pro mého manžela Pavla k dnešním narozeninám a také pro mého tchána Radovana. Zateplují dům, tak a tím to jde pěkně od ruky. Moc děkuju. No, to je takový paradoxní v tomhle počasí zateplovat dům, ale zase kdy jindy, že jo? V zimě se to dělat nedá. Tak, milí tcháne Radované, dejte mi pro vás, to bude píseň pro vás. A samozřejmě Pavlovi přejeme hodně štěstí. Zdraví a kopec srandy na vrch. No a do toho nám tady ještě psal náš věrný posluchač Michal Nousek, který psal: ahoj kapitáne, chtěl bych nechat zahrát něco od kapely Panoptiko k večeři. Dík, váš věrný posluchač Michal z Tábora. PS, mám párky. Tak dobrou chuť a dejte mi pro vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: jsme se vrátili trošku do historie až do let 70. s Uriah Heep a pečkou Easy Livin'. Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. A teď opět dobré zprávy z Dobříše. Pepa Kautský psal opět mail. Čau, prosím o zahrání skupiny Testamentin, tak pro všechny. Pepa z Dobříše, díky moc. Tak jo, dáme si záležitost z roku 1992, která se jmenuje Electric Crown. A je pěkně temná.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
9: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Housebrand Café, per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: Tady nám do finále se blížícím roku na přání na Rock Rádiu dohráli Kysáci a Reason to Live. A ty tady taky nebyli jen tak zbůh darma. Voty si nepřímo volal náš malý plavčík Adámek. Chtěl Kysáky pro dědu Josefa, s kterým jsem taky mluvil, a říkal, že se hlásí strojovna, že motor jedou na plný koule a že bychom měli dát něco od Kys. Tak to bylo pro tebe, dědo. No a pak ještě volal Adámkův bratr Jára, který by chtěl pro Adámka a pro maminku Teresku zahrát Dimitry. Tak přátelé, jste tam čtyři, jo? Tak Járovi se nejvíc líbí kabáti. Ty už jsme hráli na úplný úvod našeho roku na přání, jo, jsme hráli píseň Žízeň. Kysáci, ty tady byli pro dědu Josefa, ty už taky hráli. No tak, aby jsme ještě obsáhli Adámka a taky maminku Teresku, tak dáme Dimitry a k tomu ještě Arakain, aby bylo pro každýho něco. Píseň Bouřlivá krev je tady pro vás, pro všechny. Tak snad jsem to všechno obsáhnul.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

Námořnictvo, milé, je čas loučení za pár minut o 8 hodin. Je to tak, náš dnešní pořad Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem končí. Tak si dáme i při čtvrtku trochu pepře, ať se vzepře, a o to se postarala naše věrná posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraj mi cokoliv od Pantery pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe. Děkuji moc. Tak jo, já bych vybral skladbu Unbroken na závěr a s tou se s vámi tedy i při čtvrtku loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer. Asi se u toho dneska zapotíte, ale nevadí, to k tomu patří, a zítra se opět po 18. hodině slyšíme u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte! Pí!

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně, na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže, spanilka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Využijte slev na Zalando, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A odkud to máte?
3: Našel jsem to.
2: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
3: No to právě nevím.
2: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
3: ano.
2: Možná i 10 korun.
3: Děkuji.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.